Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte sa?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: ten tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Opravdu to jsem.
0: Haló?
3: No, kdo tam je?
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je pan poslední?
3: No.
0: Pan Pavel poslední?
3: Ano.
0: Prosím vás, já jsem vám jenom chtěl říct, že jsme se podívali na ty výsledky vaše. A je to špatný, jste poslední.
3: Jaký výsledky?
0: No to jsou vlastně výsledky za všechno, veškeré výsledky všeho, co jste kdy udělal.
3: Já nevím, o čem mluvíte.
0: No koukám tady prostě a vaše žena to samý, i děti, jste všichni poslední. Vaši rodiče na tom asi nebyli líp, co? Otec.
3: V čem?
0: Ten je taky poslední.
3: No, no.
0: Třeba to vaší dceři vyjde.
3: No, jo,
0: ta změna, víte, jak to myslím?
3: Jo, jo, jo.
0: Bejt poslední, to je pakárna.
3: No je, no.
0: No. No tak dobrý.
3: A kdo vy jste, prosím vás?
0: Já jsem Mrázek Ústřená.
3: Ústřená, jo?
0: Kdo vám dal to jméno, prosím vás?
3: No, Ústřená.
0: Helejte se, a kdybych vám řekl, skoč z okna, jak zkušíte.
3: No jistě, to je jasný.
0: A jak myslíte vysoko?
3: No tak 4 metry, no.
0: Takže pohoda, to by bylo jen takový rekreační.
3: No jistě, to...
0: Vy jste v pohodě, pane.
3: No jistě.
0: A...
3: No jo, tak jist, tak naschle.
0: Dost na tom, že jste všichni poslední. Taky, naschle.
3: Naschle.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, já vám volám tady z hospody.
3: No.
0: Prosím vás, jak od vás chodí lidi k nám na obědy?
3: No.
0: No, tak to vůbec nedojídaj.
3: Já ale nevím, jako kam.
0: No sem na růžek prostě, jak tam chodí kluci, že jo? Tak to prostě nedojídaj, teď mi tam nechali omáčku. To jim to nechutná, nebo co?
3: Jo, pane, to já nevím, protože já tam na obědy, nebo tady se z toho tam nikdo na obědy nechodí.
0: A, jak to, a kam vy chodíte na obědy, když nechodíte k nám?
3: My máme kantýnu.
0: No, vy chodíte ke konkurenci, jo?
3: Víte co, já vás dám na obědy, jo?
0: Dejte mě na obědy, prosím vás.
4: Ano, Zima?
0: Zima?
4: No, u telefonu.
0: No, dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, dojídají u vás zaměstnanci v obědy?
4: Proč?
0: No, protože chodí k nám na růžek sem. A dneska mi to nedojedli.
4: No, tak já nevím, zaplatili to?
0: No, zaplatili, ale nedojedli.
4: Tak to nevím, zavělejte se to. Tak buď jim to nechutnalo, nebo máte tak velký porce, že prostě byli sytý.
0: Podívejte se, a jako, co vy jim vaříte, u vás jim chutná, nebo co, jo?
4: Prosím vás, my jim tady nevaříme, sem to ta firma dováží a dneska tady není kantýnská, protože marodí. My tady nevaříme.
0: A co měli dneska dobrýho?
4: Říkám, že tady nevaříme, že tady není kantýnská, proto byli u vás.
0: No právě, a proč to nedojedli teda? U vás to dojídají normálně, jo?
4: Já nevím.
0: Buchtičky se šedou by snědli?
4: Já nevím, to se zeptejte jich.
0: No a tak a nemohl byste mi je tam poslat zpátky? Je tam někdo teď z kuchyní?
4: Prosím vás, vy jste úplně mimo. My tady máme malou kantýnku, dovezou se sem obědy ve várnici, pokud ta kantýna funguje. Nevím, odkud tě dovezou. Jo, a stravuje se tady, já nevím, kdo má chuť. Já je tam nechodím kontrolovat, jestli dojídají nebo ne a co jim chutná nebo ne.
0: No a děláte halušky třeba, že bych se stavil. Mě to teda taky, upřímně řečeno, taky u nás moc nechutná tady. Ale to já samozřejmě nemůžu říct, že jo, kuchaři, ten by mě odešel.
4: No, taky halušky.
0: No tak já se stavím.
4: No tak jo.
0: No tak díky.
4: Nemáte zač.
0: Naschle.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 8. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: forgot lyrics.
1: Jdeme na zprávy, je totiž 6:00. Tohle Evropa 2, Katka Říhová.
2: Dobré ráno, z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku večer neznámý muž odcizil lebku svaté Zdislavy. Rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 000 korun učitelům matematiky či chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Cílem motivačního programu je získat pro střední školy učitele vybraných předmětů. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Sparta ve šlágru třetího kola nadstavby remizovala doma s Plzní 0-0. Letenčtí sice snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, jejich pražský rival i tak může už dnes v případě výhry nad Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se bude hrát před prázdným hledištěm.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Aktuálně se začíná tvořit kolona na silnici 43 směrem ze Svitav do Brna u Lipůvky.
5: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zatímco na Moravě a ve Slezsku dnes ráno převládá polojasno, jinde zůstává obloha většinou pod mrakem. Teploty se drží jen kolem 5 stupňů. Přes den bude oblačno.

0: song, který se jmenuje 5 AM na Evropě 2 v ranní show v 6 AM. To už jsme říkali párkrát. Tak prostě, to se tak vždycky jako nabídne, že jo, když my vysíláme takhle brzo ráno a existuje song 5 ráno. 5 AM je možná takový ten údaj na budíku. Mm-hmm. Co máte asi, milí posluchači, ne? Mnozí.
1: Jo.
0: Ti, co jsou teďka
1: teď
0: s náma.
1: Máte ty americký budíky.
0: Jo. A ti, co nás neposlouchají z podcastu, tak vy tam máte možná 5 AM. Tak. Dobré ráno.
1: Good morning.
0: Good morning. A já hned pálím o streamy. Včera jsem byl se synem na Ďábel nosí Prádu 2. A chci říct, že se mi to strašně líbilo. Já nevím. Strašně mi to sedlo. Já spíš, než o tom filmu, chci mluvit o spíš takový emoci, kterou mám. To je ta, že když takhle hodnotíš věci, jako je koncert, film, nevím.
1: Televizní show.
0: Že strašně podle mě závisí na nastavení. Jakože, jak se cítíš a co od toho očekáváš, jestli tam jdeš s tím, že to bude pecka, nebo že to bude hrozný, protože já jsem na to šel s tím, že to bude hrozný.
1: Aha, díky mně, takže tobě se to líbilo díky mně.
0: Jo, ty jsi říkala, že to bylo hrozný.
1: No, jako neříkala jsem úplně hrozný, ale říkala jsem, že to bylo takový nemastný, neslaný.
0: Bylo to úplně fantastický, jako fantastický. Díš? A to je ta další myšlenka, že vlastně neexistuje vůbec žádný objektivní hodnocení čehokoliv. Nic jako slovo objektivní neexistuje. To znamená, fakt 100 lidí, 100 chutí, 100 věcí, 100 názorů. Prostě máte věc a někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. A je to tak asi v pořádku.
1: Ale tak asi by se našli výjimky, ne? Třeba
0: že jsou
1: Michael věc... Jackson se líbí třeba skoro všem.
0: Jako ten film?
1: Ne, myslím písně.
0: To nemyslíš vážně. To myslíš vážně?
1: Ty znáš někoho, kdo nemá rád Michael Jacksona.
0: No jasně. Je to prostě tak. Nebo takhle, já to tak cítím.
1: Tak
0: takže, takže vlastně na jednu stranu je to jako smutný, že prostě nemůže být něco, že všichni řeknou, to je skvělý, jo.
1: Mm-hmm.
0: Vem si krása, jo. Mm. Je holka, v vozovkách objektivně krásná, jo, a pak podívej se jí do komentářů, že jo. No tak to je hrůza teda. Transka. Nebo cokoliv, ne?
1: Jasně.
0: No má nějaký povislý ty rty, nebo prostě tohleto.
1: Nechala se udělat hlavně. To není přirozená
0: nechala
1: krása.
0: Se udělat. Nejvíc mě na tom baví, když teď jsme trošku odbočili, jo. Ještě to dokončím, tu myšlenku. Takže vlastně na jednu stranu je to jako smutný, že neexistuje objektivní krása. Na druhou stranu je to nadějný vlastně.
1: Mm-hmm.
0: Že když naopak seš jako v nemilosti, tak můžeš správně předpokládat, že i tak

0: jsou lidi, kterým se to prostě líbí.
1: Jak říká můj manžel, každý zboží má svého kupce, tak. I ty si můžeš založit OnlyFans. To mi říkal.
0: Tvůj manžel je poentář. Poentář, za chvilku jsme zpátky, nebo ne, co jsme zpátky, vyhrajeme tady Zaru Larson, On My Love.

0: 6.13, posloucháte ranní show na Evropě 2, vychází slunce. Aspoň tady teda před barákem, takže my to hodnotíme, že jiný pohled nemáme a to je vždycky tak jako osvěžující.
1: Já když jsem jela do práce, tak jsem si všimla toho slunce a připadalo mi, že má barvu zapadajícího slunce, no, že vycházelo a bylo úplně rudý.
0: Ano, ta krajina je to nádherný. No, no ale můžeme to klidně zhejtovat zase, že vychází slunce. Mm. Jo, protože my jsme tady mluvili o tom, že já jsem teda včera byl na ďábelnostním prádu a bavili jsme se o tom, že někdo říká, že jo, někdo říká, že ne a jak je to přirozený, jo. A dostali jsme se k takovému obecnému tématu komentáře. Komentáře třeba na sociálních sítích, ale to je vlastně jedno, protože než byly sociální sítě, tak lidi si našli vždycky nějaký způsob, jak mohli cokoliv komentovat, protože to zbožňujou.
1: Třeba si zavolali s kamarádkou.
0: Tak a předtím, než byly telefony, tak se prostě komentovalo všechno na Pavlačích, nebo na předměstí, nebo před
1: barákem. Nebo si posílali kouřový signály.
0: Nebo před chýší. Prostě lidi milují komentáře. Tak a teďka řeknu věc, která není objevná, ale mě prostě pobavila. Zase taková osvobozující věc, že lidi všechno komentují a že by si to lidi neměli brát jako osobně, to víme, co jsou ty rady, sice vám to moc nepomůže. Je to něco jako, že vám někdo řekne, hele, nebuď nervózní, to je v pohodě. A vy, jo, jasně, tak to je super rada, to jsem nevěděl, aha, nebuď nervózní, teďka jdu před lidi, viď.
1: Nebo to bude dobrý.
0: To bude dobrý. No to bude dobrý, není rada.
1: No, ale tak stejně je to věta, která nic neznamená.
0: Dobře, ale rada je rada, že jo, ta tě má jako poradit, jo, že třeba, já nevím, vyspi se na to.
1: Jo.
0: Je rada třeba. Jo. Nebuď nervózní, není moc rada.
1: Dobře.
0: Nicméně těm komentářům a přírodě. Asi se zachytila, jak se mluvilo o tom, že třeba vzpomeň si na to, že i Matterhorn, nebo Matterhorn, ta hora, nebo cokoliv hezkýho, příroda, má svoje hejty.
1: Jak to?
0: Ty to si nechytila?
1: Ne.
0: No to bylo něco jako, že ve smyslu, že aby si lidi nedělali nic komentářů a ukazovali, že třeba je nějaká fotka hory.
1: Jo.
0: Matterhorn, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: A pod tou fotkou komentáře. No ale je tam zima.
1: Jo, jo, takový že... to, jak lidi na Google Maps dávají ty hvězdičky, tak prostě Matterhorn má třeba 4.
0: Ne. Prostě jako, prostě komentáře, normální komentáře.
1: Jo.
0: Víš, že lidi vidí horu, jo, a kritizují tu horu, jo, že by se třeba viděla, nevím, říkat Pražský hrad.
1: Jo.
0: Jo, Karlův most, Pražský hrad, říkala by si, no ale je to do kopce prostě, no, jako za mě ne.
1: A ty špičatý věže, je to je přežitý.
0: Jo. Je to takový špičatý moc. Takže, rozumíš, když má jako Matterhorn takovýhle komentáře, tak co máme dělat my, jo? Si to představ.
1: Třeba a my máme výhodu, my můžeme blokovat. To Matterhorn nemůže.
0: Dřív se blokovalo vlastně, viď?
1: To se dělá pořád, ne?
0: Jo, ale já už to nezažil strašně dlouho.
1: No, to je pocit, tyjo, když dáš někomu ban.
0: Je to příjemný.
1: To se najednou připadá, že máš zase otěže ve svých rukou.

0: 6.20, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak přátelé, teď možná zase ve studiu měl být Jakub Kohák, není, nebyl ani včera, tak já bych využil takové tradice, kterou jsme začali včera, dáme si něco z archivu. Mm-hmm. A našel jsem díl, který se jmenuje Derby. Nevím, co to je.
1: Jak ti to tak napadlo?
0: Derby. To bude asi Slávě Sparta. Derby. Tak jakože derby. Mimochodem rok 23.
2: Evropa 2. Svět podle Koháka.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je tady Svět podle Koháka opět po včerejší pauze. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Takže.
3: Ano,
0: takže,
3: ano.
0: Takže já jsem včera, tedy v pondělí, to vůbec neotevřel, to téma, schovával jsem si to na tebe, takže teďka trochu s křížkem po fonu.
3: Já jsem připraven.
0: Cože?
4: No, ale já mám teďka chvilku pauzu.
3: Ale měj uši našpicovaný.
0: Takže, přátelé, derby Sparta Slavia.
3: Jejda, mane.
0: Vůbec jsme o tom nemluvili včera, i když včera to bylo aktuální. Takže
3: přešli jsme to. No.
0: Takže, co tomu říkáš? To byl koncert tý Slavie, co? Koncert.
3: Prosím.
0: To byl koncert.
3: Koncerty nekončí tři.
0: Normálně.
3: Koncerty nekončí tři.
0: Ale tam jako.
3: Vůbec
0: já
3: ne.
0: Já si to nedokážu, s tím by se mělo je turné normálně.
3: Nějaký vaše náhodný góly normálně. A naše lví srdce, který i zástavu 0-2, to normálně urvalo na 2-2. Pak jsme tekli 3-2.
4: Navíc.
3: Dokonce už bylo 0,00001 vteřiny.
4: Navíc vám Sparta dala vlastní gól.
3: Přesně tak, ještě,
0: jak to víš?
3: A ještě jsme vám dali vlastní gól.
0: Jak to víš?
4: Vím všechno.
0: Ty jsi to sledoval.
4: Nesledoval.
3: Moment. Já si vlastně chci vrátit ještě k něčemu.
0: Ano.
3: Ty jsi mi tady, Leoši, říkal, když vlastně jsme si říkali, že nám se blíží to utkání.
0: Ano.
3: Že Patrik se ještě nikdy nespletl. Typu.
4: Já jsem se nespletl.
3: A řekl 3-0.
0: 3-0, což teda skoro to tak dopadlo,
4: že jo? Je, že pro každého z vás to bylo 3-0.
3: No a já ti ještě chci říct.
0: Slávě vyhrála 3-0 za mě.
4: Vy jste se neptali, jaký bude součet. Vy jste se ptali, pro každého, abych každému udělal radost, tak jsem řekl, dáte 3 góly, bude to 3-0.
3: A právě to chci říct, že jak jsi to řekl a skončili jsme. Tak ty si pak odešel, Leoši, někam tady jako za si jako nežít,
4: za holkama,
3: jako
4: za holkama.
3: Jako za holkama.
4: Zakouřit za holkama.
3: A já tady říkám jako Patriku, ale pro koho 3-0? A on mi říká, samozřejmě, že pro vás, pro Spartu. Pak jsem odešel.
4: Tak to si nepamatuji.
3: Ne. Pak jsem odešel a zaslechl jsem, že ty jsi se jak vrátil a říkáš mu, a Patriku, pro koho to 3-0? A ty jsi mu řekl, ty kryso, pro vás samozřejmě, Leoši. Takže víš co?
4: Teď jsem měl pravdu.
3: Takže vlastně každý takhle jste dali pravdu.
4: Každý jste dali 3 góly.
3: To je neuvěřitelné.
0: A můžeme tedy na konci úplně této rubriky se zeptat.
3: Ano.
0: Kubo, nevíš náhodou, kdo je teďka první v tabulce?
3: Leoši, děkuju za tu otázku. Jsme to my.
0: Zítra ahoj.
3: Ahoj, papa.
0: Tak to byl rok 23, pořád okola.
1: Pořád okola.
0: Teď o 3 roky později, jaro 26 a zase 3-0. Sparta vyhrála teda 3-0. Jo?
1: Jakoby.
0: No, jakoby. Jo? Líbil se mi jeden post po kontumaci, tedy, že Sparta vyhrála 3-0, že Sparta vyhrála v derby venku o 3 a více gólů po 70 letech.
1: Wow.
0: Jestli se to počítá.
1: Jste dobrý, teda jsou dobrý.
2: Ranní show Evropy 2. Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart, get wings.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Pryč DPH! Pryč DPH! využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills Poloclub, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezona. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
15: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
16: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. 6.30. 6:30. Omlouvám se, že tahám do éteru opět fotbal. Nicméně zkusím to udělat z úhlu, který by mohl bavit i Katku.
1: No prosím.
0: Včera se hrál zápas Sparta-Plzeň.
1: Co měli na sobě?
0: Dresy, normálně. Počkej. Přijde ti trochu zajímavý, že při tom všem, jak se to jako řeší, ta situace ze soboty, že vlastně, jakože včera to prostě pokračovalo nějakým
1: zápasem. Jakoby nic.
0: Jako dalším zápasem prostě. Jo, člověk má pocit, že to vybouchlo a že tam teďka uklízejí stopy po zemětřesení. Jo, a nejenom je to pokračovalo. Sparta Plzeň. Nicméně, ta atmosféra samozřejmě zůstává, že jo? Kulisy jsou zase vyčištěné, ale ty lidi, co tam jsou, diváci, hráči, všichni, to tak asi jako vnímají. Dokonce tady máme jedno ve studiu, David Jordán, tam náš videomaker, Spartan, mimochodem, byl včera na stadionu na Letný.
2: Ano, krásné ráno.
0: Byl jste tam. A zkuste mi potvrdit to, co chci říct. Mluvil jsem se svým kamarádem, kterého vy jste na ten fotbal zval, s Milanem, a ten mi říkal, že to bylo taky zajímavý. Že to začalo a že ty hráči byli nějaký strašně slušný. Hmm. Že prej se obcházeli a první faul byl třeba v 25. minutě.
2: Je to pravda? No, jenom jeden faul byl prvním poločase. Pak jako druhém už se trošičku řezali, už se o to.
0: Je, chápeš to, jak to na ty lidi působí, že začne fotbal, teď oni, dobrý den, ano, ano, samozřejmě, chcete míč, sice ho mám já, ale klidně si ho půjčte. Jak to učíš ty děti, víš, jakože, ale tak, fanoušku, ten míč taky půjčil kamarádovi taky.
1: Jsi ještě nezahrál.
0: No, já vím, že je v jiném týmu, tak mu to půjč. No.
1: Snad se rozdělíš.
0: Neschovávej si ten míč jenom pro sebe. Takže fakt se to dělo?
2: Taky opatrný to bylo.
1: A diváci taky, jo.
0: A diváci taky opatrný, jo.
2: Ticho jak v postele skoro bylo, jo.
1: Vlastně oni se báli fandit.
2: No báli se, žádný pyro nebo
1: taky opatrný, nula, nula. No.
0: Hele, byl tam jeden člověk, který si chtěl zapálit cigáro. Prostě vyndal zapalováč a úplně prostě teď dostal ty pohledy, jakože prostě, jako...
1: Ne, jeho to jenom napadlo.
0: Jenom napadlo, že promiňte.

0: Ranní show na Evropě 2. Tak, mluvili jsme o tom, že včera byl zase fotbal. Je to zvláštní situace, fakt jako, já nevím, ta emoce podle mě ve společnosti je taková, že to sobotou jako všechno skončilo. A jaký fotbal? Katka tady říkala, že ve zprávách, když to říkala, tak si říkala?
1: No, že jsem byla překvapená, že se vůbec hraje fotbal.
0: Fotbal, jakože jaký fotbal. A jak to bylo opatrný, jak kolem sebe našlapovali. Já si myslím třeba, že dneska hraje Slávě mimochodem.
1: Na zavřeném stadionu.
0: Já si myslím, že to bude strašně zvláštní, že jestli padne gol, včera jsme to nemohli zažít, protože to bylo 0-0, když jestli padne gol, tak se podle mě nebude ani slavit. To bylo jaký, na tréninku, no. No, trochu mi to připomíná, jak jsme tady říkali, jak kolem sebe chodili včera Sparta Plzeň, jak kolem sebe jako chodili a
1: našlapovali
0: a první faul byl až, nevím, v druhém poločase skoro. Trochu mi to připomíná jedno zpátky do minulosti. Poslechněte si ho.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti, jak ve středověku probíhaly války. Byly to skutečně války gentlemanů.
4: Dobrý den. Vy jste protivník, že?
3: Dobrý den, já jsem král.
4: A vy jste král přímo?
3: Ano.
4: Já jsem bohužel z opačného tábora, čili kdybyste byl tak velice laskav, mohl byste mi nastavit nějakou část smrtelnou vašeho těla, kterou bych mohl probodnout?
3: Dobře, a mohl bych vás třeba aspoň trošku zranit, aby to nebylo úplně tak jednoduchý?
4: A samozřejmě, tady prosím na ruce, nebo jestli chcete, můžete mě do nohy bodnout.
3: Děkuji, já se ještě rozmyslím.
4: Promiňte, že na vás tak spěchám, pane králi, já vám potřebuji rychle usechnout tu hlavu, protože mám ještě další protivníky, který budu muset nějak zranit.
3: Jistě, jistě, pojďme na to.
4: Tak jo. Jestli vás to bolí, tak mi řekněte.
3: Trošku to bolí.
4: No tak víte co, tak toho necháme na chvilku, sedněte si tady a odpočiňte si.
3: Děkuji.

0: Eta extra slevy.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
0: Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
9: Pro doma.
10: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: 7:45. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera začala Eurovize a my přepojujeme za naší zvláštní reportérkou, která to miluje celým svým tělem a duší, za Katkou Říhovou.
1: Dobré ráno, tak já na začátek musím říct, že mi to včera úplně nesedlo, abych byla upřímná.
0: Takže začal nový ročník, je z Vídně.
1: Je z Vídně.
0: To je takový to město pod Brnem.
1: No, máme to kousek. My fanoušci Eurovize, kteří bychom tam chtěli teoreticky být, bychom tam být mohli.
0: Takže bylo první semifinále. Asi se každý z vás zeptá, jak dopadlo Česko. Tak my zatím nebyli. My budeme prý v druhém semifinále.
1: Tedy zítra.
0: Tedy dokonce zítra.
1: Daniel Žižka, náš vyslanec z písní Crossroads,
0: zítra
1: zabojuje zítra a velké finále potom v sobotu. No, ono to totiž začíná v 9 večer a já jsem si říkala právě, že možná je to tou mojí únavou, protože jsem si říkala, jako musím se podívat, abych to viděla v přímém přenosu, ale celou dobu jsem myslela na to, že už jsem unavená a že už chci jít spát, takže je možný, že celý to klání bylo fantastický a že jenom ta moje únava mi způsobila, že mi to včera úplně nesedlo.
0: A to je docela zajímavý, že ta Eurovize je pro tebe tak důležitá, že to chceš vidět v přímém přenosu, protože u jiných pořadů se v pohodě smíříš se zpětným zhlídnutím.
1: Je to tak.
0: A tady ne? Tady jako si to prostě neužiješ, jako jo, jako zpětně.
1: No protože pak druhý den přijdu do práce a já jako vlastně v uvozovkách bohužel tím, že dělám zprávy, tak si všechno přečtu.
0: Aha, a ono to je ve zprávách, jo?
1: Jo, teď zrovna tady na sedmičku do zpráv chystám, no, jak to dopadlo, tak si říkám, aha, tak ty Chorvatky postoupily, jo,
0: tak,
1: jo.
0: Tak a to řekni aspoň teda příběh, já tady reprezentuju lidi, co to neviděli, takže je tam prý nějaký Chorvatsko.
1: Jo.
0: A?
1: No, chorvatská tady skupina, která se jmenuje Lelek, přišla z písní Andromeda a já si říkám, tak to je vesna jak vyšitá.
0: Tedy ukradená vesna naše teda.
1: Jo, naše vesna, která reprezentovala Českou republiku, tuším, že před 2 lety, loni byl Adonis a myslím si, že vesna byla rok předtím.
0: A to už je na YouTube, ta Andromeda.
1: Jo, jo. Ono je to tam hned.
0: Je to hned, tak to si to zahrajeme, ať víme, o čem mluvíš.
1: Jo, takže 5 chorvatských holek, takový ty folklorní prvky a do toho jako ducárna. A vlastně on to potom říkal i ten komentátor. A tak to je tady inspirace naší českou vesnou.
0: Uvidíme, takhle to, přátelé, vypadalo teda včera. Reprezentant Chorvatska, Andromeda, Lelek. Uvidíme. Nebo uslyšíme. Tak pojďte, holky.

0: Vesna. Hmm, tak, jenom mi řekni, kolik jich je? Kolik jich je? 6.51 je přesný čas, posloucháte ranní show na Evropě 2. Kolik jich je ve skupině Vesna?
1: No, 4 nebo 5.
0: Najdi to a já ti dobře, řeknu, proč se ptám.
1: Dobře.
0: Totiž, jedna maminka, čerstvá maminka z Texasu, se svěřila novinářům, týden jsme byli v šoku, kolik se nám narodilo dětí. Představ si, že jdeš na porod jako matka a nevíš, kolik se ti narodí dětí a pak tě to trochu překvapí. Takže kolik jich je ve skupině Vesna?
1: 5.
0: Tak to je moc, tak to zase ne. Ale pozor, aby ne, tady píšou novináři, když doma měla synka, představ si sebe, jsi matka.
1: Jistě, máš jedno dítě.
0: Máš doma syna, jo? Bereš antikoncepci.
1: No.
0: Přesto otěhotníš a najednou zjistíš, že čekáš jednovaječná čtyřčata.
1: Jakože se narodí 4 úplně stejný děti, jo?
0: 4 stejný holčičky. Holčičky se narodily už v únoru, až nyní je rodiče Adriana s Antonem ukázali. Všechny 4 holky mají jména od A. Amora, Analia, Aria.
1: Analia, jo.
0: Analia,
1: tak, tak ona je jedna ze 4 a ještě jí dej jméno Analia.
0: Tak asi se to u nich nebere takhle. Amora, Analia, Aria a Azura.
1: Měli by udělat nějakou kouzelnickou show, víš, jakože by se prostě objevovali proč tady na pódiu.
0: Proč se Alena, Anička, ne. Amora, Analia, Aria a Azura. Počkej, máš syna, bereš antikoncepci, tada.
1: To jde, ale jako ty bláho, fakt jako čtyři stejný ženy.
0: 4 stejný ženy,
1: si to
0: no.
1: Představ.
0: No je to masakr, no. Máš náhradní, kdyby něco.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.
2: V Kauflandu.
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2. 8.

0: Scottish, Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, budou zprávy v 7.
2: No to jo.
1: Jo? Co tam máš?
2: Mám tam, čověče, kdo postoupil do finále Eurovize.
1: Ne.
2: Pak tam mám...
1: Tak to řekni hned.
2: Fakt?
1: No.
2: No, kvalifikoval se Izrael, což je pikantní, protože právě kvůli účasti Izraele tu soutěž bojkotovalo několik zemí. No a pak se probojovala Belgie, Chorvatsko, Finsko, Polsko a Srbsko.
1: Takhle není to úplně tak, jako, že něco vypovídajícího.
2: Ne.
1: Vyjmenovávání zemí.
2: Ne.
1: Honduras, nic.
2: No, ale tak je to prostě zpráva, no. Tak.
1: Počkej, já jsem strašně rád, že tady ještě vůbec děláš zprávy.
2: Jo. A pak Trump jede
3: Dobré
2: do Číny.
1: Dobré ráno. Tady máme novou zprávu, Trump jde do Číny, to si řekneme za 2 minuty,
2: jistě.
1: Ale ještě máme tady slečnu, která nám chce říct něco důležitýho.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Můžu osobně poděkovat a přímo vám, Leoši.
1: A za co ale?
3: Ale za co? Za krásný víkend, protože jsme se viděli na Křivonožce, kdy jste nás úplně emočně dostal se synem. A mě jste odrovnal po 25 letech, když jsem vás viděla v Hroznu, když jste zpíval v Kožichu.
1: Já jenom vysvětlím, pardon, jenom Křivonožka, prosím tě, to byl sraz automobilových veteránů. Křivonožka je název kempu u Hluboké nad Vltavou. Já tady zasvětím, že Katka na mě kouká. Teď je to trošku taková situace, že jste mě jako potkala někde a mluvíte o něčem a někdo je s vámi, jsou to shodoukrostní posluchači a kouká, že se děje. My byli v hospodě v jižních Čechách na chalupě a najednou vidím souseda, jak projíždí takovou knížečku. Říkám, co to koukáte, říká, zítra je ráno v kempu Křivonožka sraz veteránů. Představ si, přijedeš do kempu a tam je třeba 200 aut 150 let starých, no z 19. století, 1905, 1910, hasiči
3: krásný,
1: starý.
3: Krásný, kouzelný.
1: No, motorky a tak...
3: Krásný, kouzelný, starý auta, Pragovka, jedinečný kus, který tam jel. Tak. Několik motorek historických a tak. A vy jste nás ještě k té úžasné emoci těch historických autiček dostal tím, že jen tak přistoupíte k synovi a darujete mu kalendář, takže jste úplně neskutečný a my jsme se nezmohli ani na fotku, ani na podpis, jak jste nás emočně dostal.
2: Takže Leoš se stoupil z nebes a daroval vám kalendář.
1: No ne, ano, počkej, to bylo tak...
3: Ale větší...
1: Co?
3: Ale Katko, větší zážitek pro nás byl, že jako ty emoce, který jako říkám, wow, jen tak, byl jste tam s Alex, asi s mamkou, s taťkou, prostě fakt jen tak. A já jsem fakt říkala, ani a dceru, která vás zná, jako i ze sítí a to, tak ta říká, mami, já tam ale nejdu. Já si to chci užít, že ho vidím. Říkám, tak to je dobrý.
1: Teda, to je neuvěřitelný. Totiž takhle, já jsem šel kolem stánku, kde prodávali nějaké oblečení a mě jich bylo jako líto těch stánkařů, že neměli žádný kšeft. Říkám, tak já jim udělám nějaký kšeft a jediný, co tam jako bylo takový, to, tak tam byly kalendáře. Tak jsem koupil kalendář a teď co s ním, že on byl velký, že jo. Takže jsem ho koupil, aby byl kšeft, takže jsem se rozlížel a najednou vidím, tam na zemi sedí pán se svým synem evidentně. Vás jsem si teda nevšim, viděl jsem, to byl váš manžel.
3: Ne. No ano, já to stála vzadu, protože já nerada sedím, jako, protože ale oni byli konsternovaní úplně těma historickýma autíčkama.
1: Autíčkama, a to bylo na ní vidět, že byli konsternovaní. To se poznalo tím, že každý auto, který projíždělo, si fotili. Jak pán, tak jeho syn. Jo, a ten kalendář byl plný fotek, velkých fotek těch starých aut. Tak říkám, třeba jim to udělá radost, tak jsem přišel k tomu klukovi, říkám, baví tě to, on jo, tak tady máš kalendář, takový dárek, no.
2: No teda.
3: Úplně jste ho dostal, takže pak moc děkujeme.
1: Víte, já abych se přiznal, já jsem se s tím prostě nechtěl tahat, s tím kalendářem.
3: No, ale nás jste, sice ještě, ale nám jste prostě, říkám, mohl hodit do koše, nebo mohl
1: ne,
3: dát sousedovi, nebo
1: je
3: něco,
1: to ne,
3: ale
1: tak jste hodná.
2: No, já jsem teda trochu zklamaná, protože když posluchačka volala, tak její první věta byla, že ti chtěla poděkovat za krásný víkend, tak jsem si myslela, že se dočkáme prostě nějakého bulvárního příběhu.
1: No já nevím, jako že tam...
2: Jako kalendář dobrý, no, ale...
1: Tak jo, tak zdravíme, pozdravujte rodinu, dejte se a děkujeme.
2: Ahoj.
1: Jak jo, to je ten syn, to je ten syn.
3: Ne,
1: to je ta dcera.
3: Děkuju.
1: Ahoj, ahoj.

0: Srazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha. Teď už se vydáme za Zuzkou.
1: Areál Klínovec v těchto dnech zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se počítá s každodenním provozem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Britská princezna Kate dorazí do italského města Reggio Emilia na první zahraniční návštěvu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Do relativně málo známého města mezi Boloňou a řekou Pád se podle agentury ANSA vydává Kate kvůli tamnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti v předškolním věku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Aktuálně už se začíná tvořit kolona na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a u Brna na silnici 43 se zdržíte směrem ze Svitav do Brna kolona před Lipůvkou.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Zatímco na Moravě a ve Slezsku dnes ráno převládá polojasno, jinde zůstává obloha většinou pod mrakem, teploty se drží kolem 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo, vyskytnou se ojediněle přehánky, s vyšší pravděpodobností se objeví na severu na horách a tam budou i sněhové. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů na západě a místy na severu Čech budou teploty mezi 10 a 13 stupni. Tolik zprávy, je středa 13. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
2: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: Harry. Dámy a pánové, druhou hodinu ranní show v 7:10 začínáme soutěží. Připravte se, hrajem, jak říká klasik. Takže pozor, telefon k nám 257-400-888 a jdeme na značku oblečení, která se jmenuje Heavy Tools.
1: Heavy Tools nabízí nadčasový sportovně elegantní styl za dostupnou cenu. S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení. Čisté designy a kvalitní materiály zajišťují vzhled, který zůstává dlouhodobě aktuální.
0: Od dámských i pánských kolekcí až po obuv, tašky a doplňky vše najdete na jednom místě. A teď, nyní u příležitosti otevření nové prodejny na Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu přímo na prodejně. A to 20%, 20%, cvancik. Módu od Heavy Tools nakoupíš i online na www.heavytools.cz nebo na kamenných prodejnách v Praze a Brně. Dnes soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na e-shopu www.heavytools.
1: Ha! Tak kdo to dneska vyhraje?
0: Kdo to dneska vyhraje? Dobré ráno. Haló?
2: Haló, dobré ráno.
0: Seš normálně v éteru. To seš ty.
2: A, super.
0: Super, jak se jmenuješ?
2: Iva.
0: Ivo. A s někým nebo s tvrdým i?
2: S někým.
0: Můj táta se jmenoval Ivo. Ivo. Mm-hmm. A už jsem to tady říkal. Jednou byl na dovolený a nechal si udělat zlatou placku a nechal se tam vyrýt Ivo. Mm-hmm. Jméno svoje Ivo. A pán tam dal Y.
1: Na Balkáně mají
0: Y. Na Balkáně
1: Y.
0: dali Ivo a tak celý život to nosil, že jo, prostě měl to vyhodit nebo tohle, takže já jsem vždycky koukal, měl si dělat placku, kde měl Ivo. Nemohl říct jako, že no tak, tak jo, takže Ivo, tolik můj jako příběh. A teď už k tobě. Jaká sleva je nabízena při slavnostním otevření? Teď jsme to říkali.
2: O... 20%.
0: Je to tak. Za A10, za B15, za C20, ty jsi řekla 20.
1: Bez nápovědy.
0: Bez nápovědy. A teď si ještě můžeme říct, kde přesně to je, Katko?
1: No, Westfield Černý most.
0: Westfield Černý most.
1: Tam je nová prodejna.
0: Já jsem tam včera byl, přátelé. Jinak děkujeme a gratulujeme Ivě. Ivo.
2: Ahoj, děkuji moc.
0: Je to tvoje, měj se hezky, papa.
2: Mám radost, díky.
0: Ahoj, Ivo, gratulujeme moc. To byla Iva. Včera jsem tady adoroval kino na Černém mostě.
1: Ano.
0: Tak jsem včera to chtěl potvrdit, že jsem to tady adoroval.
1: Ty jsi sám sebe zinfluenceroval.
0: Jsem sám sebe ovlivnil a jel jsem přes celou Prahu se svým synem na Ďábel nosí Prádu 2 do toho kina. Byl jsem samozřejmě za svoji dobrotu, jak jsem to tady chval, potrestán.
1: Je mi to jasný.
0: Přijel jsem na tu terasu a terasa je
1: Ne,
0: mraky lidí.
1: Ne? Já myslela, že jak jsi to řekl, víš, ne. Že tam všichni najeli. A že jsi nemohl zaparkovat.
0: Ne. Přijel jsem na terasu, tam zavřeno.
1: Aha.
0: Fujavice, déšť, ale to prostě, a tam rozkopaná ta terasa, nějaká díra, stavba. Počkej, stavba, říkám, tak to je konec. Tak jsem šel, jsem prošel tou stavbou k tomu vchodu před to kino, to zavřený. Tak jsme šli někam jinam, zase zavřený.
1: Cože?
0: Celý zavřený ta střecha, tak se to chodí se přes nějaký Maxíkov. Já to nemohl trefit prostě, teď už... Po 10 minutách bloudění nás to vyfluslo do nějakého jiného patra. Tam jsme to nemohli vůbec najít. Security, tohle výtah.
1: Tak proto jste si to včera užili, protože jsi byl v Maxíkově.
0: Počkej, příšerný zážitek. Takže já tady včera, Černý most, nejvíc tohle. A hned večer jsem dostal mokrým hadrem přes držku. Nejhorší zážitek. Takže já tady včera chválil Černý most.
1: Ale ty jsi říkal, že tam je nový kino.
0: No, kino a... dobrý.
1: No
0: kino...
1: ne, ale jakože teda, proč no. To zase předělávají?
0: Já jim tomu říkám.
1: No.
0: Říkám, prosím vás, můžu se zeptat, co vám to tady dělají? A ty dveře, které jsou před tím kinem, jsou vlastně teďka zavřený. A on, ten pán říká, no já taky nevím, nám to nikdo neřek, prostě oni to tady včera rozkopali, vůbec nevíme, co se jako děje. Říkám, a jak dlouho to bude? Nevíme.
1: To je prostě ze života.
0: Prostě ze života. Takže já včera tady v rádiu Sinestar, Černý most, nejlepší na světě a včera s Matějem tam. Tak tady jsem naposledy. V životě se už nepůjdu. Prostě jsem se vytrestal, ne? Já ještě jsem si říkal, ty bláho, jestli jsem někdo jel třeba, nebo to má naplánovaný.
1: Na tvoje doporučení.
0: Na moje doporučení. Katastrofa.
1: Že tvoje slovo nic neznamená.
0: Tak. Líbí ten řek. Ale tak to se tak nějak, milí posluchači, cítili od začátku už teda.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a někdo nám volá do vysílání. Mám pocit, že bude mít něco na srdci. Haló? Máte něco na srdci?
1: Haló, já volám dneska soutěž. Asi špatně,
0: tak,
1: že jo?
0: Ne, voláte skvěle, to se hodí. Soutěž je zítra naplánovaná zase jako na programu.
1: Jo, dobře, tak já poslouchám z internetu, takže...
0: U vás to ještě nebylo. A kolik máte hodin v tom vysílání? Vy tam máte ještě Patrika, ne?
1: Ne.
0: takový to zpoždění, prostě, ne? Jak poslouchá to vysílání, říká, tak co, jak ti je? A říká, no, trochu, jako mi to tady bolí.
1: Ne, to jak to je pořád to takový to... Jak vždycky člověk volá, potom vždycky to slyší, no tak zase nic. No.
0: Já vím. Tak. A nezlobíte se?
1: Ne, vůbec.
0: A odkud voláte?
1: Z Liberce.
0: Tak nám něco řekněte, jakože třeba jak se máte u vás v rodině. Co manžel? Řekněte spíš, co manžel. Je hodnej?
1: Jo, je skvělej.
0: A změnila byste na něm cokoliv, kdybyste mohla? Změnila byste na něm něco?
1: Ne, já jsem spokojená. To je moje zlato.
0: Moje zlato, hezky, jak to říkám.
2: A pamatuješ si ještě, jaký bylo vaše první rande?
0: Jsem čekal, co prvního.
1: Moment, já se ještě odskočím, jenom tady něco vypnu, aby nebyl
0: průšek. V pohodě. Takže ty jsi se zeptala na rande?
2: Na rande.
0: Myslíš, že šli na ještět?
2: Já nevím, tak mě to zajímá.
0: Na rotační hyperboloid.
2: Já jsem totiž někdy četla, že první rande je vlastně takovej pohovor na sex, tak mě to jakoby zaujalo, že vlastně to je docela dobrý. Že spousta lidí zkresluje předchozí praxi a dokonce se najdou i ti, co jsou stále ještě zaměstnaní.
0: Teď tomu nerozumím, jsem se ztratil.
2: No to je jenom taková glosa.
0: Říkej,
2: že
0: no.
2: První rande je vlastně pohovor, jakože alá pracovní pohovor, je to pohovor na sex.
0: A lidi?
2: Mnozí zkreslují předchozí praxi.
0: Jasně, jo, takhle, že vlastně říkají, že mají zkušenosti.
2: No, a někteří jdou na ten pohovor a přitom jsou ještě zaměstnaní.
0: Ne. Tak jaké bylo vaše první rande? Bylo to v Liberci?
1: No bylo to v Liberci, ale my jsme se vlastně už jak jako znali díl, jsme byli takový kamarádi. A pořád jsme se míjeli, no a potom to nějak už vyšlo.
2: A byli jste oba dva svobodní?
1: Jo, potom už jo, ano.
2: Potom? No, tak.
1: Každý jsme byli zadaný, že jo? No, ale potom vždycky jsme se střídali, když měl jako po sobě tak jako se koukali, no a potom to nějak už klaplo.
0: Jo. A je hezký?
1: Jo, je, fešák.
2: To ti přejem.
1: Tak jo, díky.
0: Tak zítra si zavoláme, jo, soutěž.
1: No to zase bude pozdě, že jo?
0: Nevíme.
2: A ty nemáš rádio, že to nemůžeš poslouchat?
1: No
2: jako...
1: mám, ale já to mám přesapku.
0: Přesapku, a my to máme pozdě, jo. A kolik tam máte teďka jakoby na té apce?
1: Já nevím, jak to mám teďka telefonu, no to nezjistím, že jo, když vlastně to.
0: Hele, a já ještě tě využiju.
1: Jaký tam je spoždění?
0: Já ještě tě využiju, prosím tě, když já chápu, že lidi je obtížný být turistou ve svém vlastním městě, ale kdy jsi byla naposledy na Ještědu?
1: No, tyjo.
0: A je to tady?
2: Nikdy.
0: Byla jsi tam vůbec?
1: Ne, byla jsi, no jasně, jo, a to jsem tam byla ještě... Pěsma, ale na lyžích to jako
0: na lyžích,
1: jo.
0: Jako
1: ale,
0: ze školou.
1: Ale přímo v restauraci, ne, letos jsme byli, ale na prkně jsem byla, ale jako v restauraci, to, když děti byly malí, tak já nevím, no.
0: Když děti byly malí. A proč tam jezdíš?
1: 10 let
0: častěji.
1: Třeba.
0: 10 let, jo, takže ty jsi z Liberce, ale na Ještědu jsi byla před 10 lety.
1: No a takový ty vejšlapy to jo, ale přímo jako do restaurace dáte tam kafe, nebo nevím, prostě se tam projí, to ne, ale... Taky jsme chodili ty novoroční, ty výstupy, to se chodí také pořád, každý rok.
0: No tak děkujeme každopádně, děkujeme.
1: No,
0: ahoj, tak ahoj Liberec.
1: Já taky.
0: Čau.
1: Jo,
0: čau.
1: Ahoj, čau.
0: No, je to skvělý na Ještědu, takový jako tip. Byla jsi tam někdy?
2: Jednou jsem tam byla.
0: Oni měli vždycky rozdělený pokoj, nebo takhle, co si já pamatuju, tak měli rozdělený dva druhy ubytování, jedno jako nový a jedno schválně retro.
2: Jo.
0: Jako nechaná ta původní dekorace, ten interiér, který byl jako v té době jako strašně slavný. Teď působí se jako divně, ale vlastně je to jako retro.
2: Jo, to
0: jako
2: někdo super. To má rád.
0: Haló, ranní show.
3: Dobrý ráno, Dominik. Já mám hned ke dvěma tématům, co se teďka řešili.
0: Nemáš ještě tam, nemáš tam ještě?
3: Ne, já jsem z druhého konce republiky.
0: Takže ještě nemáš?
3: Ještě nemám, já mám nejvyšší kopec asi nějaký malinký na Moravě, no.
0: Chápu.
3: Nějakou dráhanskou vrchovinu u Veškova, to ne. Ale já bych chtěl říct, že ohledně toho dovolání se vám do rádia,
0: no.
3: Tak i když poslouchám rádio, tak je to prakticky za mě nemožný. V momentě, kdy se řekne, že má být nějaká soutěž, tak ta linka je okamžitě obsazená.
2: No tak to mi řekni.
3: To je...
0: No počkej, ale počkej. To je vtipný, že si stěžuje člověk, já to miluju tohle, že člověk, který se dovolá do ranní show, si stěžuje, že do ranní show se nedá
3: se
0: dovolat.
3: Nemůže dovolat. Já se vždycky
0: dovolám, se do ranní show se prostě,
3: když vím.
0: Já jsem vám chtěl říct tady v ranní show, že do ranní show se prostě nedá dovolat, je to podvod, určitě to prostě máte přetočený. To jsem vám chtěl říct.
3: Přesně tak. Já se vždycky dovolám, když vím, že z toho nic nebude.
0: Ale víš co, pocit, to nevíš. To nikdy nevíš. Katko.
2: Co já?
0: No, že třeba, jak seš na tom s manželem? Že pán si myslí, že z toho nic nebude, ale to se neví.
2: Já o to nemám moc zájem. Teda.
0: Nemáš o to zájem. No. Tak, to jsme probrali. A proč? A vysvětli to technicky teda. Proč to nejde?
3: No já bych, to bych se chtěl zeptat vás. Já sám nevím, proč to nejde.
0: Ale jako, počkej, my často děláme soutěže, že to není o tom, jako volejte teď a hned někoho bereme. My to právě proto i to občas říkáme, jakože volejte a třeba vezmeme někoho za 4 minuty, takže máš šanci.
3: Jo.
2: Jenom to nesmíš vzdát.
0: Nesmíš to vzdát.
3: No, mně se kolikrát stane, že těch hovorů z meškanek mám kolem 20, ale já jsem rád, že jsem se dovolal každopádně teďka. Já vás poslouchám prakticky každý ráno a jste moje taková jako... takovej diskuzní panel na cesty v autě, jo? Takže já vás mám jako strašně rád.
2: Jo, ty s náma diskutuješ.
0: A ty s náma i diskutuješ, jakože no, nahlas. A nahlas, nebo jenom
3: v
0: duchu.
3: Já s váma diskutuju v tom autě, ale většinou mě nikdo nedokáže ocenit, protože mě nikdo neslyší.
2: A jak seš vtipnej při tom, viď?
0: A počkej, a v duchu, nebo jenom nahlas?
3: Jak kdy...

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.29, za chvilku česká volba, ještě k ještědu, ještě. Chci říct, že architektem toho rotačního hyperboloidu.
1: To je tvé Mejdanovi číslo.
0: Já to miluju.
1: Já to vím.
0: Já to miluju.
1: Jakmile můžeš, tak to prostě řekneš.
0: Já prostě miluju, že vím, že to je rotační hyperboloid.
1: Jo, já si to fixuju, víš?
0: Můžete tím machrovat, že prostě ten tvar je rotační hyperboloid. A ještě můžete jaksi machrovat. A to je smysl tohoto vstupu, že architektem byl Karel Hubáček.
1: Mm-hmm.
0: Karel Hubáček, nejsi si to někdo zapamatuje, jestli to bude vědět někdo za hodinu ještě.
1: Jako mému technickou pomůcku by to chtěla.
0: Karel Hubáček, že jsem Hubáčka. Karel Hubáček a je
1: na
0: to...
1: Dokonce je to
0: uznané jako reprezentant slohu, který se jmenuje technicismus.
1: Technicismus Hubášek hyperboloid.
0: Karel Hubáček.
1: Ranní show Evropy 2.
2: Kauflandu.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Datart pořádá Maxi Výprodej.
20: Cože? Maxi Výprodej?
19: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
20: Tak to je další level.
19: Datart.
2: opravdový elektrospecialista.
21: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
22: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
23: Nenechte si ujít v České televizi.
24: Český zpěvák Daniel Žižka bojuje o postup do finále největší hudební soutěže světa. Eurovision Song Contest 2026. Fanděte u přímého přenosu druhého semifinále. 14. května na ČT2 a v iVysílání.
25: Zpátky k muzice.
26: Europa 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: 7.36, posloucháte ranní show na Evropě 2. A je tady česká volba.
2: Jupí.
1: Co Češi nejčastěji fotí na dovolené? Co Češi nejčastěji fotí na dovolené?
2: Dick pic.
1: Ano, je to dick pic.
2: První místo.
1: Představuju si teďka, jak to budou vysvětlovat rodiče dětem. Milé děti.
2: Máte-li to štěstí a na dovolené potkáte Vojtu Dicka, tak si ho vyfotíte.
1: Ne. Milé děti. Váš tatínek.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Ranní show na Evropě 2, 7:39. Co Češi nejčastěji fotí na dovolené? 5. místo, západ slunce. 4. nejčastější odpověď, památky.
1: A 4. teda?
0: 3. místo, selfie.
1: Jo. Můžeš dát selfie se západem slunce i selfie s památkama, spojit to.
0: Jistě. Památky.
1: Jako je pravda, že je to trochu nuda.
0: A mění se hlavně ten svět, ne? Dřív to bylo cool, teďka jakože...
1: No ne, když si vyfotíš památku,
0: no,
1: a dáš si ji třeba...
0: Na památku?
1: Na památku na Instagram, nemá to moc lajků.
0: Fakt ne? Počítá se třeba to? Počítá se třeba, že fotíš partnerku? Je to může to být jako, tak jako památka? Fotíš si památky?
1: Relikvie.
0: Relikvie. Tak máš rád prostě historický, jako... máš rád historii.
1: Kousky.
0: Historický kousky. Přátelé, my tady ve studiu, přiznám se, máme ještě dalšího, jakoby tady dalšího člověka, který tady nebývá každý den. Je to kadeřník. Je to kadeřník.
1: A teď to skoro vypadá, že je tady každý den, protože tady včera tady byl taky.
0: A jeho vhled může být, že je to homosexuál.
2: Vždycky to budeš říkat.
0: No ne, čau.
1: Počkej, včera to právě neřek.
0: Včera se to neřek.
2: To je pravda.
0: Martin Till, přátelé. Já to říkám samozřejmě, že můžeš nabídnout tenhle vhled.
1: Co vy si fotíte na dovolený?
0: Přesně. Ne, jako ten odstín, mě zajímá ten odstín, který tady není přítomen na tom švédském stole, si rozumíš.
2: Nevím, svaly, teďka hrozně trendí, že všichni i na dovolených cvičí, teďka všichni mám pocit cvičí úplně, ty už teda nějakou dobu, ale...
0: Počkej, jakože se teda fotíš si, co fotí Češi na dovolené, no, svaly?
2: Přesně tak, svaly.
0: Pokud tě mají.
2: No tak protože na dovolené, když je to ta dovolená, ta mořská, že jo, tak jdeš do těch plavek, tak si fotíš ty svaly.
0: Aha. Na druhém místě je něco, co podle mě konvenuje tobě i Katce, ale vím, že Marty, ty to máš rád. Co Češi nejčastěji fotí na dovolené? Druhé místo, moře nebo pláž. To je taková klasika, ne? To
1: má, chceš se pochlubit.
0: To má hodně obzvlášť... lajků. To má hodně lajků proti památkám.
1: No, ale tam záleží na tom odstínu. Jestliže máš to štěstí a jsi u moře s azurovou barvou, tak jako je to super. To si určitě vyfoť.
0: To se vyfoť.
2: A když ne, a písek tak to bílý. Prostě upravíš.
1: No jasně, vytáhneš to. No tak... Stačí nějaká saturace, viď?
0: Nevím. Tady je ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Čau. Tak co si myslíš, že Češi fotí nejčastěji na dovolené? Nejčastější odpověď, první místo. Kolik tě let se zeptám, jenom pardon?
3: Mně je 12.
0: 12. Co si myslíš, že se si Češi nejčastěji fotí na dovolené?
3: Jídlo.
0: Je to tak, jídlo. Krásně jsi to trefila. Ty si taky fotíš jídlo?
3: No, někdy, když je to jako hezký, no.
0: Třeba naposledy si, je fakt, že jsem byl včera se synem, tomu je teda 16, a byli jsme, on si dával Popeye. Znáš Popeye?
2: Ne vůbec.
3: Jo, znám, ale nechutná mi to.
1: Smažený kuře.
0: Prostě je to taková konkurence KFC, Popeye.
3: Okay. Jo.
0: Taková, že tiktokerská záležitost, tady 12-letá slečna ví přesně, o čem mluvíme, viď?
3: Jo.
0: Tak si dal Popeye a fotil si to. Ty si fotíš co? Ve 12.
3: Tak my jsme třeba byli v Miami a tam byly hrozně hezký palačinky, tak jsem to
0: palačinky. Hele, a kam si to potom dáváš, když je ti 12? Ty máš normálně Instagram, předpokládám.
3: Jo, ale někdy na storíčko, ale jinak jako ne, jako nikam. No.
1: Palačinky spíš na storíčko.
0: Hele, a palačinky jsou na storíčko, oni se nevejdou jakoby na feed, že? Bo tak, že, nebo respektive naopak, je to moc malý na feed. Hele, a rodiče v pohodě, že ve 12 máš Instagram, jedete to, jo?
3: Jo, ale jako já na to nic nepoustuju, nebo nic, takže a mám to privátní.
0: A maximálně tak palačinky na storíčko.
3: No, protože ono vlastně, když vás někdo sleduje, tak oni vlastně můžou vidět jenom ty, kteří vás sledujou, to storíčko. A vy musíte povolit, aby vás sledovali.
0: Jasně. A palačinky jsou v pohodě, podle mě, to není jako...
3: Jo, no.
0: Zase to podporuje ten trend a takovou tu až... absurdní touhu po štíhlosti.
1: Palačinky.
0: No jsou taky hubený, ne?
1: Jo, jo. Čím tenčí, tím lepší.
0: Přesně.
1: A to je i s pizzou. Čím tenčí těsto, tím
0: přesně,
1: lepší.
0: Přesně, jakože zase tam je ten kult prostě tý štíhlosti. Jo. Prostě bůček, že by jsi bůček nedala na storíčko?
3: Cože?
0: Přesně. Já neví ani, co je bůček, neví a stačí na nic. Tlačenku, měla jsi tlačenku někdy?
3: Ne.
0: Pevně, já se ti nedivím. Tak co třeba? Co třeba?
1: Tlustej krajíc chleba.
0: Ne, to ne. Já si myslím, že jsme vyčerpali
1: všechny možnosti.
0: Hlavně slečním jsme nepogratulovali k prvnímu místu, že to trefila.
3: No, já jsem hlavně teď dojela před školu, takže já musím...
0: Už musíš jít, jo. Co máte první hodinu?
3: První hodinu? No, my máme dneska Den Evropa, takže máme nějakou přednášku.
0: To jsme my? My máme každý den Evropa 2? Řekneš jim to?
3: No, nevím, no.
0: Tak moc děkujeme za telefon, utíkej, ahoj. Čau.
1: Čau, čau.
0: Tak Martine, děkujeme tak i za tebe.
2: Taky děkujeme.
0: A fotíš si přítele třeba?
2: Taky. Já nemám přítele. Seznamka.
0: Možná jsi si ho málo fotil, proto ho nemáš.
2: To je ono.
0: Říkám, on mě ani nefotí, mě nemá rád.
2: Přesně.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2. Kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Začíná narůstat kolona na příjezdu po D1 do Brna směrem z Vyškova. Aktuální fronta začíná na kilometru 212. Pak také stále počítejte s kolonou u Lipůvky na silnici 43 směr ze Svitav do Brna.
0: Zeptám se teda. Jak jsi říkal s tou seznamkou, seš to?
2: Ty jsi k tomu pustil takovou...
0: Já jsi ti k tomu pustil tvoje vol. Jestli chceš, můžeš udělat seznamku, to jsme tady ještě neměli.
1: On hledá...
2: On hledá onoho.
1: No tak onoho.
0: Onoho, jeho jsi říkal.
1: Já vím, tak to říká Marty. Já nevím, jaká je jeho preference pro Boha.
0: Takže?
1: Jsem to chtěla nechat na něm, on hledá...
2: Já dej tím teďka sám sebe. To teďka frčí, teď jakože...
1: On hledá sám sebe,
2: lidi
1: to je dobrý.
2: Lidi chodí sami ze sebou teďka. Já jsem jako spokojený.
0: Ty používáš slovo dejti?
2: Dejti, jako date, jako rande.
0: Já tomu rozumím, ale nepoužívám to, ty jo?
1: Ne. Tak no kam sám sebe bereš na rande třeba?
2: No to je právě o tom, že vezmeš sám sebe hrnánskou večeři, hezky se k tomu obleče, že to taky jako fajn, nepřeháním to samozřejmě, ale není to, že když v teplákách prostě tady do smažených kuřat nebo co to chodí smačná. Že jako uděláš to hezký.
0: Chápu.
1: A na kolikátem rande jakoby dojde teda?
2: Už randíme 2 roky spolu.
0: To je tak na celý
2: je
0: život.
2: Je to vážný.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Eta extra slevy.
6: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
12: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
13: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
14: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
18: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
19: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfz.cz a na YouRadio Talk.
20: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Bruno Mars, I Just Might. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.54, tedy za 6 minut 8. A my si uděláme hudební okénko. Hudební okénko. Zahrajeme si píseň, novou píseň. Totiž využijeme toho, že tady máme pořád ještě v baráku kadeřníka Martyho Tyla. Marty, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno, ještě jednou.
0: A Marty říká, už hrajete tu novou Evu Farnou. A já říkám, povídej. Eva Farná má novou písničku a Marty začal povídat. Takže říkej, Marty.
1: Je to tak, Eva Farná má novou písničku. Já vás tady budu chodit influencovat prostě s těma novýma hudebníma věcma.
0: Takže?
1: No, to je krásný. Má novou písničku Perpetuum Mobile a myslím si, že to je hrozně silný. Myslím, že by to měl slyšet každý, je to úplně fresh. A myslím, že to je přesně o tom, co všichni prožíváme, ten úspěchaný život a Eva ho má tak čtyřikrát ještě úspěchanější než mi úspěchaný. A lidi se to strašně dotýká, ona sdílí jejich stories, jak pláčou nad tím songem, protože se s tím vlastně zžívají. Hmm.
0: Takže teďka to jako jede. Eva Farná nová jede.
1: Já myslím, že to hodně pojede. Teďka.
0: Jmenuje se to Perpetuum Mobile. Katka už to taky slyšela.
2: Ta písnička je stará asi 2 dny.
0: Ano.
2: Nebo nová 2 dny. Včera jsem si ji pustila a ta emoce na mě velmi jako dolehla.
0: A jestli tě můžu poprosit, Katko, jestli bys jí popsala tu emoci?
2: No.
0: Že teďka nás čeká ta píseň, tak jestli by si mohla říct, co tě tam na tom oslovilo.
2: Je to vlastně takovej smutek nad tou bezmocí, že ti protejkají některé věci skrz prsty a ty s tím vlastně nemůžeš nic moc dělat, protože všechno jako držíš. Všechno držíš, co jde.
0: Jestli to teda můžu ještě víc otevřít a víc být konkrétní, mluvila jsi teda o tom, že Eva má teďka 3 Edeny. Pojďme si říct, je to za měsíc. Dneska je 13. května. Přesně za měsíc, 13. června, bude ten první. Takže měsíc do 3 Edenů. Do toho další velký projekty. Do toho říkal tady Marty, že o prázdninách pojede polské turné. A do toho ty si říkala, jako matka 2 dětí, že Eva Farná je taky matkou.
2: Samozřejmě. Matkou
0: 2 dětí?
2: To je samozřejmě na prvním místě. Má, pokud se nemýlím, 2 děti taky. A ty, když jsi v takovémhle zápřahu, tak pořád tam někde vzadu máš, že já nevím, jak to má Eva, ale já to tak mám, že pořád myslíš na to, že ta tvoje primární funkce je bejt ta máma od těch dětí a nejde to všecko dělat prostě nejlíp na světě.
0: Takže ty to vnímáš tak, že jak jsi tady ráno v práci každý den, takže vlastně to soupeří, to rádio, ta tvoje práce s tím mateřstvím.
2: No, taky no.
0: A v té písnice to Eva Farná popisuje.
2: Ano, zase ze svého úhlu pohledu, prostě vrcholový tady hvězdy zpěvačky. No.
0: A ty si dokonce říkala, že v tom videoklipu k té písnice poprvé ty děti jsou.
2: Jo. Nejsou tam vidět obličeje, ale jsou tam scény, jak Eva třeba dětem čte před spaním knížku a je to prostě, je tam ten mateřský dotek.
0: No já jsem úplně teďka jakože natěšený na tu píseň.
2: Poslouchej ty slova.
0: Takže přátelé, poslechněte si novou Evu Farnou, jmenuje se to Perpetuum Mobile. Budeme poslouchat ta slova.

0: Eva Farná zpívá, co je teda úspěch, když z toho, co dělám, mizí mi úsměv.
1: A nemám na co si připíjet. To je za mě teda taky jako...
0: Tak to je teda silná věc a musím říct, že když jsem to poslouchal, tak to je ten bod, do kterého se nesmíš dostat. Do kterého se nechceš dostat a když se tam dostaneš, tak to je špatně. Do toho se nesmíš dostat.
1: No, tak amen.
0: No. To je vlastně... Je to
1: síla.
0: Takhle v tom kontextu je to síla, protože přesně jako za měsíc tři Edeny, neboli z pohledu zvenčí splněný vlastně sen někoho, kdo dělá show business, muziku, si zpěvačka.
1: Vyprodaný Edeny.
0: Vyprodaný Edeny, jako když chceš být zpěvačkou, tak co by si mohla chtít víc? No. Ještě o tom přemýšlím. Ty jsi to rozklikla, ten text celý.
1: Já jsem na to včera koukala v televizi a viděla jsem to i s tím klipem. Ono je to ještě silnější, když je tam ten osobní příběh, je tam vidět, jak ta Eva je v tom schonu, jak je pořád v autě, jak se maluje na křižovatce, jak prostě přendává autosedačku, vykládá děti, pak zase v noci někam jede a dejme to na tebe ještě.
0: To si myslím, že vlastně není ale úplně problém. Jo, to, že mají lidi strašně moc práce a že to je nezvladatelný, to není ten zásadní problém. Problém je to, co jsem říkal v tom textu, co ona zpívá, že když to, co děláš, teď abych to přesně citoval, můžeš mi ještě pomoct jednou, jak to je? Zkusit to otevřít.
1: Já si pamatuju, že tam je právě, že je to smutný, když nevíš, na co si připíjet.
0: OK. No. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobrý ráno.
0: Tak povídej. Povídej.
2: Ale já nevím, jenom jako písnička pěkná, ale jestli jako teď máme, jestli máme litovat nebo...
0: Ne, to je jako, že prostě jenom
1: je to
0: výpověď, je to příběh člověka, každý máme nějaký příběh, Eva Farná je víc vidět, je zpěvačka, tak to zpívá. Jo, ty to třeba říkáš kámošovi do telefonu, jenom. A to je stejně hodnotný.
2: Tak jako asi má to těžký, ale...
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Padlo tempo.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
7: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Anna Walker, Faded.
10: Jo, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
7: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
13: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
14: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
8: Tak jdeme na to.
7: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
15: Pavle, my tě vítáme.
16: Hatě.
7: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
8: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
7: Tak proto tam seš, viď.
8: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
7: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
17: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: 8.11, jsou tady zprávy. Za chvilku teda budou zprávy. Katko, co tam máš ve zprávách?
1: Ve zprávách mám, jak ukradli v Podještědí tu lepku.
0: No tak to řekni.
1: Svatý Zděslavy.
0: To je hrůza.
1: To je hrůza. Říkej. Co? No, nevyčíslitelná hodnota.
0: A to je kolik? To je kolik?
1: Hodně, je to v eurech.
0: Zdislava.
1: Svatá Zdislava. Mimochodem, já jsem se píděla, kdo je svatá Zdislava a zjistila jsem, že existuje stránka zdislava.cz.
0: A to je na OnlyFans.
1: Která je zasvěcena této světici. Byla to milující manželka a matka 4 dětí a proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. No a teď prostě ukradli její lepku. Přišel pán, nebo teda nevím, jestli to byl pán, jo. To jenom odhaduju. Rozbil skříňku, ve které byla lepka uložená a pak utekl i s tou lepkou.
2: A ještě jsem s tebou, hochu, neskončil. Ta prdel pozná středověk.
0: To byl vzkaz pro něj.
1: Jdem po něm.
0: Stačí si tam tu lepku.

0: Čtvrt na devět, posloucháte ranní show na Evropě 2, půjdeme na zprávy. Měli jsme tady teďka zprávu, že ukradli tu lebku svaté Zdislavy. Mm. Je to škoda. Proč se vlastně takovéhle věci dějou?
1: Ty se koukáš na mě, já proto nemám vysvětlení.
0: Teď jsme se tady o tom bavili ještě tady s kolegy, že vlastně někde třeba v Louvru, jo, když se krade, tak je to takový sofistikovaný, jo, převlíkáš se za stráže, je to takový jako...
1: Jo, no, ale
0: jako
1: tak,
0: filmový.
1: A když kradeš v Louvru, aspoň ukradneš nějaký obraz, který si můžeš třeba nějak pověsit, nebo tam no. ukradli nějakou tu korunu, že jo, no. kterou teda potom jako ztratili a rozbili, ale k čemu je ti lebka stará
0: Nechápu.
1: Prostě stovky let?
0: Možná jich chce zpeněžit asi, ne, pan? A nebo jo?
1: Jo, a jako komu to chceš prodat?
0: Ne, kdo by si chtěl koupit lebku, že jo? Možná nějaký kabinet. Kabinet na základní škole. Do kabinetu, že to prodáš.
1: Jo, jo. Nebo Gandalf prostě.
0: Ten Gandalf nevím, ale biologie. Třeba to je nějaký prostě pán, který potřebuje to do školy. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Já volám kvůli tomu pánovi, co se dovolil přede mnou.
0: Moment.
2: Evy Farný.
0: Je. To už jsme ale hodně daleko. Ale zkusíme to otevřít znova.
1: Musíme to teda nahodit.
0: No, zkusíme
2: já
0: to tak...
2: Já jenom chtěla říct.
0: Počkej, já vím, že jsi toho plná, my to musíme nahodit totiž, víš? Takže jestli bys to mohla říct, jak jsi říkalo vždycky, řekni to celou větou. Jak tady mluvil ten pán?
2: O té Evě Farný, že každý to máme v životě těžký.
0: A?
2: Já úplně miluju ty neempatický lidi, který takhle dokážou jako přemýšlet o životě jiného člověka, přitom mu do toho života vůbec nevidí. No. Že každý to máme jako v životě nějakým způsobem těžký a každý unese nějaký to břemeno, který je na něj buď jako těžký nebo lehčí. A někdo to má prostě procházku růžovou zahradou a někdo ne.
0: Život je procházka růžovou zahradou.
2: Bohužel.
0: Bohužel? To je právě skvělý, ne?
2: Bohužel ne.
0: Bohužel jo? To bylo takhle bohužel jo. Naštěstí jo.
2: No jak pro
0: koho? Ne. Ne. Ne. Ne jak pro koho. Pro všechny. Ráno si se probudila, svítilo sluníčko. Ne?
2: Měla jsem dobrou náladu, než jsem slyšela pána.
0: Ne, to přece nemůžeš pustit do systému. Tuhle tu emoci. Katko, taky tady taky dáváš každý měsíc fakturu, jo? Hmm? Jako šéfovi Evropy 2. Hmm. Tak teď se snaž, teď je to na tobě.
1: No, já bych jako vlastně chtěla všechny povzbudit, že je to úplně v pohodě, jak se každý vypořádává s tím, co má on sám naloženo. A tím, že Eva Farná umí psát nádherný písničky, no. tak o tom prostě udělala píseň.
2: Přesně tak.
1: No.
2: Já s tím souhlasím.
1: No, tak vidíš.
0: A je to.
1: A ty se s tím popasováváš jak? Třeba si zaběhat, nebo namaluješ obraz, nebo jaký ventil jsi zvolila ty?
2: Víno. Večer.
1: Víno? A vidíš, jaký máš krásný život. A na co se stěžuješ?
0: Vidíš to?
2: No já právě na ní.
0: A podle mě si dáš i růžový, aby to bylo jako... aby to bylo to, co jsem říkal. Jo. No ale to je hezký, jak jsi to normálně takhle řekla upřímně. A kolik si takhle dáš? Kolik si takhle dáš? Je to o tom, jak se vždycky říká, že to je plíživé, že začínáš jednou skleničkou a pak jsou dvě a pak třeba lahev?
2: Já spíš končím u lahví.
0: U lahví, takže už se to rozjelo.
2: Ne, já moc nepiju, ale když si dám skleničku, tak už to stojí za to.
0: Tak, a je tady problém. Další. O alkoholismu si řekneme něco po písni.
1: Tak to jo.
0: Měj se hezky, děkujeme za telefon. Ahoj.

0: 8.22, telefon tady v ranní show na Evropě opět vybuchnul. Já si nedovedu představit těch lidí sympatických s mnoha názory, kteří se chtějí vyjádřit ke všem tématům dnešního rána. Tak otevřeme to my, abychom se k tomu vůbec dostali. Takže, alkoholismus. Ani jsme netušili, jak se k tomu dostaneme a máme aktuální informaci, dobře poslouchejte.
1: Takhle, posluchačka v minulém vstupu se nám svěřila, že jako ventil používá alkohol občas a že se otevře večer skleničku a já tady Já tady koukám, že dnes je Světový den koktejlů a při té příležitosti slaví výročí, představ si, první česká záchytka.
0: A to je kvůli tomu, myslíš, že je mezinárodní den koktejlů?
1: Určitě to není kvůli tomu, ale prostě je to ve stejný den, což mi přijde roztomilý. První československá záchytka se otevřela v Praze u Apolináře 15. května 1951 a netrvalo dlouho a už o 3 dny později přivítala prvního klienta, kterým byl ruský námořní inženýr.
0: Já jsem námořník.
1: No,
0: to je vlastně trochu, to je trošku to tak je.
1: No, vděčíme za to panu Jaroslavu Skálovi, který byl průkopník, co se týče záchytek, protože dřív vozili opilce někam do cely, kde se k ním třeba nechovali úplně hezky. Jo, byly prostě případy, kdy se tam jako dělo nějaký násilí. A tady pan Skála si uvědomil, že vlastně by měl lidem, který trpí jakoby třeba tady alkoholismem, nějakým způsobem třeba pomáhat. A tak založil tady právě u Apolináře před 75 lety první záchytku, která zároveň sloužila jako místo záchytu, ale i jako už první protialkoholní léčba.
0: Já jsem chtěl zahrát nějakou alkoholovou písničku, ale teď vlastně si myslím, že právě vůbec ne. Právě bychom asi neměli hrát alkoholovou písničku.
1: V České republice k dnešnímu dni 18 záchytných stanic. A jestli si tipneš, kolik procent klientů tvoří muži?
0: Nevím.
1: 80%. Evropa 2, kde to stojí? Je to vaše doména. Nevím, čím to je. Tak, pojďme se podívat na silnice. Kolona se tvoří na D1 na kilometru 212 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a s kolonou počítejte taky na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky.
2: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Zatímco na Moravě a ve Slezsku dnes ráno převládá polojasno, jinde je obloha většinou pod mrakem, teploty se drží od 5 do 9 stupňů, ale na horách dnes po ránu mrzne. Přes den bude oblačno až zataženo, vyskytnou se ojediněle přeháníky, s vyšší pravděpodobností se objeví na severu, na horách a mohou tam být i sněhové. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů na západě a místy severu Čech bude jen mezi 10 a 13 stupni.
0: No a my jdeme do jámy Lvové. Tady explorující ústředna. Dáme si ještě sponzora ranní show a jdeme na to.
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Dobře, půjčím si ten termín. Umyjem to. Těch témat, která jsme otevřeli, je moc. Takže
1: minimálně dvě.
0: Minimálně dvě. Takže haló, dobré ráno, ranní show.
4: Dobré ráno, ahoj, tady Eliška.
0: Eliško, dej si telefon k oušku, prosím tě, jestli tě můžu poprosit. A k čemu se chceš vyjádřit?
4: Nebudeš tomu vědět, Leoši, vteřinku, já si vás dám na ucho. Na nedostanou pokutu teda.
0: Eliško, říkej.
4: Ano, krásné ráno ještě jednou. Já jenom jsem se chtěla vyjádřit k té větě, že život je růžová zahrada. No. A chtěla jsem jenom říct, že někteří mají život jako růžovou zahradu plnou kaktusů. Ale i mezi kaktusy kvetou květy.
1: Hezký.
4: A chtěla jsem jenom říct, že jak jsi říkal, že jsme se mě, že máme to štěstí se probudit a tak. Tak někteří se budíme ke dvou dětem, jedno z toho těžce postižené a tak dále, nebudu zacházet do detailů. A je to prostě někdy náročné a ta písnička Bevy Farné to tak vystihla a tak to prostě zabila ty emoce, ty pocity a tak dále. Skvělý.
0: No, ta písnička Evy Farné už byla před půl hodinou. Já bych možná udělal takový twist, že bych to zahrál ještě jednou. Mm. Protože vlastně už se o tom hodně bavíme a už to dávno a lidi možná neví, o čem se bavíme.
1: A možná si to rádi poslechneme znova s těmi nabitými emocemi.
0: Takže před dvěma dny Eva Farná vydala písničku Perpetu mobile, bavíme se o tom textu. Eliška nám teďka řekla svoji myšlenku a my si dáme tu píseň. Eliško, jo?
4: Mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj, měj se hezky.
4: Ahoj.
0: A tady to je... A ten text je důležitý, tedy.

0: Show Evropy 2. V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
9: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Quiero que no lo sé.
1: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se záchytkou.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady na záchytce správně.
1: No tak to dřív, pane, dřív to se jmenovalo záchytka, my jsme se přejmenovali.
2: A jak se jmenujete teď?
1: Džambulance.
2: Džambulance. Takže jsem tady správně.
1: Jste tady správně, ale...

0: 8 hodin 40 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Měli jsme před chviličkou zpátky do minulosti.
1: Ano, možná vás taky překvapilo.
0: Co tam bylo?
1: Bylo to na téma záchytka a to z toho důvodu, no, zaprvé, že...
0: Ani to neříkej snad, nebo jo?
1: No ne, tak dneska je prostě výročí 75 let založení první záchytky v Praze.
0: A ta Džambulance byla taková reminiscence na jednu zpěvačku,
1: jo,
0: které se říkalo Džambulka.
1: Jo.
0: Tak bych to nechal asi.
1: No, teď
0: tak,
1: jo.
0: Volaj lidi.
1: Nejlepší vysvětlovat vtípky. Jak jsi to jako myslel?
2: Zdravím do ambulance.
1: No tak, co pro nás máš? S čím ty tam, nebo s čím se potýkáš?
2: Tak to. Já jsem úplně šťastný, že jsem se dnes zobudil, takže s tím se potýkám, ale... To je farné. Všetci tady probírají, že jak to myslela a to, ale já si myslím, že v dnešní době už lidi nějak moc extra neposlouchají ty písně, ale dávají na emoce. Já jsem to zjistil taky v koupelně, že jsem obkladáč a když řeknu, budete mít krásnou funkční koupelnu, tak nic moc lidí nereagují. Ale jak jim povím, že se tam budou cítit jak v ráji, tak už jsou prostě úplně někde jinde. Takže myslím si, že Eva Farná to pojala úplně dobře v tom, že vlastně cílí na emoce a je to marketing, prostě je to prostě dobře udělané. No.
0: Takže ty jako obkladač říkáš lidem, budete se tady cítit jako v ráji?
2: Úplně v klidě, jo, alebo někde jako, jo, že prostě když se budou sprchovat, tak prostě, jo, masáž a tady ty věci a lidi chtějí být hýčkaní, takže, jo.
1: Ale prostě teď si jako prozradil své know-how, víš?
0: Tak což říkáš?
2: To nevadí, já jsem obkladači... rád, že to lidi vědí.
0: Ale asi jsi prostě jako obkladač.
2: Trošku umím být prostě jako obkladač. Jako dlaždič,
0: já vím, to jsou bratranci, dlaždiči jsou bratranci. Tak děkujeme za ten vlastně vhled. Ten vhled.
1: Oh.
0: Bude, takže pojďme to říct. Dneska se budete cítit jako v ráji.
2: Jo.
1: Beru tě. Evropa 2. Maximum
3: muziky. Ranní show Evropy 2. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz. Pro doma.
9: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Volka, Fadet.
10: Jo, Faded, Fadet.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
15: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
16: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
15: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
16: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
15: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
16: A vstupné je zdarma.
15: Více informací najdete na praha.eu.
16: Vaše hlavní město Praha.
17: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Omlouvám se, že tahám do éteru opět fotbal. Nicméně zkusím to udělat z úhlu, který by mohl bavit i Katku.
1: No prosím.
0: Včera se hrál zápas Sparta-Plzeň.
1: Co měli na sobě?
0: Dresy, normálně. Počkej. Přijde ti trochu zajímavý, že při tom všem, jak se to jako řeší, ta situace ze soboty. Mm-hmm. Že vlastně, jakože včera to prostě pokračovalo nějakým
1: zápasem.
0: Jako dalším zápasem prostě. Jo, člověk má pocit, že to vybouchlo a že tam teďka uklízejí stopy po zemětřesení. Mm-hmm. Jo, a nejenom to pokračovalo. Sparta Plzeň. Nicméně, ta atmosféra samozřejmě zůstává, že jo? Kulisy jsou zase vyčištěné, ale ty lidi, co tam jsou, diváci, hráči, všichni, to tak asi jako vnímají. Dokonce tady máme jedno ve studiu, David Jordán, tam náš videomaker, Spartan, mimochodem, byl včera na stadionu na Letný.
2: No, krásné ráno.
0: Byl jste tam. A zkuste mi potvrdit to, co chci říct. Mluvil jsem se svým kamarádem, kterého vy jste na ten fotbal zval, s Milanem, a ten mi říkal, že to bylo taky zajímavý. Že to začalo a že ty hráči byli nějaký strašně slušný. Hmm. Že prej se obcházeli a první faul byl třeba v 25. minutě.
2: Je to pravda? No, jenom jeden faul byl prvním poločase. Pak jako druhém už se trošičku řezali, už se o to.
0: Je, chápeš to, jak to na ty lidi působí, že začne fotbal, teď oni, dobrý den, ano, samozřejmě, chcete míč, sice ho mám já, ale klidně si ho půjčte. Jak to učíš ty děti, víš, jakože, ale tak, fanoušku, ten míč taky půjč ho kamarádovi taky.
1: Jsi ještě nezahrál.
0: No, já vím, že je v jiném týmu, tak mu to půjč. No.
1: Snad se rozdělíš.
0: Neschovávej si ten míč jenom pro sebe. Takže fakt se to dělo?
2: Taky opatrný to bylo.
1: A diváci taky, jo.
0: A diváci no, taky opatrný, jo.
2: Ticho jak postele skoro bylo, jo.
1: Vlastně oni se báli fandit.
2: No báli se, žádný pyro nebo
1: taky opatrný. Tak proto 0-0. No.
0: Hele, byl tam jeden člověk, který si chtěl zapálit cigáro. Že vyndal zapalovač a úplně prostě teď dostal ty pohledy, jakože prostě jako...
1: Ne, jeho to jenom napadlo.
0: Jeho to napadlo, že promiňte.

0: show na Evropě 2. Tak, mluvili jsme o tom, že včera byl zase fotbal. Je to zvláštní situace, fakt jako, já nevím, ta emoce podle mě ve společnosti je taková, že to sobotou jako všechno skončilo. A jaký fotbal? Katka tady říkala, že ve zprávách, když to říkala, tak si říkala?
1: No, že jsem byla překvapená, že se vůbec hraje fotbal.
0: Fotbal, jakože jaký fotbal. A jak to bylo opatrný, jak kolem sebe našlapovali. Já si myslím třeba, že dneska hraje Slávě mimochodem.
1: Na zavřeném stadionu.
0: Já si myslím, že to bude strašně zvláštní, že jestli padne gol, včera jsme to nemohli zažít, že to bylo 0-0, když jestli padne gol, tak se podle mě nebude ani slavit. To bylo takový, na tréninku, no. No, trochu mi to připomíná, jak jsme tady říkali, jak kolem sebe chodili včera Sparta Plzeň, jak kolem sebe jako chodili a
1: našlapovali
0: a první faul byl až, nevím, v druhém poločase skoro. Trochu mi to připomíná jedno zpátky do minulosti. Poslechněte si ho. Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti, jak ve středověku probíhaly války. Byly to skutečně války gentlemanů.
3: Dobrý den. Vy jste protivník, že?
2: Dobrý den, já jsem král.
3: Vy jste král přímo?
2: Ano.
3: Já jsem bohužel z opačného tábora, čili kdybyste byl tak velice laskav, mohl byste mi nastavit nějakou část smrtelnou vašeho těla, kterou bych mohl probodnout?
2: Dobře, a mohl bych vás třeba aspoň trošku zranit, aby to nebylo úplně tak jednoduchý?
3: A samozřejmě, tady prosím na ruce, nebo jestli chcete, můžete mě do nohy bodnout.
2: Děkuji, já se ještě rozmyslím.
3: Promiňte, že na vás tak spěchám, pane králi, já vám potřebuji rychle useknout tu hlavu, protože mám ještě další protivníky, který budu muset nějak zranit.
2: Jistě, pojďme na to.
3: Tak jo. Jestli vás to bolí, tak mi řekněte.
2: A trošku to bolí.
3: No tak víte co, tak toho necháme na chvilku, sedněte si tady a odpočíňte si.
2: Děkuji.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
3: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
2: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
2: Na Evropě 2.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, od Alena Walkera Three Fighters.
13: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: 9 hodin, 1 minuta, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno, dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem v Česku. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit navíc i pokračování nynějšího sucha. Trojice turistů, včetně dvou Čechů v Norsku, vyrazila na rybářský výlet, domů se však už nevrátila. Záchranáři našli jejich bezvládná těla poblíž převráceného člunu. Jak přesně se neštěstí seběhlo, se neví. Teď už má slovo Zuzka.
2: Zlínský kraj koupí od města Zlína budovu 23 v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru města. Sídlí tady technologické inovační centrum. Kraj budovu pořídí za 146 milionů korun. Chce, aby dál sloužila rozvoji podnikání, inovací a aplikovaného výzkumu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Sparta ve šlágru třetího kola nadstavby remizovala doma s Plzní 0-0. Letenští sice snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, jejich pražský rival i tak může už dnes v případě výhry nad Jabloncem slavit obhajobu titulu. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se bude hrát před prázdným hledištěm.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda zablokovala Strakonickou na příjezdu do Prahy u Zbraslavy. Převrátil se tam auto Jeřáb, jede pouze levý pruh, kolona je na půl hodiny od jíloviště. A dálnice D52 z Pohořelic do Brna hlásí dlouhou kolonu až za sjezd na Modřice. Na 6. kilometru byla nehoda 3 aut, zdržíte se 40 minut.
3: Afterparty Evropy 2 a Pavel Cejnar.
0: Než přivítáme Pavla Cejnara, ještě vám dlužíme počasí.
1: No, ledoví muži udeřili v plné síle. Na horách dnes po ránu mrzlo, jinde jsou teploty stále jen od 5 do 9 stupňů. Přes den oblačno až zataženo, čekáme přehánky na horách, dokonce sněhové. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů na západě a na severu Čech bude větší zima. Tam teploty od 10 do 13.
4: Ano, jelikož je zima, tak já tady mám lední soutěž, takhle, lední hokejovou soutěž, protože šampionát se blíží. A já někomu nabídnu hokejovou cenu. Pozor, skvělou, velmi žádanou.
1: Chytačku.
4: No, ne chytačku. Lapačku. Prostě něco, aby naši posluchači měli v čem fandit.
0: Tak dres. Čumím jako puk. Zítra na skle.
4: Tak čau.

Posloucháte dnešní středeční dopolední Evropu 2, stále čekáme na výherní signál. Teď Palais Royal, za chviličku Daila, hezkou středu vám všem s Evropou 2, to jsme my.

0: Český hokej, to je naše národní vášeň, na tom se mnozí určitě shodneme. Dres, který měli v ruce hokejové hvězdy, může být někoho z vás. Nejnovější produkty pro každého hokejového fanouška najdete v nové mobilní aplikaci a ve fanshopu českého hokeje. Na mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarských městech Curych a Freiburg začíná v pátek 15. května a je do neděle 31. května. No a vy můžete fandit svášní národnímu týmu během mistrovství světa. Tak nezapomeňte, nová aplikace českého hokeje, budete reprezentaci blíž než kdy dřív. No tak sledujte aktuální výsledky a články na stránkách českyhokej.cz. Statistiky, videa a k tomu i merch za jedinečné ceny. Tohle všechno vám nabízí buď fanshop českého hokeje, anebo i nová mobilní aplikace, a nebo web českyhokej.cz. Jak už jsem říkal, mám tady podepsaný hokejový dres českého hokeje a k tomu merch, takže šála, náramek, šňůrka na krk a tak dále. Další věci, které nabízí český hokej a samozřejmě ve spojení s námi, my jsme Evropa 2. Pokud chcete tuhle cenu, teď volejte na 257 4888, protože nemám žádnou otázku, jak se dovoláte. Budete vědět, že českému národnímu týmu budete moct fandit opravdu stylově. Už pozítří to začíná, tedy v pátek. Čeká nás 2 týdny hokejového šílenství. Tak, těšíme se na to. A já se ptám, komu se podařilo dovolat a kdo získá dres a merchandising od českého hokeje a Evropy 2. Halo, kdo tam je?
1: Halo, tady Jakub.
0: Jakube! Ahoj. Máš novej dres podepsaný všema hráčema a k tomu ještě merch. Tak prosím tě, odkud telefonuješ?
1: Hele, spála mi zrovna teď.
0: Tak, zdravíme na Moravu. Těšíš se na hokej?
1: No samozřejmě, strašně moc.
0: Hele, hokej je taková rychlá hra, krásně se na to kouká. Samozřejmě já jsem s tebou zajedno a těším se, pátek, sobota, hrajeme večer a už budeme držet palce. Tak prosím tě, co bys kázal s českým klukům na letošní šampionát, když už tě mám takhle na drátě?
1: No, tak ať to vyhraju samozřejmě, držíme mi palce všichni.
0: Chce to pořád makat a makat týmově, to je důležitý.
1: Přesně tak.
0: Tak ještě jednou, tobě děkuju, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a hlavně Češi, jedeme, fandíme všichni, budeme rádi, když u toho bude Evropa. Přesně, řekl to dobře. Tak hezkou středu, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Evropa 2. V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

jste, teď pojďme hudebně vzpomínat. Evropa 2. Mám tady single z roku 1985. Myslím, že Freddieho Mercuryho nemusím vůbec představovat. A jeho single, který hrál diskotékama tehda opravdu všude. Vyhrával hitparády a mnozí si ho vždycky přáli. Hrál se dokonce i několikrát za večer, ten song. Jak se jmenuje? Mimochodem je to z alba Mr. Bad Guy. A single se jmenuje Living on My Own. To je dnešní flashback.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland. ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
4: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
5: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
4: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
5: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
4: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
5: A vstupné je zdarma.
4: Více informací najdete na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Geminy je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Geminy.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
7: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Hole

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest.

0: Felix Jen a Kaskáda. A teď už je tady Bob Schwarz. Nazdar, Bobe, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Tak, přeju ti pohodovou středu.
1: Já ti děkuji.
0: Jak užíváš ty studený dny, které jsou mezi námi, protože já jsem hrál písničku, která mě sem připlula, já říkám, náhody neexistují, venku je na nule, jsem hrál. Skoro, já říkám, já dal bych tam skoro, protože dneska jsem vyjížděl, bylo 5 stupňů.
1: No, mohl jsi se dokonce zeptat, jak...
0: Neškrabal jsi auto?
1: To ne, ale jak žijí jako s ledovými muži, že? Protože teďka vlastně ledoví muži byli, myslím, že včera předevčírem.
0: Ještě zítra tuším třetí.
1: No, ale jak to fakt jako sedí, viď? To je prostě neuvěřitelný, jak ti předkové věděli, jak ty pranostiky a ty různý zvyky, jak to vytvořit. No prosím tě, žije se mi s tím tak, že já už jsem to tady mnohokrát říkal.
0: Ty máš takový polokožich vlastně dneska.
1: Jednak mám takový obleček, ale hlavně já nejsem meteosenzitivní. A to existuje.
0: Co
1: fakt
0: to znamená?
1: No, meteosenzitivní je člověk, který se nechá vlastně ovlivnit tím, jak je, tím, jaké je počasí. To znamená, když třeba má rád léto a je teplo, tak je šťastný. A když je zima, tak je nešťastný.
0: Fakt,
1: já si to nepřipouštím. Já prostě jsem šťastný vždy.
0: Takhle, já jsem závislý na sluníčku. Jestli je zima a mrzne a svítí sluníčko, jsem šťastný.
1: No dobře, ale já zrovna u tebe, Pájo, nevěřím, že bys byl nešťastný, když nesvítí. Prostě ty se jenom těšíš, až bude svítit, ale neříkej mi, že jsi nešťastný.
0: To je pravda, no, nešťastný nejsem, ale jsem šťastný, když svítí.
1: Tak já ti rozumím, ale to je super, že my máme to maximum muziky a třeba teďka, kdyby si o tom nezačal, o tom počasí, tak teď si tam hrál, co to bylo, Kaskáda, Felix Jen, že jo? Teďka pod náma taky trošku diskoška, ne? Tak prostě my si to dokážeme udělat pěkný vždycky.
0: No dobře.
1: Tak já budu pokračovat.
0: Tak za chvíli Daša, anebo Two Colors po 11. Bob.
1: No.
0: Já se těším zítra ve čtvrtek po 9. hodině. Ahoj.
1: Ahoj. After Party. Evropa 2.

0: Evropa 2, 11. hodina je tady. A protože je přítomná i Katka Říhová, tak jdeme na zprávy.
1: Pěkné dopoledne, americký prezident Donald Trump dnes večer přijede do Číny. Jeho návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Půjde o první cestu hlavy Spojených států do Číny od roku 2017. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 000 korun učitelům matematiky či chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Cílem motivačního programu je získat pro střední školy učitele vybraných předmětů. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Britská princezna Kate dnes dorazí do italského města Reggio Emilia na první zahraniční návštěvu od ukončení léčby rakoviny na začátku minulého roku. Do relativně málo známého města mezi Boloňou a řekou Pád se podle agentury ANSA vydává Kate kvůli tamnímu systému péče o děti v předškolním věku. Členka britské panovnické rodiny zaměřuje své charitativní aktivity právě na péči o děti v předškolním věku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D48 na 33. kilometru ve směru do Olomouce a na D1 je zavřený pravý pruh na kilometru 318 směrem do Brna.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Ledoví muži v Česku udeřili v plné síle. Na horách ráno mrzlo a na horách se dnes objeví také místy i sněhové přeháňky. Jinde čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty mezi 13 a 17 stupni. Na západě a místy severu Čech budou teploty jen mezi 10 a 13 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Bob Schwarz.
0: Jedna hodina ještě dopolední, potom taky několik hodin společně i odpoledne prožijeme všechno v doprovodu Maxima Muziky a Evropy 2. Tak dobrý den.

0: Posloucháte Evropu 2 v 11 hodin 19 minut. Přeju super středu. Vlastně společně dneska prožijeme ten přechod z první poloviny pracovního týdne do té poloviny druhé, do té příjemnější poloviny. Už to vlastně nebude dlouho trvat. Ani ne hodina. Ještě se k tomu víkendu díky tomu vlastně přiblížíme psychologicky mnohem víc než takhle dopoledne, právě odpoledne. Nicméně já tady mám něco příjemnějšího už teď a to je dnešní světový den koktejlů. Takový svátek opravdu existuje. Ono přišlo to ochlazení, že jo, tak se to zdálivě úplně nehodí nějaké koktejly, ti ledoví muži, to už jsme taky probírali, ale já si myslím, že právě díky tomu, že máme toho 13. května, kdy je ten světový den koktejlů, tak to je ideální způsob, jak i v těch chladných dnech si vytvořit letní atmosféru, přátelé, právě nějakým letním drinkem, že? No a pokud takhle to na vás přece jenom nefunguje, takováhle, řekl bych, až přízemní psychologie, tak ono i takový svařák nebo grog, taky vlastně drink, koktejl, takže oslavit den koktejlů se i tak dá. Tak každopádně, ať si dáte cokoliv, tak na Evropě 2 u toho budeme rádi s vámi. Krásné dopoledne, středeční. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.
17: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 ve 11 hodin a 32 minut. Jdeme do Japonska, mám tady romantický příběh právě z téhleté země, zrovna z Japonska, že jo? To byste spíš čekali, že budeme hovořit o slušnosti, o poctivosti, o pracovitosti a podobných záležitostech. Ne, romantika z Japonska. Jeden Japonec, jehož jméno se mi nechce číst, protože když ho přečtu, tak se tady podle mě úplně odkopu, že neumím číst. Yasushi Takahashi, ne, jde to, docela dobrý, Yasushi Takahashi, tak strávil 6 měsíců cestováním po Japonsku s jediným cílem, aby vytvořil nezapomenutelnou žádost o ruku pro svoji budoucí ženu. S GPS trackerem tak urazil více než 7000 kilometrů pěšky na kole, autem i trajektem. No a když svoji trasu potom pomocí toho GPS trackeru převedl do mapy, tak vznikl obrovský nápis napříč celým Japonskem a ten nápis samozřejmě byl Marry Me. Tímto gestem si tak získal nejenom srdce své partnerky, ale i zápis do Guinnessovy knihy rekordů za největší GPS kresbu na světě. Tak to je krása. Bohužel teda samozřejmě, když tohle to takhle zmíním tady, tak teď spousta z nás, kteří bychom třeba o tom uvažovali, že svoji partnerku požádáme o ruku, tak teď je nám jasná jedna věc, že tohle nikdy nepřebijem, že nikdy nevymyslíme nic lepšího. Na druhou stranu, ale zase ono je lepší podle mě to nepřehánět úplně s tou žádostí o ruku, protože nikdy nevíte, jaká bude odpověď. Tady taky prostě frajerka mohla říct je, což jsem teď zjistil, že japonsky znamená ne. Ale naštěstí řekla ano.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
1: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: No, to jsi odvážnej teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
6: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
7: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera, Faded.
10: Jo, Faded, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
0: Prodoma. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
0: Na Evropě 2.
16: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Hit Parade Music Chart.
1: Když se tak dívám do tabulky, jak dopadlo hlasování v aktuální hitparádě na Evropě 2, tak si říkám, že Youngblood nebo BTS jsou tam, kde se dají očekávat. To znamená vysoko, na prvních pozicích. Nicméně vkradla se tam mezi ně i jedna píseň trošku neočekávaná. Takže i na to zvu, stejně jako zvu na novinky třeba od Maroon 5, Car Sleepers nebo od Charlotte God. A k tomu taky, jako vždycky, otevřeme zajímavá i kontroverzní témata, aby to bylo pestré. V 19. letošní Music Chart, která začíná ve čtvrtek v 18 hodin na Evropě 2.
0: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. 18.

0: Je tady středeční poledne a je tady taky Katka Říhová se zprávami.
1: Pěkné poledne. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku večer neznámý muž odcizil lebku svaté Zdislavy. Rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Trojice turistů, včetně dvou Čechů, v Norsku vyrazila na rybářský výlet. Domů se však už nevrátila. Záchranáři našli jejich bezvládná těla poblíž převráceného člunu. Jak přesně se neštěstí seběhlo, se zatím neví. Teď už má slovo Zuzka.
2: Areál Klínovec v těchto dnech zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se počítá s každodenním provozem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem u nás. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D48 na 33. kilometru ve směru do Olomouce a na D1 je zavřený pravý pruh na kilometru 318 směrem do Brna.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Ledoví muži v Česku udeřili v plné síle. Na horách ráno mrzlo a na horách se dnes objeví také místy i sněhové přeháňky. Jinde čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty mezi 13 a 17 stupni. Na západě a místy severu Čech budou teploty jen mezi 10 a 13 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Bob Schwarz.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Tak čím odstartujeme to už odpolední maximum muziky? Miles Smith tady, nebo Jelly Roll, nebo kultovka za chvíli na Evropě 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Ano, toto je Evropa 2, středeční už odpolední a tohle teď bude píseň, která si nějakým způsobem zaslouží status kultovní skladby, s tím, že možná teď prožijete to, co jsem před chvilinkou prožíval já, že vlastně, když jsem viděl, že dnešní kultovka je od zpěvačky Stacey Orico, tak jsem si jako uvědomoval, že to jméno znám, že mi to něco říká, ale za boha bych neřekl, jak ta holka vypadá, vypadala, ani žádný její hit bych si hned na první dobrou nevybavil. Tak jenom v rychlosti Stacey Joy Orico, popová zpěvačka, skladatelka, textařka, příležitostná taky herečka ze Spojených států, která teď v březnu, teď relativně nedávno, oslavila 40. narozeniny. Takže opravdu ta její kariéra už trvá relativně dlouho, protože my si teď dáme její skladbu Stuck ze stejnojmenného alba, které vyšlo už v roce 2003, takže 23 let stará dnešní kultovka na Evropě 2.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen.
0: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezóna. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
13: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Zpátky k muzice.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: To je diskotéka na Evropě 2, krátce po půl jedné. Kdy vám přeju krásné středeční odpoledne a kdy, bohužel, omlouvám se všem, co to nemají rádi, ani dnes si neodpustím fotbal. Přátelé, fotbal samozřejmě to je něco, co teď budete hodně asi slýchávat nejenom ode mě, ale i od kolegů a prostě všude, že jo, fotbal se řeší. A teď nemyslím ten průšvih, co se stal v lize na Slavii, ale mám teď na mysli samozřejmě světový šampionát. Zase k tomu mám nějaké drobnosti, které prostě mám potřebu vám říct, jakožto fotbalový fanoušek, tak například tohle mě zaujalo, že na mistrovství světa ve fotbale letošním tak bude debutovat nová funkce. Hráči, kteří nastoupí na svůj úplně první světový šampionát, tak budou nosit speciální debut patch, neboli debutovou náplast nebo nálepku, řekněme, a budou jí mít přímo na dresech. Normálně během zápasu na dresech prostě na nich bude zářit takováhle visačka, na které bude jasně vyjádřeno, že jsou to jejich první krůčky na světovém šampionátu. FIFA tím chce zvýraznit novou generaci talentů a budoucích fotbalových hvězd, které se poprvé představí na největší scéně světového fotbalu. Čili, jestli to chápu správně, tak vlastně celý český tým tohle bude mít, tuhle nálepku, protože vlastně všichni budou na světovém šampionátu úplně poprvé, včetně teda trenéra Koubka, tak to ale trenéři snad tu nálepku mít nebudou, protože pan Koubek přece jenom ve svých 74 letech, tak už je prostě matador, co si budem. Nicméně hráče to asi nemine, ale ono je teda ještě potřeba si taky počkat na to, jakou podobu vlastně ta nálepka pro začátečníky bude mít. Takhle, když to nebude taková ta nálepka Z-ko, co mají třeba někteří na autech, tak je to ještě v pohodě.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
12: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: doznívá na Evropě 2 píseň s názvem Frozen, no tedy styl Frozen, to se úplně hodí k těm lidovým chlapákům, co nás teď provázejí. Tak pojďme úplně pominout, že je zima, že není úplně pěkné nebo typické počasí na začátek, polovinu vlastně května, i když možná jo, proto ledový muži, že jo. To nicméně, pojďme od tohohle se úplně oprostit a pojďme si užívat naše maximum muziky, které i dál bude znít, řekl bych, docela letně z Miley Cyrus například. Taky ve 13 hodin nás čekají zprávy, teď zase s Katkou pro změnu, ale podraskou, tak už se moc těšíme, doufám všichni, stejně jako na naše další společné putování éterem odpoledne. Užívejte se Evropou 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
4: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
5: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 13 hodin, 2 minuty a Katku Ř střídá Katka P. No, vy tady točíte, holky, takže Katka Podraská a zprávy na Evropě 2. Ahoj, Káťo.
1: Ahoj, krásné dobré odpoledne, pojďme na zprávy. Česko v současné době podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nechystá žádná mimořádná opatření vůči veřejnosti, a to kvůli hantaviru. Situaci ale ministerstvo zdravotnictví spolu s hygienickou službou sleduje. Ohnisko nemoci je spojeno s výletní lodí, která vyplula na začátku dubna z Argentíny. Podle dosavadních informací byla hantavirová nákaza zatím potvrzena u desítky lidí a 3 cestující z lodi na ně zemřeli. 3/5 Čechů by se nebránili zapojení umělé inteligence a robotů do péče o nemocné a umírající. Technologie by podle nich mohly především pomáhat s pohybem. Podle průzkumu u citlivějších úkonů, jako je zdravotní kontrola nebo osobní hygiena, většina občanů ale dál preferuje lidskou péči. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice. Nové zázemí má nahradit stávající nevyhovující základnu a přinést lepší podmínky pro práci záchranářů i modernější zázemí pro přednemocniční péči v regionu. Stavba by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie si dnes mohou v případě výhry nad Jabloncem zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Slávie po zkontumovaném derby se Spartou vede tabulku o 4 body.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Strakonická už je v tuhle chvíli průjezdná. Na příjezdu do Prahy v tuhle chvíli budete popojíždět aspoň jedním jízdním pruhem. Pozor taky na D5, na příjezdu do Prahy z Plzně od 8. kilometru se tady sune kolona kamionu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Přes den dnes máme oblačno až zataženo, místy nás čekají přeháňky více na severu, na horách může dokonce sněžit. Dnešní nejvyšší teploty v rozmezí 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy severu Čech bude jen 10 až 13 stupňů. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Bob Švanc.
0: Ještě taková poznámka, jak jsi říkala, že slávisté dneska a fotbalisté Slávie, tak dneska vlastně mohou získat titul, ale zároveň, že to bude bez fanoušků, což jsou jako zvláštní oslavy. No, ale vem si, že tohle my tady prožíváme pořád. My tady taky víme, že mluvíme prostě k davu fanoušků. Ano. Já nedokážu vyjádřit ani číslem, kolik vás je nás, našich posluchačů, ale přece jenom jako nemáme tu odezvu hned.
1: Je to tak?
0: Což je zase výhoda, že nám nikdo neběhne do studia, že jo? To taky má něco do sebe.
1: Ale nikdy
0: neví. No, to je pravda. Tak proto tamhle za sklem studia stojí pán se světlicí. Už to porozumím. Jdeme na maximum muziky po 13. hodině. Užívejte a krásné odpoledne. Evropa 2.

0: Ve 13 hodin 18 minut posloucháte Evropu 2 a asi už se k vám dostala zpráva, že včera z baziliky v Jablonném v Podještědí zatím neznámý zloděj ukradl ostatky lebku svaté Zdislavy. Policie i zveřejnila záběry z kamery. Bohužel ty záběry nejsou úplně valné. Je tam v podstatě vidět akorát týpek v černým se čmouhou místo obličeje. Trošku to vypadá, že ta kamera tam prostě byla od otevření baziliky. A že od té doby ji nevyměnili za těch 300 let. Nicméně teda je to samozřejmě hrozná událost, nebo hlavně je to nepochopitelná událost, že jako někdo ukradne ostatky, že někdo ukradne lebku, že jo? K čemu, chraň Bůh, tohle udělat prostě? Nicméně prostě stalo se, no a už se k tomu vyjádřil i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, že prý pro věřící jde o závažnou svatokrádež a varoval toho zloděje, že ho může postihnout kletba a neštěstí a vyzval k navrácení odcizené lebky. No tak samozřejmě přidávám se k tomu, taky apeluju na zlodějíčka, dej si ty blbče bezlebkovou dietu a vrať to. Evropa 2. Maximum muzika. Evropa
1: 2. Evropa 2. Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
2: A jako desert přichází Pavel Cejna. No.
1: A občas má i standing ovations.
2: Pavle, my tě vítáme.
3: Patě.
1: A tak jsme se páji zeptali, co ho přivedlo k práci v rádiu.
2: Nedostatek spánku, trable v partnerském vztahu, finance, různé fobie a tak podobně. Příčin je tedy víc než dost.
1: Ale mikrofon to vyřešil, viď?
2: Funguje to na 99,9%.
1: A za vzor máš, Pájo?
2: Paviána. No, je skvělej.
1: Tím je to vysvětlený.
2: Ano.
1: After Party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Kdybych to nevěděl, sám bych to nepoznal, ale vím to, že teď na Evropě 2 zní hudba z Batmana, takže ano, budeme se bavit právě o něčem, co s Batmanem souvisí. Krátce po půl druhé vám tady povím informaci, že studio Warner Brothers dává fanouškům unikátní šanci vlastnit legendární Batmobil. Do prodeje jde 10 kusů modelů, které jsou úplně funkční a i když nesmí teda do běžného silničního provozu údajně, tak přesto jsou to vozy, které by člověk snad chtěl i řídit, protože je pohání 6-litrový motor s výkonem 525 koní a nechybí jim interiéry přesně podle filmu. Kouřový systém, makety věží a tak dále a tak dále. Prostě je to v podstatě Batmobil. Ještě v těch 10 exemplářích vlastně to přesně vystihuje, jak vypadá natáčení filmu, protože samozřejmě, kdyby měli jeden, něco se stane a půl třeba roku netočí, že jo? Takže mají prostě 10 kousků, s jedním třeba bouraj, s druhým jezdí a tak dále. No ale ta cena teda, bohužel za jeden kus poměrně astronomická, $3 miliony, takže nějakých 70 milionů korun, kdybyste náhodou chtěli. Kdyby vás to zaujalo, tak Batmobil si můžete pořídit, ale bude vás to stát 70 milionů. Je to dost. Na druhou stranu zase, říkám si, my tady na Evropě 2 v garážích, kdybych to tak srovnal, tak nejlepší věc, která nám tam parkuje, samozřejmě kolegy Leoše. Tohle možná by toho jeho Rolose trošku pokořilo.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabien. Maximum nový muziky. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, ale na volka tří spider.
13: Jo, faded, faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
11: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
16: Prodoma. Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
17: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Hlavně Music Chart.
1: Když se tak dívám do tabulky, jak dopadlo hlasování v aktuální hitparádě na Evropě 2, tak si říkám, že Youngblood nebo BTS jsou tam, kde se dají očekávat, to znamená vysoko, na prvních pozicích. Nicméně vkradla se tam mezi ně i jedna píseň trošku neočekávaná, takže i na to zvu, stejně jako zvu na novinky třeba od Maroon 5, Car Sleepers nebo od Charlotte God, a k tomu taky, jako vždycky, otevřeme zajímavá i kontroverzní témata, aby to bylo pestré. Letošní Music Chart, která začíná ve čtvrtek v 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvojí muziky.

0: poslední vteřiny tady Katka Podraská připravovala zprávy na 14. hodinu. Tak tady jsou na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl experimentu, který vychází z loňské kampaně ministerstva vnitra, bude na internetu už 17. května. Úvodní část série dnes tvůrci představili novinářům. Strakonickou ulici ve směru do Prahy dnes u Zbraslavy téměř 6 hodin blokoval autojeřáb, který se převrátil na bok. Řidiče tak čekali komplikace a na místě se tvořily dlouhé kolony. Kolem 13. hodiny se povedlo havarovaný vůz odstranit a provoz byl obnovený ve všech pruzích. A my už se teď podíváme do regionu.
2: Kůrovcová kalamita v Pardubickém kraji je minulostí. Stále ale v lesích v regionu zůstává asi 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle vedoucího odboru životního prostředí krajského úřadu mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ale obávají, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D48 na 56. kilometru ve směru na Český Těšín. Stojí odstavená dodávka. V místě se tak vytvořila dlouhá kolona. Opatrně pak taky na D55 na 21. kilometru ve směru na Hulín. Na vozovce leží velký igelit a v místě se prudce vybočuje.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme oblačno až zataženo, místy nás čekají přehánky a to více na severu, na horách pak může dokonce sněžit. Dnešní nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, ovšem na západě a místy na severu Čech bude jen kolem 10 až 13 stupňů. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Švárc.
0: Dokážeš ještě jednou říct nějaké podrobnosti nebo aspoň ten základ k tomu dokumentu 72 hodin?
1: No, má ukázat lidem, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci a to znamená, jak bychom se obešli bez elektřiny, vody, internetu a tak.
0: Mě to úplně nadchlo, já tady na to koukám. Dokument inspirovaný loňskou kampaní ministerstva vnitra 72 hodin. To byla kampaň, přímo dokonce jsou stránky 72 hodin a vznikl teda dokument, vybírali účastníky v Praze a okolí. Tak to nevím, jestli neměli vzít někoho odolnějšího, ale je to právě, jsou to místa, kde lidé častěji žijí bytech a mohou mít omezené zásoby věcí a potravin. A co by dělali v případě blackoutu, co by dělali bez elektřiny, teplé vody a internetu? Tady by bylo takhle, podle mě, kdyby to bylo o nás, tak 72 hodin by se to nemenovalo. Bez teplé vody, bez elektřiny, bez internetu, já tomu dávám 20 minut.
1: Fakt, jo.
0: Dobře, půl hodiny. Probeď, povídej.
1: Já mám doma docela slušnou zásobu baterek, já jsem v pohodě.
0: Tak, a svíčky máš? Co svíčky?
1: A sklep máme taky.
0: Tak, přátelé, pokračujeme. Hodina ještě před námi společná, tak pojďme na ní. Maximum muziky a v něm Thomas Robin nebo Welsh Darms za chvilinku. Krásné odpoledne.

0: Posloucháte Evropu 2 ve 14 hodin 20 minut. Před chvilinkou ve zprávách jsme tady hovořili s Katkou o dokumentu 72 hodin, který se zabývá tématem, co bychom dělali, kdyby přišla nějaká krizová situace. Jsou různí lidé, různé typy lidí, někdo samozřejmě je takzvaný prepper třeba, to jsou ti, co jsou opravdu připraveni na apokalypsu, že mají doma zbalený kufřík poslední záchrany a myslím si, že klidně by přežili jak šváby i jaderný výbuch. Pak jsou lidi třeba jako já, co doma nemají ani svíčku nebo baterku. Nicméně, mám tady takovou zajímavost v té souvislosti. Existuje web, který stvořil umělec, Kyle McDonald se jmenuje, a je to vlastně takový unikátní systém, kdy sleduje ten jeho web varování před jadernou apokalypsou. Ta jeho webová stránka totiž monitoruje pohyb soukromých letadel, private jetů, stovky private jetů nejbohatších lidí a vychází to fungování toho webu z předpokladu, že elity budou mít přístup k informacím o hrozícím nebezpečí dříve než běžná populace. Takže aktuální počet strojů srovnává algoritmus a srovnává to s historickými daty pro daný čas a den. To znamená, že vlastně se podívá, kolik třeba v nějakou hodinu, nějaký den létá private jetů. No a pokud se to bude diametrálně lišit, pokud prostě víc těch soukromých letadel najednou bude vzlétat a poletí nějakým směrem, mohlo by to znamenat, že by mohlo dojít k nějakému velkému problému, nedej bože i k apokalypse. No tak systém zajímavý, akorát bych se rovnou zeptal, jak mu to třeba vycházelo v době, kdy začala ta krize v Dubaji. Mám pocit teda, že utíkali ti nejbohatší a slavní z Dubaje taky na poslední chvíli, ale hlavně, i kdyby se člověk dozvěděl, že něco hrozí, jo, tak co bude dělat? Co si počne? Já jsem třeba vždycky říkal, uteču na Nový Zéland. Mám kvůli tomu i pas, jsem tak trošku jako připraven, že na tom z Novém Zélandu bych asi věděl i kam se vydat. No jo. Ale jak se tam odsud dostanu, když se něco stane? Stopem? Asi ne, že jo. Takže radši doufejme, že to bude všechno v pohodě, že se vlastně nic nestane.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole, já tam bude víc radost. Já vás miluju vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už nemotravuji. Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně z Evropy.

0: Posloucháte Evropu 2. A pozvání ode mě, potažmo od Evropy 2 na náš summer camp. Už se to zase blíží a možná někteří teď už si říkají, pro boha, proč se o tom mluví, když už to první kolo proběhlo a třeba zrovna naše dítko se na summer camp Evropy 2 na ten letošní ročník nedostalo. Tak naštěstí je tady, dá se říct, druhé kolo. To probíhá právě teď a ještě nějakou dobu probíhat bude do 17. května. Se můžete snažit dostat své dítě, nebo sami samozřejmě, na summer camp Evropy 2, který proběhne letos opět v srpnu, bude to od 16. do 22. srpna, opět v překrásném prostředí Českého ráje v Prachovských skalách. Všechny holky a kluky od 9 do 15 let včetně, tak srdečně zveme na ten neuvěřitelný kolotoč zážitků, co se jim na summer campu nabízí. No a ta cesta vede na summer camp zase velmi jednoduše, stačí kliknout na náš web evropa2.cz, tam se podívat na soutěžní podstránku a na té nahrát fotografii, na které bude vidět, že jste tábor. Táborníci, vy, co chcete s námi na summer camp jet, ukaž, jaký jsi táborník, to je téma fotky, díky které se dá na summer camp dostat. Můžete se tím pádem stát jedním ze 30 výherců a vyrazit s Tomášem Zástyrou jako s odpovědným vedoucím tohodle tábora za spoustou zážitků. Jednak teda samozřejmě je to klasický tábor letní, ovšem je nestandardní v tom, že to vede Tomáš Zástyra a hlavně, že tam budeme i my moderátoři, různé workshopy připraveny, hvězdy samozřejmě hudebního showbiznesu. Když si představíte, co tam zažívali ti předchozí táborníci, že třeba u ohně s nimi seděl a zpíval Ben Cristoval nebo Miraj a další hvězdy, tak to myslím, že samo o sobě je slušná pozvánka. Takže to takhle berte a určitě vyzkoušejte štěstí, abyste se dostali na Summer Camp Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: ten hrálme Bránka. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Európie 2.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
0: Hleděl si, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
4: Imagine Dragons.
0: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak jdeme na to.
1: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
8: Pavle, my tě vítáme.
1: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
4: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
1: Tak proto tam seš, viď?
4: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
1: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
9: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte Evropu 2, blíží se 15. hodina, takže co to znamená? No co to znamená, Tomáši, Zorko, co to znamená?
1: Asi odpolední show.
2: Je to tak.
1: Je. Jsem tu hádla.
3: A také pro spoustu lidí konec siesty po obědní.
1: Tady jsme v Itálii, Tomáši.
0: No právě, taky přemýšlím.
3: Jaký to ne, ale malý italský mít můžeš i v Čechách.
0: No můžeš, ale no, nikdo tě nepropletí a pak nemáš práci.
1: Přesně.
3: To je pravda, to mě napadlo.
0: No. Jo, nevíte, víte, co dělají Italové, když je ta siesta, to je taková zvláštnost.
1: Jdou si lehnout.
0: No, to samozřejmě se dělo dřív, ale dneska.
1: Ne.
3: Něco jiného.
0: No, dneska si všimněte, kdo má nejlepší účesy na světě, jako v Evropě, dejme to.
3: Oni chodí ke kadeřníkům.
0: Jasně, normálně oni to volno.
1: Počkej, a to znamená, že siesta se teda kadeřníků netýká, jo?
0: Asi ne, to je v restauracích.
1: Chudáci to oddřou a ostatní prostě mají.
0: No, ale vydělají si a pak jdou na to jídlo až později. Nevím, prostě. Hele, jak jsem koupil, tak předávám.
3: A od koho jsi to kupoval tohleto?
1: Takový italský dealer.
0: Italka vyprávila. No, takže tak.
1: Dobrý,
0: ne? No, zase to něco chytřejší, ne?
3: Italka vyprávila? Bude, ty jsi tak záhadnej.
0: Co?
1: On chce být záhadnej.
0: Jo.
3: A kdy to vyprávila?
0: A kde?
3: V jaké místnosti?
0: Jo. Bylo to v Neapoli. Ještě něco?
1: Ne, to je všechno.
0: Já vás můžu ještě poučit? Můžu vás obohatit?
1: Ne, už nás tam pusť.
0: Ne, ještě chvilku. Tak odpolední show. Hele, pozor, vy se obohatíte sami. Dneska zase máte kvíz.
3: Ano,
0: já mám pocit, že to vysílání, nebo to předávání vysílání s vámi je od kvízu ke kvízu.
3: V podstatě tak
0: pořád.
3: Je.
0: No.
1: Tak to je.
0: Téma už víme.
1: Já nechci nic říkat, a když už si teda tohle téma otevřel, já minulý týden 12. místo, Tomáš má laťku vysoko. Takže...
3: Já jsem zjistil, že když tu nejsem, tak Zorce dělají kvízy na míru. A Zorka kápla božskou. Říká, to také vždycky napíšu, co bych chtěla za téma, no.
0: To je know-how.
1: Tak trošku se vybírám tu témata, no.
0: Tak po 15. hodině, kromě jiného a odpolední show.
3: Tak čau.
1: Ahoj. Evropa 2. Maximum muziky.
4: Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
6: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
7: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.

0: 15.01 startuje dnešní odpolední show na Evropě 2. Káťa Podrazká připravena, jsou to aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii, která je vyhlášená od ledna do června letošního roku. Představuje tak možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Pyrotechnici trhavinu ihned zlikvidovali. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5% z březnových 1,9%. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Moravské Budějovice na Třebíčsku uvažují o pojmenování ulice či parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla. Bude hledat jinou variantu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Dnes to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D35 na kilometru 247 ve směru na Mohelnici. Stojí tady odstavené nákladní auto. No a opatrně taky na D2, konkrétně na kilometru 35 ve směru na Brno. I tady se zdržíte a to přibližně 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno až zataženo. Místy nás čekají přeháňky, více pak na severu, na horách může dokonce zasněžit. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 17 stupňů, ovšem na západě a místy na severu Čech bude jen 10 až 13 stupňů. Máme po zprávách a teď už startuje odpolední show se Zorkou Hejdovou a Tomášem Zástěrou.
0: Začíná odpolední show a z jasné oblohy se spustil déšť.
4: Je to tak.
0: To nám prší štěstí, jak se říká.
4: Tak
0: že?
4: Určitě.
0: To není smůla. Není to žádný znamení tohleto.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady poslouchal zprávy, jako vždycky, Káťa Podrazka měla zajímavé zprávy. Dala se záležet skutečně.
1: Ano.
0: A jedna z těch zpráv byla, že pyrotechnici zlikvidovali Semtex, který měl nějaký muž a v rámci zbraňové amnestie, trvající až do konce června,
1: ano,
0: ten Semtex s rozbuškami vrátil.
1: Dobře si poslouchal,
0: ano,
1: musím říct.
0: A mně se líbí, jako vlastně, jak mají zajímavou práci, kromě toho, že samozřejmě jsou v ohrožení, když musí ty pyrotechnici něco

0: ta celní správa mi ho zabavila a napsala mi dopis, že ho zlikvidovali. A teď si představuji, jak ne. To bylo kilo sušeného masa, kilo.
1: Tak hoši, svačínka.
0: Přesně, a teď si, a vodě, jako, bylo odborně zlikvidováno, a přesně. A teď si představ, jako, že...
1: Odborná likvidace.
0: No, že zabaví třeba...
1: Muži v pláštích, prostě.
0: Třeba 200 kilo kokainu, že jo?
1: No, jasně, no.
0: Zavolejte domů, hoši, jde se likvidovat.
1: Bude party!

0: Jak zaznělo, tak v odpolední show na Evropě 2, protože středa, bude dneska opět kvíz Vyklepni zástěru a dneska máme docela hezké téma.
1: Ano.
0: Mně se třeba líbí, protože jsou to oblíbené postavy z filmů spousty lidí, jsou to antihrdinové.
1: Je to tak, padouši.
0: Protože těm padouchům, co si budeme povídat, někteří z nás i fandí někdy občas, jo, no, protože prostě jsou i roztomlý padouši.
1: Je to tak, ale hlavně i většina herců ti řekne, že je skvělý zahrát si padoucha, protože ten charakter je prostě výraznější, zajímavější a baví tě víc.
0: Plnější.
1: No je to tak, má víc rovin a ty se stejně snažíš každýho toho padoucha pochopit. A
0: jak zpívají a... Vanastové věci, nejsem princ, jsem zlodějů koní král.
1: Ano, to zpívají Tomáši. Takže
0: a tam se ukazuje, že padouši jsou atraktivní.
1: Ano, padouši jsou navíc atraktivní ještě. Takže slavní filmoví i seriáloví antihrdinové je dnešní téma, těším se na to moc.
0: Já taky.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
2: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, je tu kvíz Vyklepni zástěru, což je váš oblíbený kvíz, podotýkám, pokud byste na to zapomněli.
2: Nejlepší je to lidem vnuknout, že ano, ano. Je to jejich oblíbený kvíz.
1: Ano, je to váš oblíbený kvíz.
2: Ano, správně, je to váš oblíbený kvíz.
1: Ne, nepřemýšlejte, je to váš oblíbený kvíz. Dneska má navíc velmi populární téma, aspoň z mého pohledu, i Zorka říkala, že se tetelí blahem.
2: Je to tak.
1: Jsou to slavní filmoví a seriáloví antihrdinové.
2: Ano, neboli filmoví a seriáloví padouši.
1: Padouši, zlotřilci. Nehezký kluci,
2: gangstři,
1: ňoumové, takový trochu někdy. Tak jsem zvědavý, co si dneska tvůrci kvízu připravili, protože těch antihrdinů byla opravdu pěkná řádka. Ostatně každý film, který má aspoň jednoho hrdinu, má jednoho a více antihrdinů.
2: Přátelé, stala se tady minulý týden taková věc.
1: Jo, tak teď to chceš ještě upozorňovat.
2: Ne, já nebudu už znovu opakovat, že jsem byla 12., což je samozřejmě skvělé umístění. Já jsem chtěla říct něco jiného, že kvíz vyhrála, což jsem zjistila až se zpožděním.
1: Ano.
2: Naše kolegyně tady z naší kanceláře, Káťa.
1: To je pravda.
2: Neužilová. Já jsem byla úplně v šoku. Ona vyhrála ten kvíz. Takže zatímco já jsem si tady plácala po ramenu za 12. místo, tak ona radostně přiběhla do studia s tím, že já jsem vyhrála. A od té doby jsme proto zakázali všem našim kolegům a zaměstnancům této firmy, aby se zúčastňovali kvízu, protože se ukázalo, že jsou o mnoho chytřejší než my a je to zbytečná konkurence.
1: Většinou hraje 800 lidí a netušili jsme, že tato firma má 800 zaměstnanců.
2: Je to tak.
1: To jsme vůbec nevěděli.
2: Tak já myslím, uvidíme, jak si povedeme s tou účastí dneska po tomto zákazu. Chtěli ano. jsme docílit toho, aby konkurence byla menší, nikoli nijaká.
1: Blbý je, že když je konkurence malá, tak může být ta konkurence chytrá a tím se zase eliminuje šance dostat se na bednu, jak se říká. Mě to nepoštěstilo, už ani nepamatuju. Naštěstí mám pár zářezů, které si ponesu až do smrti.
2: Prosím,
1: sebou.
2: Tak tvoje zářezy tady snad nebudeme
1: myslím
2: rozebírat.
1: Myslím tím kvízové zářezy, Zorko.
2: Tak každopádně do kvízu zbývá kolik, počkej, já se tady taky spustím čekací místnost. Minutka a půl. Takže vyzýváme vás všechny, kteří neřídíte zrovna, neděláte žádnou důležitější činnost, abyste si vzali své telefony, tablety, počítače. Evropa2.cz je jediná stránka, kterou potřebujete znát. Tam už máte výzvu Vyklepni zástěru. Přihlásíte se do vědomostního kvízu pod nějakou soutěžní přezdívkou a za minutu 15 startujeme.
1: Spousta času na to si dát pouze přezdívku, tedy jak říká Zorka, nickname. Anglicky já jsem moderní, používám anglická slova. Ano. Nickname.
2: Nickname. Pěkně to umíš.
1: Žádný vyplňování složitých dotazníků, prostě hrajete s námi. 10 soutěžních otázek, na každou z nich jsou 3 možnosti odpovědi, jedna z nich je správná a čím rychleji a správně odpovíte, tím více bodů získáváte. Za chybnou odpověď je 0, pochopitelně.
2: Aby se Tomáš, je to jeho kvíz, mohl soustředit plně na svůj výkon, já budu číst všechny soutěžní otázky i pro ty z vás, kteří nehrajete, nemáte oči přilepené k displeji, abyste věděli, oč tu kráčí a mohli jste si tak trošku zahrát s námi, alespoň virtuálně.
1: Zatímco v pořadu na lovu je kvízová dáma, kterou zdobí opravdu prudká inteligence, tak tady máme Zorku a to je typovací dámička, se jí říká, protože Zorka dokáže skvěle typovat.
2: A co mě zdobí?
1: Zdobí tě inteligence a zároveň štěstí, Zorko.
2: Dobře. Dobře, Tomáši. Za 20 vteřin začíná.
1: To zdobí i mě to štěstí, se zdá. To bylo fous tohle.
2: Začínáme 800 z vás a stále to stoupá, takže možná se na tu tisícovku ještě vyšplháme.
1: Je to možné. Máme 10 sekund, za chvilku první soutěžní otázka. Já se extrémně těším, jaký byly ty slavní filmoví padouši a antihrdinové.
2: Ano. Tak začínáme, přátelé, 850 protihráčů za 3, 2, 1.
1: Start.
2: Teď. Který antihrdina vaří metamfetamin pod přezdívkou Heisenberg? Za A. Tony Soprano, za B. Walter White, anebo Saul Goodman?
1: Tak já vůbec nevím, co to je.
2: Co to je?
1: Já nevím, co to je.
2: Ty jsem úplně zmatená, co to z jakého to seriálu? Víme to někdo?
1: Není to nějaký perníkový táta nebo něco?
2: Já nevím, no.
1: Walter White. Já nevím, člověče.
2: Doufám, že jsi dal po mých radách Bčko, když nevíš, dej B.
1: Ne, bohužel jsem dal Ačko, nevím. No, já jsem...
2: Ale Bčko Walter White bylo správně.
1: To jsem chtěl dát, ale říkal jsem si, že to nejsou právě zní italsky.
2: Dobře.
1: Tak.
2: Tak jdeme dál.
1: Jsem osmistej, podotýkáme.
2: Jdeme dál, Tomášku.
1: Tak snad se chytnu.
2: Okouzlující sériový vrah Dexter Morgan se živí jako forenzní expert, soudce anebo detektiv.
1: Tak teď jsem, jako já...
2: Dexter, já vím, že ten seriál existuje, nikdy mě moc nebavil.
1: Já jsem to viděl, já mám takový pocit, že to je samozřejmě detektiv, ale jestli je forenzní expert do toho...
2: Já myslím, že to je forenzní expert.
1: Ne, počkej.
2: Fakt, zase, myslím, no.
1: Fakt, že jo.
2: A je to tak.
1: Takže to je katastrofa, Zorko.
2: Já mám všechno správně zatím.
1: Já mám všechno blbě zatím. Tak teďka,
2: to forenzní expert.
1: Teď mám poslední možnost se chytit, jinak už jako to dopadne katastroficky, jo. Jsem ale poslední, jako skoro.
2: Já jsem 223.
1: Já
2: tak
1: jsem
2: 890. Jdeme dál, Tomáši. Tak snaž se. Který antihrdina je známý větou Why so serious? Deadpool, Loki nebo Joker? A sakra, to bude Deadpool, veď?
1: Já nevím, já dal Jokera.
2: Já jsem dal taky Jokera.
1: On to bude Deadpool určitě, no.
2: Ale Deadpool možná říká...
1: Ne, nebude, ne, to říká to Joker, ne. To bude Joker, ne. Co? To bude Joker. Proč se bojíme? To je Joker.
2: Why so serious? Jo!
1: Víte, Joker.
2: Je to Joker.
1: Ale jsou to těžké otázky zatím pro mě teda.
2: Ty kráso, počkej, já se zapotíme, Tomáši.
1: Teď jsem se odrazil ode dna pověstného, jo. Teprve teď.
2: Tak.
1: Ale ne moc dobře teda.
2: Jsem 126. Jsem pomalá ve svých odpovědích. Tomáši, já tě trumfnu, já jsem se tě rozhodla.
1: Jo,
2: obyčejný
1: jo.
2: Kluk jménem Dave, který se chce stát superhrdinou, je hlavní postavou filmu Kick-Ass, Klub rváčů, anebo V jako Vendetta. Tak to je masakr.
1: Tak já doufám,
2: točky, to je úplný masakr.
1: Já doufám, že to jako není tak těžký, jak se zdá, že to bude Ačko jako vyšitý.
2: Kick-Ass.
1: Co?
2: Okay, já fakt nevím.
1: Bčko i Cčko, no, blbost.
2: Dobrý.
1: No. Jiná možnost tam nebyla.
2: Já vůbec nevím, třeba takový
1: já taky nevím,
2: existuje,
1: ale ty ostatní dva to vyloučili naštěstí.
2: Tak u mě ne. Tak. Já jsem nic nevyloučila.
1: Já jsem se jako říkám, teď jsem se malinko odšťouchnul od jedna, z těch tisícovky přihlášených jsem 652. No.
2: 288.
1: Ježiš, Zorku,
2: pojďme.
1: Ježiš.
2: Čím je pověstný gang Peaky Blinders ze seriálu Gangy z Birminghamu? V podšívce mají zašité břitvy, oslepují protivníky speciálním chvatem, anebo v kšiltu svých čepic mají schované žiletky?
1: Tak to je úplně, to vůbec netuším.
2: Ty nekoukáš?
1: Ne, nekoukám.
2: Já myslela, že ty jo, já taky nekoukám.
1: Já jsem dal Cčko.
2: Jo, taky mě bylo sympatický. Ty žiletky.
1: Jasně,
2: no,
1: přesně.
2: Oni mají ty čapky, vej, tak čapky, jsem si říkal, že ta čapka
1: tu
2: určitě.
1: Tu fotku s těma čapkama znám, říkám, že
2: no,
1: tam budou žiletky.
2: Jo, tam jsou žiletky.
1: To je typická čapka na žiletky, jsem si říkal.
2: To mají žiletky, jo, já to snad pustím. Peaky Blinders. No, ale je to teda své rázné dneska.
1: No, je to teda hrozivě těžký nějak. Já jsem čekala filmy spíš, jsou sami seriály.
2: No, je to náročný, Tomáš. Pojďme dál. Ježiš, jsem váj. Kdo ze světa Marvel Universe vyrůstal v Asgardu a často balancuje na hranici mezi dobrem a zlem?
1: Tak to jsem udělal chybu samozřejmě, že jo? Jsem udělal chybu.
2: Buď je to Thor, nebo za B Loki, nebo za C Thanos.
1: To je Loki, určitě. Protože to byl mezi dobrem a zlem, co?
2: Já nevím.
1: No, jasně.
2: No tak to už je pasé, ten nakvíz je pasé.
1: To je konec. Tady je konečná, přátelé, vystupuju. Já
2: nevystupuji, tenhle vlák nezastavuje.
1: Ne, já se propadám, vystupuju, omlouvám se.
2: No, já se taky propadám, 351.
1: 650.
2: místo.
1: 4 dokonce.
2: Ale opravdu máme přes 1000 hráčů. Který herec hraje Deadpoola, jedincovým, super. Tak pojďme.
1: To víme.
2: Za A Mark Wahlberg, za B Ryan Gosling, za C Ryan Reynolds.
1: Tady byl jediný chyták
2: dvakrát
1: na jménu Ryan.
2: Ano. Ale teď si musel Gosling uvědomit, který.
1: Jeden tančí, druhý je sprostý hrdina. Naštěstí Reynolds je ten správný.
2: Ano. A to spoustu našich protihráčů
1: no,
2: rozhodilo.
1: Chytlo se na ten chytáček 247 hráčů z vás, takže mi to jako vrací zpátky na nějaké jako solidní umístění, teda na polovinu skóre, 527.
2: Máme 1003 hráčů, krásný. Která z následujících přezdívek ze seriálu Papírový dům patří ženě? Buď Rio, Tokio, anebo Berlín?
1: To jsem dělal další chybu, si myslím.
2: Tak to bylo jasný. Mimochodem Papírový dům bude mít pokračování. To nám asi neuniklo, tahle informace.
1: Je to Berlín, veď?
2: Ne, je to Tokio.
1: Je to
2: která
1: Tokio.
2: Patří ženě.
1: Jo, tady, to jsem byla správně. Já jsem se bál, jestli to nebyla Berlín náhodou. Ne, to byl muž vlastně.
2: No tak to Tomáši, tak
1: já
2: to si musíš ale velice osvěžit.
1: Já jsem to viděl před asi...
2: Ale tak Berlín, snad víme. Ten měl pak ještě i samostatný seriál Berlín.
1: A Tokio měl se hotel, no co je to?
2: Dobře. Tak, jak se jmenuje prokletá loď v Pirátech z Karibiku, na které se plaví David Jones? Počkej. Ne,
1: to je nepřítel.
2: Ne, to je nepřítel, ty vole.
1: Ty jsi se chytla taky.
2: Já jsem dala Ačko, no. To je létající Holanďan. To je Cčko, je nepřítelová loď. Já jsem dala černou perlu,
1: já
2: jak
1: taky,
2: jsem to mohla udělat.
1: Já taky, protože jsem četl Jacka Sparrowa a okamžitě dávám černou perlu, že jo.
2: To máš i takhle, no. My jsme schořeli jak papír normálně.
1: Já jsem se nachytal normálně, ale všichni z vás nachytali.
2: Tak to je katastrofa.
1: Každý chtěl být rychlej z vás. A dobře nám tak, Zorko.
2: Dobře nám tak, no. Se snažíme nahnat tempo a děláme
1: dobře
2: chyby.
1: Nám tak.
2: Děláme chyby.
1: Kiki první stále.
2: Já jsem 304.
1: 496.
2: Postavu Tonyho Montany, kterou stvárnil Al Pacino, najdeme ve filmu Kmotr, Zizvená tvář, anebo krycí jméno Donnie Brasco.
1: Tak to je teda peklo.
2: Tak Kmotr ne.
1: Takhle podle mě vypadá peklo na zemi. Myslíte Kmotr, jo?
2: To Kmotr, jo.
1: Já jsem dal Zizvenou tvář.
2: Al Pacino. Motr.
1: Je to tak.
2: Zizvená tvář.
1: Kmotrné. Tak, tady jsem se malinko asi...
2: No nic, mi to je jedno, to není můj kvíz.
1: Malinko jsem se polepšil, tady si myslím.
2: Mene se vyklepně zástěru, o moje vědomosti tady nejde. O tak jak jsi na tom, Tomáši?
1: 338.
2: Fakt? Já jsem 332.
1: Nekecej.
2: No opravdu, my jsme za sebou jako
1: vláček. Jsme skončili skoro stejně. A ušatec 99 nebo 69 nebo kolem skočil první. To byla prostě katastrofa, přátelé.
2: A přitom jsme si tak věřili, zase.
1: Čekal jsem daleko víc od sebe, teda se přiznávám.
2: Já od sebe ne.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezona. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mě máma psala, že budou mít s tátou takový malý ohýnek na večer, víš, že si zapálej.
2: Romantika.
1: Asi romantika, tak zjistíme, jak to proběhlo a jestli to bylo opravdu romantické.
3: Ano.
1: Nazdar.
2: Dobrý den.
3: Aho.
1: Tak co ten váš ohýnek?
3: Dobrý. My jsme včera jako trošku popadli nějakého bordelu, ze stodoly jsme vyházeli, udělali jsme si táborák, já vyndala nějaký jako pusty. No a bylo to pěkný, no ale... Počkej, já to tady zavřelatně neslyším.
2: Ježiš, nějaký tajnosti.
1: No. Nějaká romantika? Ale, počkej, byla nějaká romantika.
2: Ale, u táboráku.
3: Ale žádný tajnosti, prosím tě, já tady sleduju zástěru, jak parkuje. Ten bůl se neumí trefit ani do brány, hele. On souvá dvakrát, třikrát, on se netrefí do té brány. Je to normální.
2: Vážně se tvoje matka zavřela, no, aby mohla popisovat v živém přenosu, jak parkuje její táta, jak je neschopný.
1: To asi chytil od tebe, no, matko, tohleto.
3: No, zástěra souvá. Čím si z toho někdy?
1: Ne, ale on řídil dobře, ale to fakt má asi od tebe, to není možný.
3: No, to je zajímavý. Hele, já ti něco povím, na světě jsou jenom dvě nejkrásnější věci, na které se jde koukat do nekonečna. Víš, který to jsou?
1: Ženy a slunce.
3: Jo, tak u nás, u ženských je to něco jiného. Já bych řekla, že za první je to hořící oheň a parkující, na parkujícího steklýho zástěru se dá koukat.
1: Jo.
2: Já jsem čekala teda něco poetičtějšího, ale no. Dobře, dobře, maminko, máme to.
3: Tak jsi normální.
1: Narazil. On pak naboural.
3: To tak opravdu není normální.
2: Tomáš, já u toho nechci bejt, vypni to.
1: Co se stalo?
2: Já u toho nechci bejt. No.
1: Ona to položila.
2: No tak ne,
1: tak
2: asi.
1: Tak co stalo? No tak zítra.
2: Ježiši Krista, to nemáš.
1: Drama pokračuje.
2: Da!
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2.

0: Jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love. Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc. Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Brzda Evropy 2, Nasty, Arny, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
1: Na Evropě 2.
11: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
12: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
13: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.

0: Dvě minuty po 16. hodině, takový je čas a s ním i aktuální zprávy. Káťa Podravská má slovo.
1: Krásné odpoledne. Na výletní lodi Ambition, která nyní kotví v Bordeaux, se šíří norovirus. Poté, co jeden z cestujících, u kterého je podezření na nákazu, zemřel, úřady zakázaly všem lidem, kterých je na palubě 1700, plavidlo opustit. Příznaky má i dalších 50 lidí na lodi. Cestující na českých nádražích přišli o jednu z dlouholetých součástí hlášení. Správa železnic od začátku měsíce totiž přestala oznamovat důvody zpoždění vlaků a nově informuje už jenom o délce zdržení, píše o tom TNCZ. A teď už se podíváme do regionu.
2: Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 000 korun učitelům matematiky či chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Cílem motivačního programu je získat pro střední školy učitele vybraných předmětů. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slavie si dnes mohou v případě výhry nad Jabloncem zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Slavie po skontumovaném derby se Spartou vede tabulku o 4 body.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. Od 9. kilometru po pojíždí kolona, no a velké komplikace pak hlásí silnice číslo 3 z Prahy do Benešova. U sjezdu na Nespeky je silnice neprůjezdná. Srazila se tady dodávka s osobním autem a na místě přistával i vrtulník.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell CZ.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: A pojďme rovnou na zítřejší počasí, kdy bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháníky. Výjimečně očekáváme také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů, na západě Čech kolem 11. Máme po zprávách a teď už si užijte odpolední show Evropy 2 s Tomášem a Zorkou.
5: Děkujeme, Káťo, za slovo. Ty jsi říkala tak jako tak ironicky. A ty si užijte odpolední show. A z toho cítíte sarkazmus úplně.
0: A dobře vám tak.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Člověče, koukám tady, Zorko, mluvím teďka k tobě.
1: Abych
0: nebyl jako nevybíravý vůči vám posluchačům, že říkám člověče. To říkám tady kolegyni Hejdový, jo, ne vám, prosím.
1: To jsi nevybíravý vůči mě?
0: Ale tak my se známe už opravdu skutečně leta.
1: A to tě neomlouvá.
0: To ti, když jsme se seznámili před těma lety, kolik ti mohlo být 30? Nebo tak nějak. No,
1: pokračuj.
0: Dívám se na to, jak Harry Potter, tedy Daniel Radcliffe, se dívá na Harryho Pottera.
1: No,
0: ale počkej,
1: to jsem viděla.
0: Viděla
1: jsi
0: to, teda to mlíne, ale on se to dívá se svým synem malinkatým. Kolik mu může být?
1: A to je syn?
0: To je syn, ne. Aha, jeho syn 2 roky mu jsou, nebo kolik. A on se na to dívá s tím synem, ale počkejte, to je právě ta zápletka začíná teprve. On se na ně dívá na ty filmy, dává mu jako nahlédnout do světa Harryho Pottera, ale neřekne mu, že on je ten Harry Potter. Rozumím, že on neřekne, jako, že on mu neřekne, hele, to je tatínek. On prostě ho nechává, protože on to nepozná. Malý dítě nepozná mladýho svého tátu, že jo?
1: Ježiš,
0: rozumíš? Takže on ho nechává nahlédnout na první díl Harryho Pottera, vlastně toho filmu, té ságy, že jo? A neřekne mu, to jsem já, tvůj tatínek. A nechává ho, aby to prožil a aby sám objevil, že jeho tatínek vlastně, když byl malý, hrál to Harryho Pottera.
1: To je kouzelný.
0: To je úžasný.
1: To je bomba.
0: Jako husíku, že když to říkám, protože já jsem tak tatínek. Ale nevím, co budu ukazovat synovi, aby to poznal.
1: A já doma, když běžel Love Island, podívej, to jsem já, to jsem maminka.
0: Jo, každý má trochu jiný přístup za to. A neříkám, že ten tvůj není špatný.
1: No tak prostě mě to nedalo, no.
0: Je jenom jiný.
1: Teď horší je, že jsem prozradila, že moje 4leté dítě koukalo na Love Island.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. My tu máme pro vás nabídku soutěže, která je veskrze hudební. Je to pozvánka na festival, který je zajímavého názvu a i zajímavého obsazení, protože je to festival, který má na svědomí velký objev a držitel Grammy Youngblood.
1: Ano.
0: A je to Bloodfest.
1: Je to
0: je totiž festival, který pořádá on sám, přátelé.
1: Je to tak. Multižánrový festival. Je to festival zpěváka Youngblooda. A jako jediná letošní zestávka Česká republika.
0: Chápete to?
1: Je fascinující.
0: On pořádá festival multižánrový, zajímavý, krásný. A jediná zestávka v letošním roce je Česká republika.
1: Ale tak on to tady má evidentně rád. On si sem často vrací, že jo, s tím manažerem. Víš?
0: No.
1: Jsi tady našel k tomu vztah.
0: Levný pivo, takový jako zamračený lidi, dobrý. Jako...
1: My pro vás
0: zajímavá
1: máme,
0: země, zajímavá země.
1: Skutečně. Ale zamračit lidi on neuvidí, protože v Hradci Králové budou samozřejmě všichni zase nadšený. My vám dáme dvě vstupenky na Bloodfest, který proběhne, to je důležitý si říct, v sobotu 27.6. v parku 360 v Hradci Králové. Takže kdo by si ho chtěl užít a samozřejmě i o tom line-upu a o dalších vystupujících bude řeč, tak musí volat sem do studia.
0: Vychytejte Youngblooda, který zazní možná už brzy, a volejte 257-400-888 a třetí volající bez soutěžní otázky získává právě dvě zmiňované vstupenky na Bloodfest.
1: No ještě se o tom celém pobavíme, bude to velkolepý.
0: Tady na Evropě 2, těšíme se na vás.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Beje on Evropa 2. Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Evropa 2.

0: Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Nenechte si ujít v České televizi.
10: Český zpěvák Daniel Žižka bojuje o postup do finále největší hudební soutěže světa. Eurovision Song Contest 2026. Fanděte u přímého přenosu druhého semifinále. 14. května na ČT2 a v iVysílání.
11: Zpátky k muzice.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ano, to byl skutečně Youngblood a vy jste volali o 105. Kdybyste volali ještě o trochu víc, bylo by to o 106. Ale o 105. Máme třetího volajícího.
1: A debilita, víte.
0: Tak já se omluvám, že už jsem jako, že už debilním trochu, no tak už pracuji v rádu dlouho.
1: Takže říká, člověk dostal záchvat smích a si říkám, to je fascinující, že to na nás pořád stačí tohle, víš.
0: Pracuji v rádu dlouho a už debilním vlastně, co se dá dělat. Každý vlastně obětí své práce. Jo.
1: Ne, bylo to vtipný. No. Promiň.
0: No nic, tak Youngblood, který pořádá svůj vlastní festival, je to držitel Grammy, tento člověk podotýkám, ano. A pořádá Bloodfest, což je právě multižánrový festival, který má letos jedinou zastávku, už jsme to říkali, a to v České republice, konkrétně 27. června.
1: Je to fascinující, že si takhle Youngblood říká, udělám festival, a kde bych ho mohl udělat, co třeba Česká republika?
0: Letos, ano, letos.
1: Je to tak. Nicméně pojďme k tomu obsazení, protože vedle samotného Youngblooda vystoupí taky třeba Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royale, jak se jmenujou?
0: Já řekl jsi to dobře určitě. Sám bych to lépe nezvládnul.
1: My jsme opravdu perfektní, jako to je opravdu dneska 10 z 10. Každopádně bude to velkolepý a důležitý je si říct ještě kdy a kde. Akce se odehraje v moderním areálu Park 360 v Hradci Králové, strategicky umístěném v srdci Evropy. Možná, že šel na to opravdu takhle jako ze zeměpisného hlediska.
0: No,
1: říká, chci v samotném srdci Evropy. Kde tak to je? A zapíchnul tušku do mapy a byl to Park 360.
0: Nebo roztočil ten globus, jak se dělávalo, že tam pojedu a jako jediná zastávka Česká republika zabodlej prst globusu.
1: Je to tak. A ještě datum, promiň, 27.6., abyste si taky zarezervovali, že? Když už vyhrajete vstupenky.
0: A třetí volající Roman. Romane, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Romane.
0: Jsi fanoušek Youngblooda a multižánrového festivalu Bloodfest.
2: Několik roků jsem nebyl, ale od loňského roku, kdy moje 15-letá dcera Natálka se ho zúčastnila a já jako přísedící řidič jsem musel čekat 7 hodin s ní venku její frontu. Ho zbožňuju a je to moje jednička.
0: No tak hezky, prosím tě, to je hezký.
1: Počkej, to je boží.
0: Vidíš, takže jak je dcera vlastně, ano, inspirovala k tomu, influencela v podstatě, že jsi fanoušek Youngblooda.
2: Naprosto.
1: To je geniální. Hlavně jako
0: musím říct, promiň Mazorko, že já jsem taky neměl rád jako Binga, králíčka. A teďka.
1: Je to tvůj nejlepší kámoš.
0: Já znám všechny ty epizody a vždycky fandím jako i tomu pandovi.
1: Jo, je to podobný, No. Cítím to. Každopádně mě ještě fascinuje to, že jste tam 7 hodin čekali, což by jako kde jakýho rodiče naprosto odradilo, o to víc jako víš. A že teda si uznal, že asi to čekání za to stálo, že ten Youngblood opravdu.
2: Když jsem viděl tu omladinu, já už taky jsem trošku malinko starší, jak to mladší generace, ale když jsem viděl tu mladinu, je za jakou cenu jsou schopni to vystát, vybojovat a zvládnout, tak prostě jim musí klobouk dát dolů a říct si, je to prostě stojí za to.
1: Super, to se mi líbí tenhle přístup. A víš co, za to, že jsi takhle skvělý táta, že jsi tam s svou dcerou šel, tohle všechno si přetrpěl a nakonec jsi Youngblooda zamiloval. Máš od nás 2 vstupenky na Bloodfest.
2: No to snad není možné, jak to mám s Barikou teda.
1: Neuvěřitelný.
2: Tak to jsou všechny otázky.
0: Blahopřejeme. Malinko jsem se spozdil s fanfárou.
2: Díky. Ahoj.
1: Už se loučí.
0: Hlavně vydrž na lince. Jinak bude čekat víc než 7 hodin na další listy. Ahoj.
2: Držím, díky.
0: Ahoj.
2: Ahoj, díky, ahoj.
1: To je hezký, veď je s příběhem.
0: Ano.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz. Pro doma.
10: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
13: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
18: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Opět tady máme takovou tu černou kroniku, takzvanou bábu černou kroniku, to je Zorka Hejdová. Protože ta přichází vždycky s nějakými katastrofami, zlodějinami.
1: Ne katastrofami, ale mě baví ty kuriozní krádeže, no, že jo? O těch se pak točí ty seriály.
0: Ty jsi černá kronika, ty jsi jak z toho, ať žijí duchové, jak tam byla ta černá kronika, jak jsi říkala.
1: Já jsem jak z toho, no.
0: Tak. Žampiony, to seš ty, Zorko.
1: Tak pojďme na případ zloděje, který už zná svůj trest, soud ho poslal za mříže na 2 roky, ale mě baví celý ten příběh, co se mu podařilo ukrást.
0: Ano.
1: To je na tomto,
0: je teda, to
1: spíš takhle, spíš nepodařilo, jde sedět, jo.
0: Ale je to neskutečná náhoda toho, co se člověk pokusí udělat a co vlastně zažije a jak nakonec skončí ve vězení, proč tedy.
1: Tady pan Kelvin v Atlantě, ve státě Georgia, jo.
0: Celý jménem Zorko, Kelvin Klein to byl.
1: Kelvin Evans. V Atlantě ve státě Georgia se totiž vloupal do nějakého jeepu v parkovacím domě. A co čert nechtěl, ten jeep, to auto zrovna zřejmě náhodně a shodou okolností měla v pronájmu Beyoncé.
0: Ne.
1: To nevymyslíš. Ty se vloupáš náhodně, když v parkovacím domě chceš vykrást nějaký auto a to auto má zrovna Beyoncé. On vykradl to auto, rozbil zadní okýnko, tam byl nějaký kufřík, tak si ho vzal. Stále nevěděl. A když posléze otevřel kufr, zjistil, že je tam, že jsou tam nějaký pevný disky s dosud nevydanou hudbou Beyoncé.
0: A že se nechala v autě Beyoncé.
1: Ona tam měla nějaký nahrávky, šla evidentně někam třeba na schůzku a prostě on získal teda kufr s nevydanýma nahrávkama. Takže samozřejmě začal to někde šířit, chtěl to přeprodat, začal s tím prostě kšeftovat a už si na ně došlápli. No na 2 roky vězení.
0: Načopal ho jednoznačně, jak to chceš zveřejnit, že jo, tak to je jasný. No,
1: no jasně, no.
0: No to je, tak to je náhoda, kterou nevymyslíš, a další náhoda, že mě přišla na Instagram zpráva, Zorko, která zní takto. Dobrý den, ahoj Tome. Každý den mi tady na Instagramu vyskakuje reklama na koncert Zorky Hejdové.
1: Prosím.
0: Bude nějaká soutěž o lístky nebo má Zorka volňásky? Zorko, je něco...
1: To je nějaký vtip.
0: Ne, no, tady,
1: ukáž.
0: Přišlo to skutečně jako zpráva na Instagramu tohleto. A já se ptám, když jsme se bavili o Beyoncé a o těch diskách a tak dále, máš nějakou v autě nevydanou hudbu svojí?
1: To mám.
0: Když někdo vykrade tvoje auto, najde
1: ano,
0: disky s nevydanou
1: disky,
0: hudbou?
1: Mám tam disky,
0: jsou na nich. Můžeš něco zaspívat?
1: Jsou na nich velké věci, no.
0: Ráno je jukebox.
1: Ne, abych to nechala bez toho.
0: Zkus, Zorko.
1: Ne, v pohodě.
0: Tak zase počkej.
1: Já chci, aby ta motivace pro ty zloděje byla o to větší.
0: Já ti to ulehčím, Zorko. Zaspívej něco, jako když někdo umí zpívat.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: www.europeople.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
8: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
9: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: shake until I hit the ground.
1: 2 minuty po 17. hodině jsou tu zprávy, s nimi přichází Káťa Podraská a vy jste z Evropu 2 a odpolední show.
2: Krásné odpoledne. Česko v současné době podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nechystá žádná mimořádná opatření vůči veřejnosti kvůli hantaviru. Situaci ale ministerstvo zdravotnictví spolu s hygienickou službou sleduje. Ohnisko nemoci je spojeno s výletní lodí, která vyplula na začátku dubna z Argentiny. Podle dosavadních informací byla hantavirová nákaza zatím potvrzena u 10 lidí a 3 cestující z lodi na ně zemřeli. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl experimentu, který vychází z loňské kampaně ministerstva vnitra, bude na internetu už 17. května. Úvodní část série dnes tvůrci představili novinářům. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: Záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice. Nové zázemí má nahradit stávající nevyhovující základnu a přinést lepší podmínky pro práci záchranářů i modernější zázemí pro přednemocniční péči v regionu. Stavba by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Už hodinu a půl je uzavřená silnice číslo 3 v obou směrech u sjezdu na Nespeky. Se totiž srazila dodávka s osobním autem. Objíždí se to přes Pišely, Nespeky a Čerčany. Zdržení zhruba 40 minut. A s časem navíc počítejte taky na silnici číslo 35 z Hradce Králové na Olomouc. Před Litomyšlí je to asi na 15 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy s deštěm anebo přeháňkami. Výjimečně očekáváme také bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 17 stupňů, na západě Čech kolem 11. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
1: Budeme se bavit o jistých regulacích Evropské unie, které se vztahují na AI.
5: Oh, tak to jsem zvědavá. Evropa 2, buďte s námi.
4: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je tady zpráva, která pravděpodobně potěší většinu z nás, protože se jedná o umělou inteligenci, ale pozor, o umělou inteligenci je takového toho negativního dopadu.
1: A to jest?
0: No, ještě si pojďme říci, že kdo ví, jestli ta umělá inteligence celkově a všeobecně nemůže mít nakonec negativní dopad. Už teď se ukazuje spoustu negativních dopadů a to ji používáme, bratru, kolik? 2 roky maximálně? Jo. Tak nějak. No, každopádně Evropská unie chce zase něco zakázat, což je oblíbené téma těch protievropářských unistů.
1: Unistů?
0: Ano. Ale chce zakázat takzvané svlékací aplikace.
1: Což jsou?
0: Co si představit pod tím? Je toto. Je to aplikace umělé inteligence, která dokáže vzít obličej dané osoby a bez jejího vědomí doplnit nahé tělo, anebo jako fotku, nebo jako video.
1: Ježíš, to jsem viděla. To jsem někde viděla, že takhle někoho zneužili. Tak to musím stihnout ještě, než to zakážou. Ona tam měla brutální tělo.
0: Jako dobrý, vě.
1: Jo, super.
0: A já jsem taky smutnej, protože takhle to je jediná šance, jak vypadat dobře nahej.
1: No právě. Tak rychle to máš, než to zatrhnou.
0: Udělám si pár videíček ještě.
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Evropě 2.
2: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mě máma psala, že budou mít s tátou takový malej ohýnek na večer, víš, že si zapálej.
1: Romantika.
0: Asi romantika, tak zjistíme, jak to proběhlo a jestli to bylo opravdu romantické.
2: Ano.
0: Nazdar.
1: Dobrý den.
2: Aho.
0: Tak co ten váš ohýnek?
2: Dobrý. My jsme včera jako trošku popadli nějakého bordelu, ze stodoly jsme vyházeli, udělali jsme si táborák, já vyndala nějaký jako pusty. No a bylo to pěkný, no ale počkej, já to tady zavřelatně neslyším.
1: Ježiš, nějaký tajnosti.
0: No. Nějaká romantika, počkej, byla nějaká romantika.
1: U táboráku.
2: Ale žádný tajnosti, prosím tě, já tady sleduju zástěru, jak parkuje. Ten bůl se neumí trefit ani do brány, hele. On souvá dvakrát, třikrát, on se netrefí do té brány. Je to normální.
1: Vážně se tvoje matka zavřela, aby mohla popisovat v živém přenosu, jak parkuje její táta, jak je neschopný.
0: To asi chytil od tebe, matko, tohleto.
2: Zástěra souvá. Čím si z toho někdy?
0: Ne, ale on řídil dobře, ale to fakt má asi od tebe, to není možný.
2: No, to je zajímavý. Hele, já ti něco povím. Na světě jsou jenom dvě nejkrásnější věci, na které se jde koukat do nekonečna. Víš, který to jsou?
0: Ženy a slunce.
2: Jo, tak u nás u ženských je to něco jiného. Já bych řekla, že za první je to hořící oheň a parkujícího steklýho zástěru se dá koukat.
0: Jo.
1: Já jsem čekala teda něco poetičtějšího, ale no. dobře, maminko, máme to.
2: Tak si normální.
0: Narazil. On pak naboural.
2: To tak opravdu není normální.
1: Tomáš, já u toho nechci bejt, vypni to.
0: Co se stalo?
1: Já u toho nechci bejt. No.
0: Ona to položila.
1: No tak ne,
0: tam
1: asi.
0: Se co stalo? No tak zítra.
1: Ježiši Krista, na to nebudu.
0: Drama pokračuje.
1: Da!
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Teda už je tak nějak za námi a před námi je pouze předání slova Petrovi a Ondrovi. Kluci, ahoj.
1: Ahoj, dobrý
2: ahoj.
1: Den.
2: Ahoj.
3: Ahoj, to zní jak kdybyste spěchali někam.
2: To zní jak kdyby si odškrtával to-do list.
0: To-do list.
3: To-do.
2: To se tak jmenuje? To-do
0: list. Jmenuje se to-do list, no ale zní to jako hrozně srandovně, jak to říkáš, Zorko.
2: To-do list.
0: Přesně. To-do list. Tak dětsky to zní.
2: Ne, zní to dětsky, no.
0: Normálně to řekne manažer, dneska si musím čeknout svůj to-do list. Hala. A Zorka, dneska si svůj to-do list.
2: No, já nevím,
0: je to
2: no.
0: Srandovní.
2: To přišlo v pohodě.
0: Zorka chvátá domů, protože její chůva se musí už zdekovat domů. Mm. To má taky plný zuby, že jo?
2: Já už jsem takzvaně jednou nohou na plynu.
0: Jednou nohou na plynu.
3: A tak malej už je velký a on to zvládne chvilku sám.
0: Malej už je velký.
2: Myslíš, že už se v pěti políná sám?
3: No.
1: Zorka to nemyslí kvůli malýmu, kvůli tý chůvě právě.
2: Tady máš ne, já to myslím kvůli velkýmu, ten se sám nepohlídá.
0: Já se zabaví malej. Tady máš papíry, sirky, hraj si chvilku.
2: Jaký perfektní táta to máš.
1: Jo, jo.
0: To mě budeš vidět podle mě dlouho.
2: Jo,
0: jako,
2: super.
0: No nic, tak chlapci, my vám předáváme skutečně ta vašná rozjeta.
2: Je, no.
0: Dejte si pozor, to nepřepálíte.
2: Nezastavuje.
0: To nepřepálíte stopením, přitápením pod kotel, jak to vykolejí.
2: Ale nám se ten vagon humoru se málem překlopil, jak byl narvaný.
0: V zatáčkách to už jako bylo na pováženou. Mějte se hezky, my se těšíme zítra, to už bude čtvrtek, ne?
2: No, správně. Dny umíš perfektně, Tomášku.
0: Ještě měsíce a už jsem na úrovni základní školy.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Středa 13. května, přesně 6 hodin, Katka Podraská má tady na Evropě 2 aktuální zprávy.
1: Krásný podvečer. Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii, která je vyhlášená od ledna do června letošního roku. Představuje tak možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Pyrotechnici trhavinu i hned zlikvidovali. Slovenská finanční správa dnes oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny. Výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranic se Slovenskem. A teď už Lucka.
2: Kůrovcová kalamita v Pardubickém kraji je minulostí. Stále ale v lesích v regionu zůstává asi 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle vedoucího odboru životního prostředí krajského úřadu mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ale obávají, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Dnes to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Už 2,5 hodiny je uzavřená silnice číslo 3 v obou směrech. U sjezdu na Nespeky se totiž srazila dodávka s osobním autem. Objíždí se to přes Pišely, Nespeky a Čerčany. Zdržení zhruba na 20 minut.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami výjimečně očekáváme také bouřky. Zítřejší nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na západě Čech kolem 11. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už startuje Večer na maximum s Ondrou a Petrem.
5: Dnes opět kompletní tým Večera na maximum.
0: Tak jdeme na to, servácům jenom to nejlepší k svátku a začínáme.
3: Evropa 2.

0: 6 hodin a 7 minut, čas, kdy startujeme večer na Maximum Evropy 2.
1: To je tak fajn, jsme tady kompletní sestava. Svátek má dneska druhý ze zmrzlých mužů, to znamená servác.
0: No a je venku zima, co si budeme povídat?
1: Teda nevím, jestli někde mrzlo, možná asi na horách někde, sněžka, vrchol a tak dále, to asi jo, zas to není tak neobvyklý, ale obecně teda já jsem ráno venčil, mohlo být, děti chodili do školy, tak třeba před 7:30, a byla teda klendra, zimní bunda opět našla své využití.
0: Letos to těm zmrzlým prostě vyšlo. Věříme, že to vyjde i létu, že léto potom bude taky pěkné.
1: No tak jdeme na to, máme pro vás v rámci Večera na Maximum to, co čekáte, mezi 18. a 20. žurnál toho, co se stalo ve světě, co se stalo doma, k tomu song za trest, píseň na přání a na rozjezd taky heroin.
0: Jo, to je písničko od Maroon 5.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, ve studiu je Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, zdarec, ahoj.
1: Zdarec, já jenom vsuvka, slyšel jsem včera, že jsem vám chyběl, že nebyl mezinárodní den.
2: Ano.
1: Že Saskia Burešová chyběla.
2: Poloviční díl,
1: tak
2: poloviční
1: jenom, díl. Jenom pro jistotu, dneska je světový den koktejlů.
2: Koktejlů?
1: Koktejly.
2: A, tak to zase jako já to mám rád. Já mám
3: jak
2: rád koktejly.
3: Jak si řekl kok, tak jsem se strašně lek, co bude následovat ne, za písmena.
2: To já vůbec. Já vůbec, koktejl je skvělá věc.
1: Vy dva budete mít mezinárodní den, až příště. Kok.
3: Hele, Vikok, mám pro vás novinku.
2: No.
3: Moderoval jsem jednu akci, kde se představovala taková speciální hygienická novinka. Bylo to všechno jako o vůních, o hygieně a představovali tam, strašně mě to zaujalo, intimní masku pro ženy.
1: Takže asi na intimní místa.
3: Jo, intimní masku pro ženy. Zatím existuje jenom verze pro ženy. Švanci, ty to používáš.
2: A má to teda, věc. Jako ten výsledek je, že když je tam rybí salát, tak to z toho potom jako je vanilková zmrzlina, nebo jak to funguje?
3: Jo. Jo. Jo. Let's go! Na maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum. No a dneska poprvé pojďme na telefon.
1: 257-400-888, číslo přímo sem k nám do studia Evropy 2. Tak to zkuste, vytočte nás. Včera jsem měl takový štígro, že jsem říkal, určitě teď jedete z práce. Taková ta naše klasická věta.
0: Ano.
1: Víš, jedete z práce, sednete do auta, máte dobrou náladu, protože před sebou už máte jenom to volno, a v tu chvíli zavoláte na Evropu 2. A to se přesně včera stalo. První telefon.
0: Tak uvidíme dneska, odkud pojedete, jestli vůbec někam jedete. No, už to tam hučí.
1: Je to tam.
0: Haló, kdo se dovolal?
2: Emča.
0: Emča? Jste v autě, že jo? Kam jedete? Odkud jedete?
2: Z kroužku domů.
0: Z kroužku domů. Taky varianta, taky dobrý.
1: Co jste kroužili?
2: Ne, byla jsem na tancování.
0: Tanečky, hezky, dobrý. No tak určitě máš nějakou oblíbenou muziku, na kterou tančíš. Co ti můžem zahrát?
2: Ice Baby.
0: Hezky. Pro koho to bude?
2: Pro mou trenérku.
0: OK, no jak se jmenuje?
2: Vicky.
1: Dobře, okay. Tak pro Vicky hrajeme... Nejen k poslechu, ale i k tanci na Evropě 2 Vanilla Ice.
0: Tak čau.
2: Čau.
1: Ahoj.

0: večer na Maximum na Evropě 2. Vanilla Ice, Ice, Ice, baby.
1: Yeah.
0: 18:20, díky, že ladíte. A teď zásadní otázka. Podle čeho poznáte, že se blíží konec světa? Takový pozitivní téma, pojďme to tím otevřít.
1: Podle toho, že ptáci odletí pryč. Všichni ptáci budou lítat.
0: Jo, jakože prostě ptáci odletí do teplejch krajin třeba, tak u nás je konec světa.
1: No.
0: To, co se děje každý rok.
1: Na Mars odletí.
0: OK, děkujeme za tuhletu otázku a odpověď na ní. Tak tady totiž jsem objevil jeden web, který se jmenuje Apocalypse Early Warning System. Mm-hmm. No a ten na základě aktuálního počtu soukromých tryskáčů na nebi odhaduje, jak daleko máme k jaderné anebo jakékoliv velké katastrofě, která by znamenala konec světa.
1: Jakože milionáři budou odlítat pryč?
0: No jasně, kdyby se něco dělo, tak oni by to zřejmě věděli,
1: no.
0: Sedli by do tryskáče a mířili by třeba na jedno, dvě, tři místa, které jsou relativně bezpečný. Otázkou je, když začnou lítat atomovky, jestli je kam se schovat.
1: Jakože boháči to budou vědět dřív než obyčejný plebs.
0: Jo, že miliardáři a milionáři, co mají soukromí tryskáče, tak jsou tady zaregistrováni, nebo oni o nich ví a monitorujou tu chvíli, kdy se tryskáče zvednou a někam poletí.
1: No, a tak to jsem v podstatě říkal. Ptáci poletí pryč?
0: Počkej, vlastně máš pravdu.
1: No.
0: No, tak tady koukám, jak jsme na tom. Tak ukazuje to, že za 3 dny bude zhruba konec světa.
1: Už letí.
0: Je tu nějaký takový měřítko, jakože jsme to znamená, 3 dny před koncem světa. No.
1: Momentálně doplňují palivo do všech tryskáčů.
0: Tankujou,
1: za 3 dny poletí.
0: Je toho málo. Já jsem si říkal, jak my bychom tady v našich podmínkách zjistili, že se teda blíží konec světa, tak buď ptáci, jasně, anebo nenapadá tě?
1: Ne.
0: Leoš, ne, nepřijde do práce.
1: Aha. Jeden tryskáč poletí.
0: Jeden tryskáč, a je to jasný.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
5: Když uvidíte Albert...
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
2: Maximum muziky.
8: Evropa 2.

0: Za 2 minuty bude 6:30. Tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Znovu můžete diktovat do playlistu Evropy 2.
0: A my se ptáme, halo, kdo se dovolal tentokrát? Halo?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Ryan.
0: Čau, Ryan. Hezký jméno, ahoj Ryane.
1: Co to bude?
2: Pistácie.
1: OK, a pro koho to bude?
2: Pro maminku.
1: V neděli byl den matek, dal si jí něco?
2: Ano, dal.
1: A co?
2: Jsem jí vytvořil ve škole takový srdíčko.
1: To je hezký.
0: Krásný. Ty jsi jí dal srdce.
1: A navíc vyrobené, protože to říkal pan Kodet v Plíškách, nejkrásnější dárek je ten, který sám vyrobíš vlastnoručně.
0: A vlastně den matek v úvozovkách pokračuje v podání Ryana, protože teď jí vyrobil píseň ještě navíc.
1: To je pravda.
0: Kluk šikovná, tak hrajeme, ahoj.
2: Tak čau.
1: Čau. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum Evropa 2.
1: Mám tady fotbalové téma, které se ale týká financí, protože Lionel Messi, pro někoho nejlepší fotbalista na planetě, je to úřadující mistr světa s Argentinou, to bezesporu, hraje v americké MLS za Inter Miami.
0: Miami, no jo.
1: Podepsal novou smlouvu. A tak si zkus tipnout, kolik si ročně vydělá.
0: Pojďme si udělat radost, ty bláho, já jsem na to typování strašně špatnej. Já řeknu buď málo, anebo abnormálně hodně.
1: No ale v
0: kosmicky
1: tom,
0: moc.
1: V tom je ta sranda přece, tak tipni.
0: Lionel Messi v rámci nové smlouvy s Interem Miami vydělá ročně, můžu v českých?
1: Klidně.
0: 350 milionů.
1: Ročně. Tak. 39-letý Messi si ročně přijde i s garantovanými bonusy na 28,33 milionů dolarů, to je zhruba 590 milionů korun. Ročně 590 milionů.
0: Takže já ho těma 350 miliony dost urazil.
1: Jsi urazil, tvoj! On si vydělá 590. Počkej,
0: kolik má, kolikže má?
1: 39 let.
0: Ne, 39 let, no tak to, že je mladší než my, než já, teraz, tak to je hrozný.
1: A co, kolik,
0: kolik vydělává, kolik má?
1: No 590 milionů ročně.
0: 590 milionů. Teď no. Si vem, že máš 590 milionů ročně. No. A třeba si vsadíš sportku. A teď já nevím, vyhraješ třeba 60 milionů.
1: No.
0: Kdybychom my vyhráli 60 milionů. Mejdan a on.
1: No, no. Drobáky. No.
0: Drobáky,
1: no. A myslíš si, že chodí na slevy do Kauflandu? Že bere rohlíky ve slevě.
0: Ty letáky. Hele, mámo, mají mlíko v akci. Bereme celý ten pakl.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
1: Otázky, aby mě vyzdvihli, jak mi potopili zrko.
2: Takže si je psal ty.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
3: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Tak jdeme na to.
0: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
7: Pavle, my tě vítáme.
8: Hatě.
0: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
6: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
0: Tak proto tam seš, viď.
6: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
0: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.

0: Evropa 2, večer na maximum a je tady dnešní song za trest.
1: Já jsem se na tuhletu chvíli moc těšil. Vím, komu bych zahrál song za trest.
0: Komu?
1: Dneska. Své dceři.
0: Bylo poblinkáno nebo pokakáno?
1: Řekni mi, co z domácích spotřebičů mám nejradši.
0: Televizi.
1: Jo.
0: Rozbité, je tam pavouk.
1: Hele, pavouk ne, ale upřímně se jí bojím zapnout, protože já byl v dětském pokoji, prohlíželi jsme si knížku a dcerka jako odběhla a teď jako ukazovala na hokejky, že budeme hrát florbal. Koupil jsem dvě malinký florbalky, že si pinkáme. Já jsem se nějak otočil, šup, jak to u těch dětí bejvá, je to jako rychlý. A teď jenom slyším takový tři zvláštní rány, otočím se a ona tou florbalkou rube do té televize.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: kus. Uklidni se, nedivoč. Ani jsem to radši nezapínal, abych si neskazil náladu a odjel jsem. Takže tak.
0: Večer se ukáže pravda. No tak jestli
1: tak budu koukat na Spidermana, na pavouky.
0: Jestli máte něco podobného, berte telefon, vytáčejte 257 400888 a nechte někomu zahrát song za trest na Evropě 2. Evropa 2. Večer na Maxi.

0: Je přesně 6:45, čas na Song za trest Evropy 2.
1: Kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska ve středu 13. května? Halo?
2: Ahoj, tady je Radka.
1: Ahoj Radko, povídej, co tě trápí, co tě naštvalo?
2: Naštvali mě ty slávistický fanouši, já jsem tak velký slávista, ten fotbal byl tak úžasný a oni to s prominutím tak posrali. Já jsem naštvaná ještě teď.
0: Je, no teda už je středa a pořád je to v tobě.
2: Jo, tak dneska hrajeme s Jabloncem, je to teda důležitý. A bude to bez fanoušků, protože si to tak potřebujou, aby jsme tam byli.
0: A ty jsi byla na stadionu při derby?
2: Nebyla, byla jsem doma, koukala jsem, nesednala jsem lístek, hlavně jsem myslela, že budu v práci. Mm-hmm. Ale na jednu stranu já jsem možná i ráda, protože bych je tam potom dobila.
0: A to by bolelo. Ne, ale co tě vlastně nejvíc na tom štve? Že tam vběhli, nebo že pak napadli ty některé hráče z party?
2: Napadli hráče a házeli ty slitlice, kdyby tam byly děti. Kdybyš tam byly jenom dospělí, nebo tohleto, ale co kdyby,
1: Ne, tohle radši nedomýšlet vůbec, co kdyby v tomhle tom případě, to radši ne.
2: No, je to strašný, je to nechutný, jsem na ně tak strašně nasrata, že to není ani normální.
1: Navíc včera vlastně disciplinárka 10 milionů. Vlastně ta nejvyšší pokuta, která mohla padnout.
2: Přesně tak, nejvyšší pokuta, ty 4 zápasy bez fanoušku, to půjde ještě do nový sezóny, že jo. No, je to strašný, teď ještě to vyhodili toho prvního, což by už bylo, jako už to bylo potřeba, ale zase Douděry mě je líto, to odnes s ním tak.
1: Já jsem třeba i viděl, že si fanoušci stěžovali, že vlastně mají jakože permice na ten fotbal a teď tam nemůžou jít, že si vlastně ten zápas předplatili.
0: A
1: přijdou o peníze vlastně.
2: Na jednu stranu, co
1: jinýho
2: mají dělat?
1: Chápu. Nepříjemná situace na všechny strany.
0: My to asi nevyřešíme, to musíme nechat na jiných, ale ty se teď můžeš ještě naposledy rozohnit a těm fanouškům, kteří vběhli na hřiště, něco vzkázat. Pojď do toho.
2: Vy hovada debilní, tak příště to vydržte. Když ty kluci, ty vadu tam do toho dali úplně maximum a to tak poserete. I protože ty tam běhli, nejde tolika, jako ubližovat někomu, hlavně to bylo plánovaný, protože vy byste si nevzali ty kukly, ale vy si vezmete kukly a jdete na ně, jako úplný pitonci. Běžte do lajzlu. Song
1: za trest. Skoro bych řekl, že byla dost naštvaná.
0: No, to byl vzkaz od srdce, ale já s tím souhlasím. Hlupáci jedni.
1: Tak tady je Song za trest na Evropě 2.

0: Song za trest na Evropě 2, ten název mluví za vše. Hráli jsme to pro fanoušky v úvozovkách, fanoušky Slávie, kteří při derby vběhli na hřiště a ohrožovali hráče Sparty a házeli světlice. Hlupáku, najdu tě. Jo, pár hlupáků už bylo najítých a dostali zákaz celoživotní.
1: No, kuklaři, tam to bude asi těžší.
0: To bude těžký samozřejmě.
1: Ale věřím, že to nějak dopadne.
0: Tak hlupáci, oni vás najdou ještě.
1: A pořád platí, že těch 10 milionů, respektive prej škoda 50 milionů celkově za zavřený stadion a tak dále, a tak dále, a tak dále, takže pade, že prej se to normálně jako rozpočítá mezi ty lidi, kteří dokážou identifikovat a zaplatí to.
0: Fakt jo?
1: No.
0: Tak to bude těžký to z nich dostat, si myslím. No,
1: jasně, jasně, ale teda měl bych strach.
0: A oni jako se rozpočítají a na koho to padne, ten to zaplatí celý, jo?
1: Jasně, takhle se to rozpočítá.
0: En ten týky dva špalíky.
1: Přesně, přesně.
2: 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Hezký středeční večer vám přeje Evropa 2.
1: Máme pro vás případ jako pro Kobru 11. Akorát teda rakouská verze, takže Simír a Gerchan akorát v Rakousku.
0: Já?
1: Žena, řidička 62 let, jela po dálnici S6, která spojuje Dolní Rakousy a Štýrsko.
0: Bahnhof!
1: Ano, jenom abyste si to představili. Počkej, Bahnhof je podobně nádraží.
0: Jaj? Pardon?
1: Dálnice bude něco jiného.
0: Fakt?
1: Bahnhof je podle mě, teď byl Karl von Bahnhof. Bahnhof je podle mě nádraží.
0: Autobahn.
1: Autobahn. Yes.
0: Entschuldigen Sie.
1: No problem.
0: Richtig.
1: Ano.
0: Takže
1: jela po autobahn z Dolních Rakous do Štýrska. A teď si představte situaci, že prostě jela a najednou jako minula odbočku, kam potřebovala odbočit.
0: Jasně.
1: Takže kdyby jela dál,
0: musela by se pak vracet.
1: Najede víc kilometrů, musela by se vracet. Tak to z ničeho nic, prostě otočila na dálnici.
0: Do protisměru.
1: Jo, a jela v protisměru.
0: Ani necouvala, ale...
1: Ne, normálně to otočila a jela do protisměru.
0: Ježiš.
1: Samozřejmě jí teda chytli policajti a teď přijde to nejlepší.
0: A nikomu se nic nestalo.
1: Nikomu se nic nestalo.
0: To zaplať pán Bůh.
1: 3,26 promile.
0: Ale prosím tě. Kolikže měla?
1: 3,26.
0: Ne, věk? 62.
1: 62?
0: V 62 letech měla 3 promile. Pane, jo.
1: Víš, zkušená řidička, otočila to 3,26.
0: Tohle prosím doma nezkoušejte.
1: Teď nás možná posloucháte za volantem, prosím vás. Ne!
2: Večer na maximum.

0: Večer na Maximum, to byl Bruno Mars, posloucháte Evropu 2.
1: A vyrážíme na farmu, protože farmáři v Americe mají novinku. Začali nasazovat krávám headsety pro virtuální realitu. Prostě ty VR brýle takový.
0: Jo.
1: Zatímco zvířata zůstávají zavřená ve stájích, brýle jim promítají sluné zelené pastviny, louky. A ten cíl je jasný, snížit jejich stres a zlepšit celkové pohodlí. Podle farmářů vedou tyto simulace k lepšímu chování zvířat a dokonce i k mírnému zvýšení produkce mléka. A co nám to připomíná?
0: No tak to je slavná pláničková metoda.
1: Přesně, akorát teda posunutá do roku 2026. Šimon Plánička dával sluchátka, kde hrála muzika. V Americe už dávají VR, virtuální realitu.
0: Mě to teda trošku děsí, ale ten... je to trošku Slunce, Seno a trošku Matrix.
1: To je pravda. Večer na Max.

0: Hezký středeční večer vám přeje Evropa 2.
1: Zajímavé věci se dějou v Polsku. My jsme nedávno se Švancem řešili v rámci rubriky Žádný Švanci to, že v Polsku mají robota Edvarda, který je teda celebritou, a on začal vlastně svoji kariéru, slavnou kariéru, tím, že vyháněl divočáky z města.
0: Jo, to si pamatuju.
1: No. Tak teď třeba roztleskává na fotbale. Fakt je z něj hvězda. No ale na základě toho, že vlastně on dokázal bez problému ty divočáky z města vyhnat, a problémy s divočáky mají různá další polská města, tak teď se uvažuje nad tím, že by fakt koupili jakože policejní hlídku robotickou, a ta by měla na starosti jenom to, že když někam divočáci do města přijdou a začnou tam hrabat v popelnicích, dělat bordel, oni by je měli z toho města vyhnat zpátky do přírody.
0: V Polsku mají tolik prasat?
1: No, to se mají. Já myslím, že se s tím teda potýkají i česká města. Dokonce vím, že historicky fakt jako v Mostě u nás, a to by si řekl relativně velký město, vlastně průmysl, tak tam normálně divočáci, bylo jich tolik, chodili do města.
0: A jednoho divočáka z Mostu máme i tady ve studiu, jo, že?
1: Toho už vyhnali do Prahy.

0: Anet Pfab dohrává na Evropě 2.
1: Já mám od ní zámek doma. Vždycky, když to odemykám, tak začne zpívat tu písničku.
0: Další písničku můžete zaspívat vy v éteru Evropy 2, anebo vám ji můžeme zahrát. Jsou dvě varianty.
1: Halo, Evropa 2.
2: Tady David, čau kluci.
1: Čau Davide, budeš zpívat, anebo budeme hrát my?
2: Vy budete hrát, asi vy, a bude to song Radio Baby, song Radio Baby.
0: Radio Baby? Od koho to je Radio Baby?
1: Počkej.
2: Nevím, zkuste.
0: No tak zaspívej kousek, ať víme, o co jde.
2: Now we can go off, now we can go off, now just like a dream, baby.
0: Já tady googlím, a není to Don Diablo?
2: Já nevím, no nevím, tak se... tam něco rašíného.
0: Se bojím, že toto nemáme, Davčo.
2: Sara Perchetti Amo.
0: Sara Perchetti Amo. Sí, sí, pro koho to bude?
2: Sí, sí, jenom pro vás do studia.
0: O, grazie mille. A máš se dobře dneska?
2: Mám se dobře, já jsem se konečně dovolal, no já jsem si myslel původně, že vám to tam nezvoní, že jsem se furt nemohu dovolat.
1: Ne, volá tolik lidí, že tím sítem se prosypat je takhle těžký.
0: Ale vlastně máš pravdu, nám to tady nezvoní, nám to tady bliká.
1: Jo, bliká.
0: Aho. No. Tak jo, Davčo, je to připravené, hrajeme ti, ahoj.
2: Díky, čau.
1: Ahoj, díky, že jsi zablikal, čus.

0: 19.18, večer na Maximum na Evropě 2.
1: A z Itálie letíme do Afriky, protože pozor, v Ugandě se našla ložiště.

0: Žiska zlata v přibližné hodnotě 13 bilionů dolarů.
1: No ale...
0: Zlato, pojď na to.
1: Kolik? 13 bilionů dolarů.
0: Ano. Uganda oznámila nález jednoho z největších ložisek zlata v historii. Odhady hovoří o 31 milionech tun zlaté rudy, ze které by bylo možné vytěžit přes 320 tisíc tun čistého zlata v hodnotě bilionu dolarů.
1: Co mi s tím? Slyšel jsem takovou moudrou větu o zlatý horečce.
0: Ano.
1: Jestli chceš?
0: Povídej.
1: Jestli chcete? Myslím, že to řekl pan Winston Churchill. Tím si nejsem jistý, ale ta věta zněla, parafrázuju, když probíhá zlatá horečka, tak neprodávej zlato, prodávej krumpáče.
0: Tyjo. Tak to je moudro.
1: To je co? Tak jsme dospěli daleko. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Večer na maximum. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Ať svítí slunce.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
3: Nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 2 5 7 4 8 8 8, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Tak nás vytočte, my počkáme, až se nám to tady rozbliká a potom se zeptáme. Halo, Evropa 2, kdo je tam?
2: Čau, tady Jirka.
1: Čau Jirko, vítáme tě. Ježiš, tam vás je.
2: Jo, tak je to v klidu, teďka večeře bude vážení.
1: Vážení?
2: No, kluk si tady teďka hraje s váhou a chce se nechat zvážit.
1: Jo, takhle, já myslel, že vážíte to, co jíte.
2: Já to ještě ne, naštěstí to možná přijde časem.
1: Jo, to se tak děje.
0: Co vám k tomu můžeme zahrát, kluci?
3: No, já vidím.
2: Mati ještě o nějakou písničku.
3: No, jestli můžu, jestli tam máte... Vanky s Calvin Harris a Dua Lipa.
0: Máme, zahrajeme. A pro koho to bude?
3: Třeba pro celou moji rodinu a pro moji třídu s klukama.
0: OK. A co máte vlastně k večeři?
3: Já mám jogurt a dám si k tomu ovoce.
0: No teda, to je dobrá strava.
1: Zdravá večeře.
0: Super.
1: Taťka má
2: já
1: co?
2: Já si dám párek.
0: Taky dobrý,
1: párek,
0: taky zdravý.
1: Tak ať máte to, nebo to, dobrou chuť.
2: Děkujeme.
1: Ahoj, čau.
2: Ahoj, čau.

0: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum.
1: Téma škola. Možná, že teď, když už je po večeři nebo těsně před večeří, tak se řeší, co bude zítra ve škole. Umíš to na tu písemku?
0: Máš všechny úkoly?
1: Jo. Naučil jsi se ten dějepis, když tě zítra paní učitelka vyvolá? Třeba. Tak mám tady takovou jako situaci, kdy si o škole povídá otec s dcerou. A otec, tatínek říká, jestli zítra dostaneš z té písemky za 5, zapomeň, že jsem tvůj táta. Dcera, dobře táto. Druhý den. Táta, tak co? Jak dopadla ta písemka? A ty jsi jako kdo?
2: Evropa 2. Večer na maximum.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 3,5 minuty po 7:30.
1: Mám tady ještě zprávu, která sice vyšla včera, ale já jsem tady včera chyběl, tak ji rád přednesu dnes.
0: Pojď.
1: Týká se to mistrovství světa ve fotbale a týká se to mexických školáků. Představ si, Mexiko navrhlo zkrátit školní rok a poslat 23 milionů studentů na prázdniny už 5. června.
0: Jakože bude fotbalový mistrovství, stejně by všichni řešili jenom fotbal a neučili by se.
1: Jsou tam dva důvody. Za prvé, vysoké teploty, jakože už je velké teplo na učení. A druhý důvod, příprava na fotbalový šampionát. No, to začíná 11. června a hraje se to v Mexiku a Americe a Kanadě taky. No.
0: OK, OK, nemám nic proti tomu.
1: Prostě fotbalové prázdniny.
0: Pojďme to hodit prostě k nám do České republiky. Tak. V pátek začíná mistrovství světa v hokeji.
1: To je nápad.
0: Je středa.
1: Evropa 2 vyhlašuje od pátku dvoutýdenní prázdniny.
0: Ne, ode dneška už. Ať se můžem připravit, že jo? Čtvrtek, pátek se potřebujeme připravit.
1: Pardon, udělal jsem chybu, omlouvám se.
0: Ano.
1: Evropa 2 vyhlašuje ode dneška až do 31. května hokejové prázdniny.
0: A je to! Večer na Maximum.

0: Young Blood na Evropě 2 za 5 minut 7:45 a před námi Last Call.
1: Už zbývá čas na poslední telefonát, tak toho pojďte využít. 257 400 888.
0: 257 400 888. Počkáme, až se nám tady někdo rozbliká. Teď se ptáme, kdo je tam.
2: Dobrý den.
1: Ano, kdo se dovolal?
2: Emily a Stella.
1: Čau holky.
2: Dobrý den.
1: Co vám můžeme zahrát?
2: Zlatíčka.
1: No vy jste zlatíčka, to rádi zahrajeme. A pro koho to bude?
2: Pro naši mamku, která je teďka v práci, a pro našeho taťu, který nám dělá elektřinu v pokojíku.
1: Teda, vy to máte hezky rozdělené.
0: Dělá elektřinu v pokojíku? Co zapojuje? Zásuvku?
2: No, zásuvku.
0: Jo, tak mu vyřiďte fáze doleva.
2: Jo.
1: A kdy přijde mamka z práce?
2: No až ráno.
1: Jo, je na noční, aha.
0: No a kdyby náhodou přestalo hrát rádio, tak to taťkovi moc nejde s tou elektrikou.
2: No.
1: Držíme palce, ať mu to klapne. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuji.

0: Pojď sem.
1: Mua. Možná, že už vás ty dvě hodiny, co tady vysíláme, seleme. Jak říkal teďka kapitán Nemo.
2: Jo, on říká slát.
1: Slát.
2: Jo, takhle.
1: No, tak my dáme ještě velký finále s Petrem Švancarou.
2: Ano.
1: A pak už vás slát nebudem.
2: Pak tady bude Rap Ateliér a to je výživná hodinka hip-hopu a R&Bčka, ale jak říkal Petr, ještě než se k tomu dostáme, tak tady bude rubrika Žádný švanci.
1: Ano, mám takovou zajímavost. Včera na akci jsem objevil úplnou novinku, která je zatím jenom pro ženy a je to teda...
2: No ale Švanci rád používá věci pro ženy.
1: Jo, no tak pozor, možná to pro ně, ba co víc, třeba už to používá.
2: No,
1: přesně.
2: Uvidíme. Přesně. Petr Švancara za chvilku na Evropě 2.
3: Večer na maximum. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
5: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
3: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa.

0: práci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2, večer na maximum, ve studiu je Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, zdarec, ahoj.
1: Zdarec, já jenom vsuvka, slyšel jsem včera, že jsem vám chyběl, že nebyl mezinárodní den.
2: Ano.
1: Že Saskia Burešová chyběla.
2: Poloviční díl,
1: tak
2: poloviční
1: jenom, díl. Jenom pro jistotu, dneska je světový den koktejlů.
2: Koktejlů?
1: Koktejly.
2: A, tak to zase jako já to mám rád. Já mám
3: jak
2: rád koktejly.
3: Jak kok, tak jsem se strašně lek, co bude následovat ne, za písmena.
2: To já vůbec. Já vůbec, koktejl je skvělá věc.
1: Vy dva budete mít mezinárodní den, až příště. Kok.
3: Hele, Vykok, mám pro vás novinku.
2: No.
3: Moderoval jsem jednu akci, kde se představovala taková speciální hygienická novinka. Bylo to všechno jako o vůních, o hygieně a představovali tam, strašně mě to zaujalo, intimní masku pro ženy.
1: Takže asi na intimní místa.
3: Jo, intimní masku pro ženy. Zatím existuje jenom verze pro ženy. Švanci, ty to používáš.
2: A má to teda, věc. Jako ten výsledek je, že když je tam rybí salát, tak to z toho potom jako je vanilková zmrzlina, nebo jak to funguje?
3: Jo. Jo.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Středeční večer na maximum končí a přiblížil se Rap Ateliér.
1: Hodina hip-hopu startuje za chvilku a my se těšíme v pátek od 18 hodin na Evropě 2.
4: Hey,

0: Rádia 2.
1: Pekný večer, Európa 2.
2: Áno.
1: Streda večer.
2: Sme tady.
1: Klasika.
2: Klasika.
1: El Clasico. Čo je nové, brácho?
2: Napríklad je už asi 2 týdny teďkon v kinech film Michael.
1: OK.
2: O tom se pobavíme.
1: OK.
2: Protože vlastně jsou určitý úrovně a úhly pohledu. Třeba je IGN, který hodně dělá recenze i tady nejen filmu, ale i her zejména, který tomu dali asi 3 z 10, jakože off, takzvaně.
1: Okay, okay.
2: A jsou takový hlasy, že vlastně jako takováhle ikona byla ne úplně dobře zobrazena nebo nějakým způsobem jako zpracována v rámci biopiku.
1: Mm-hmm.
2: Zrovna u Michaela Jacksona to jako zamrzí.
1: Mm-hmm.
2: Tak to je taková jenom jakoby věc. Jo?
1: Zároveň frekvencia hudby je zajímavá téma, protože se k tomu vyjadroval nějaký interpreti.
2: Áno, áno.
1: A zároveň,
2: 432 Hz.
1: A zároveň by som sa ešte trošku otočil pri Coachelle, čo nie je úplne rapová záležitosť, ale je tam dôraz na autenticitu.
2: Áno.
1: A je to zaujímavá hudobná téma, takže o tom sa budeme baviť. Zároveň máme ďalší dopis, dlhý dopis z basy. Takže toto sú dnešné témy, máme nabito, začína Rebatelia na Európe 2.

0: úvodu trošku nakousli téma, že je teda teďko nový biopic o Michaelu Jacksonovi. Samozřejmě nádherně jako zpracovaný film na stranu jednu, na stranu druhou film vyvolávající mnoho reakcí, jakoby z fanouškovského úhlu pohledu ty reakce nejsou špatný. Na druhou stranu reakce, tedy další části jako davu i toho odborného, jsou tedy až jako zajímavě negativní. Já když jsem vlastně na serveru IGN, na jejich Instagramu, viděl recenzi filmu Michael, tak jsem se až jako zděsil, že to je nějaký jako error, protože oni jsou jako jinak fenomenální v rámci tedy recenzí her a tak dále. U toho filmu mi to přišlo jako zvláštní, protože oni tomu dali snad 3 z 10. Skutečně jako tam bylo jako awful, jako napsáno. A teď tam jako říkali samozřejmě v té recenzi, proč to takhle je, jo? Když si vezmeš, že on ho hrál, Michael Jacksona, vlastně, jestli se nepletu, jeho bratranec, to nějaký jako rodinný příslušník trošku vzdálenější. A ten film údajně vznikal za takových podmínek, že hromada těch věcí byla přepsána, třeba polovina scénáře byla úplně změněná, dokonce už to bylo i roztočený, hodilo se to do koše, pak se zase točilo jinak. Jo, to je samozřejmě díky ještě k nějakým jako probíhajícím těm věcem, hlavně to tak zneužívání a tak dále. Furt se to vlastně jako do dneška řeší. A takže ty odborný jako úhly pohledu jsou takový, že vlastně je to strašná škoda, že by si Michael Jackson zasloužil teda zcela jistě jako lepší vzpomínku. Jo?
1: Tak se hovorí, historii píšu vítězí.
0: Je to pravda, hele, je takhle, já to, možná je to blbý otevírat to téma, když jsme to ještě neviděli, jo? Já to osobně neviděl ještě, nechal jsem se teda bohužel těma recenzema trošku ovlivnit. Jako,
1: a vítězí jsou hudobné vydavatelstva.
0: Právě.
1: A tam můžeme vidět možná nějaký střet zájmu, těžko povedat.
0: Jo, ale hele, víš co, ono možná ve finále, právě, jo, tam ještě se řešil jiný server, to Rotten Tomatoes, že jo, ten velmi známý,
1: kritický.
0: Ano, velmi známý filmový a nejen filmový teda jako portál, kde jsou ty recenze. A tam zase jako fanouškovsky to má jako docela dobrý čísla. Trošku to připodobňovali třeba k This Is It, jo, což byla taky taková jako rádoby dokument, ale stylizovaný. Mně osobně tenkrát se to ale líbilo, já jsem na tom byl v kině. A jakože, jo, dodnes vlastně na to rád jako vzpomínám. A celkově na Michaela Jacksona, mimochodem, kámo, já ho slyšel i viděl, já jsem byl na Letný, kámo, jako malej kluk, jo.
1: Fakt.
0: Tenkrát prostě mě nějak prozíravě vzal táta, který koupil lístky.
1: Tak to je hodně prozíravě.
0: Ty bláho, bylo to mega. A víš, když si vlastně pamatuju, jak to ještě bylo, víš, v těch devadesátkách, jak ta stage byla taková vlastně obyčejná, víš, a ta hudba byla tak jako, dneska to naopak, dneska máš samozřejmě, nebo nechci říct, jako nechci to házet do jednoho pytle, ale jo, že máš prostě ten stage design, všechno, ty efekty a pak samozřejmě ta muzika bývá tím možná se ani mnohdy nejslabějším elementem, jo.
1: No, to jsem já vrál na 50 Centový, keď se byl právě, že těž tu O2 Arena nemal nějakou extra stage design show, ano. Ani světla,
0: ano.
1: A vlastně ty skladby byly tak velké, že to stačilo.
0: No, jasně,
1: a
0: jasně,
1: to je sympatické.
0: Jo,
1: a co se týká o tom, že historii píšu vítězí, tak přesně, co jsem už zmiňoval, tak Ego a Rytmus například zmiňovali, že není problém natočit v někom dokumente, ho vykreslí v zlom světle, tým narážali na Didiho.
0: No jasne.
1: Alebo zvlášť, keď ten človek už ani nežije.

0: Vaš show.
1: Já mluvím.
0: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
0: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo?
2: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Rebatelier. Máme tu tému, ktorá teraz rezonuje v hudobnom priemysle, a to je to, že sa čoraz častejšie objavuje debata o tom, na akej frekvencii by sa vlastne malo ladiť. Dlhé 10 ročia platí štandard 440 Hz. Mm-hmm. Je to vlastne tón A, na ktorý je ladená väčšina dnešnej hudby. No a niektorí hudobníci začínajú experimentovať s mierne nižšou frekvenciou 432.
1: Áno.
0: Ten rozdiel teda na to ucho je taký jemný, patrný, ale z toho dlhodobého hľadiska to môže pôsobiť tak viac ukludňujúco a príjemnejšie na ucho tá hudba. A vlastne najviac ladené na tom rôzne nejaké ambientné hudby alebo meditácia tak, ale začína to možno presekovať aj do mainstreamu.
1: Ale veľmi zásadne, a hlavne ono to tam i jakoby dřív bylo, že i sám Mozart třeba dělal některý z věcí ve 432. To komorní A, přesně jak jsi říkal. Tady mimochodem i ten tón v telefonu dřív byl, když jsi zvednul pevnou linku, to bylo Ačko. A je velmi jako zajímavý, kdybyste si řekli, jo, to jsou fantasmagorie, jak by mohla frekvence jako nějakým způsobem se promítat i jako do hmoty. No velmi zásadně, protože když vlastně vezmete takovou vibrační podložku speciální, která je schopná ten plech vibrovat v různých frekvencích, nasypete na ní písek a uděláte, necháte ji rozvibrovat na 440, tak se z toho stane jako velmi jako nevzhledný obrazec. Jakoby, jo. Ovšem dáte na 432, vznikne z toho vlastně perfektní mandala. Mm-hmm. Jo, a proto samozřejmě spousty jako umělců, Jimi Hendrix taky dříve. A teď samozřejmě jsme viděli, vlastně to bylo i v Rolling Stoneu, myslím.
0: Ano.
1: James Blake.
0: Albo kapela Radiohead.
1: Radiohead a další lidi, kteří vlastně najednou přicházejí teda k tomu kouzlu 432.
0: A ono to trošku může souviset s takým tím efektem, který jsme mali šancu vidět jednak na Grammys, kde vystupoval Justin Bieber a zároveň na Coachelle.
1: Ano.
0: Kde vlastně jde přesně proti tomu, co ľudia očekávají a vlastne je v takej tej svojej nahote, že tam je presne, že skoro nahý, alebo nemá žiaden stage design, že to pódium je prázdne, zároveň tam hrá skladby z YouTube, lebo predal svoje práva a je to vlastne veľmi tiež taký, ja som o tom niečo čítal teraz, že to môže byť až taký vlastne produkt toho jeho týmu, že vlastne tá autenticita, ktorú on prezentuje, je iba niečo, čo oni vybudovali, že to je zase iba produkt toho,
1: aby...
0: A to mi príde tiež ako vlastne veľmi zaujímavé a cesta k tomu publiku.
1: Jo. Veš? Hele, dneska, že jo, kdyby jsme se měli vrátit ještě 2 týdny zpátky, jak to byl Marpo, že jsme se přesně o tady těch tématech bavili, nejenom o tématech autenticity, ale vůbec i o tom, jako jak fungovat dneska v tom přehlceným, zahlceným.
0: A je o té relevanci.
1: Tak, co to vlastně ještě znamená, být relevantní.
0: Či jsou to ty čísla na těch streamoch?
1: Přesně, no. Když máš dneska tunu prostě umělců, hromada lidí, obrovská konkurence, každý něco tlačí, pojďte sem. Je to fakt, jak když jsi na takový tý pouti, taky o toho typu, jako kolotočástí, kdy tam máš každá jedna prostě atrakce hraje jinou muziku a pojďte k nám a pojďte si tady koupit, jo. Jo, a tak 432, tedy frekvence údajně blízká zemi, frekvence země.
0: Ano, že to je vlastně taky blížší kontakt jakoby s přírodou.
1: Jo, je určitě jakoby možná i cesta, no, jak třeba zaujmout, určitě.
0: Protože ty mladí posluchači často vnímají to, že keď nemáš ty streamy, tak nejsi relevantní, ale neuvědomují si například to, že mnoho z tých interpretov streamy má, ale treba z nehrajú vôbec shows. A napríklad ten Marpo, dajme tomu, má teraz nižšie streamy, než bola kedy, ale vlastne skvele sa dokáže uživiť tou hudbou, pretože má nabité shows a vieš, takže čo je potom vlastne to meritko?
1: Áno, to je otázka. Áno, to zcela isté. I drink

0: Pekný večer každému, kto ladí rádio. Toto je Európa 2, Rebatelier. Ako sme na začiatku dnešného vysielania sľubovali, tak to máme ďalší dopis. Už sa z toho stáva taká tradícia. Bolo obdobie, kedy chodilo menej a teraz mám pocit, že sa to zase rozbehlo.
1: Jo.
0: Pretože týždeň dozadu sme čítali dopis zo ženskej väznice a teraz tu máme zase ten protipol, mužský element a je to teda chlap, ktorý nám už nejaký dopis poslal v minulosti. Jeho meno je...
1: Tufaky, jestli sa nepletáme.
0: Tufaky, alebo Tufako je niekde tam a je, tak ak to komolíme, tak sa ospravedlňujeme, ale tak nejak sme to prečítali. A je to teda hodne silná výpoveď znovu, pretože Tufaky zmieňuje, že vlastne sedí v base teraz zanedlo, myslím, že 16.6. sa dostáva na slobodu z výkonu trestu a nemá nikoho, nemá rodinu, nemá vlastne žiadne peniaze, takže pôjde na úrad práce, kde dostane asi nejakú tisícovku, čo je hodne tvrdý začiatok a náročný, takže v tomto určite budeme držať palce, aby si si to zariadil tak, aby si sa nemusel vrátiť do výkonu a zároveň nám poslal znovu svoje rapové texty. Zmieňoval, že v minulosti, keď sme niečo spomínuli vo vysielaní, tak mu to fakt zlepšilo deň a že aj ostatní spoluväzni mu dávali support, takže to sme veľmi radi. A ja som si teda prečítal ten text, ktorý nám teraz prišiel a musím teda uznať úprimne, že není to vôbec špatné. Sú tam fakt, že silné bary v rámci tej výpovede toho, čo si v tom výkone trestu zažíva. Takže ani to nepôsobí klišoidne a on chcel keď tak niečo poradiť. Takže keď tak by som poradil možno občas lepšie rímy, aby to nebolo úplne takéto prvoplánové a občas do toho treba zamiešať nejaké anglické slovíčka, aby to znelo tak trošku viac fresh aktuálne, ale ten základ je veľmi dobrý, na čom sa dá stavať. Záleží ešte, aké si vybereš beaty a hudby a zvuk. A on ešte sa chcel dostať k Riffiumu a nejaký kontakt a na Instagrame má riffiummanager@gmail.com kontakt, čo si myslím, že by mohlo fungovať. Takže toto za nás taká rada.
1: Hele, ono vlastne v rámci tý autenticity je možná mnohdy třeba jako i negativní jako životní situace vlastně to nejlepší, co se může stát, veď. Protože máš toho, co čerpat. Víš,
0: ano,
1: jako,
0: určitě.
1: A ono přesně takovýhle ty začátky, kdy to vypadá, jako, že to je vlastně konec, skoro, jo, že každý konec je vždycky fakt nový začátek. Tak jsou samozřejmě fajn v tom, že se to může velmi rychle obrátit. Nejhorší si myslím, že je taková ta neutrální situace, taková ta nemastná, neslaná, kdy všechno je tak nějak jakoby vlastně fajn. Není to jako ani úplně blbý, ale není to vlastně vůbec ani dobrý, víš? A tam si myslím, že v této šedě jako uvízne hromada lidí. Já si myslím, kámo, že právě, jako, že i když to je těžký, a i když prostě seš trestanej a teď se vracíš na svobodu, ale jako když se na to koukám prostě trošku z jiného úhlu pohledu, tak si myslím, že to je vlastně jako obrovsky zajímavá životní situace.
0: Určitě.
1: Kterou když vemeš jako... kterou když uchopíš za správný konec a nějak jako kreativně a jenom jako si řekneš, hele, dobrý, už jsem si vyzkoušel, jaký to je dostat se do konfliktu se zákonem, je to zbytečný, je to zbytečně jako nepříjemný a trvá to pak dlouho, jo, protože kdyby to mělo být rok ve vězení, tak je to hodně, že jo.
0: Jasné.
1: A tak jako pojďme zkusit trošku jiný přístup k věci, že jo.
0: Určitě, on tam aj například zmiňuje v tom dopise, že mnoho rapperů rapuje o tom, že byli na vazbě, ale nebyli vo výkonné tresty a že tam by vůbec nedali a určitě to musí jako být tvrdé, aj v těch textoch o tom jako dost jasně píše, že jak to tam proběhá. Takže určitě jsme tu aj preto, jsme taká hlasná trúba, aby jsme vám dodali sílu a aby ste z toho vyťažili čo najviac a nemuseli sa tam vracať, lebo úplne neverím tomu, že tam je niekto rád.
1: No to stále jste, no.

0: Rebatelier, Európa 2. V rape sa úplne nosí to, keď ti niekto napíše texty alebo tak. Samozrejme, často sa to deje, Drake je toho príkladom, kedy ho strašne často napadali z toho, že má ghostwriterov, čo evidentne bude pravda. A zároveň taká zaujímavý úkaz, Steel Diary, extrémne legendary skladba, tak vznikla tak, že producent veľmi známy a rešpektovaný Scott Storch, ktorý stojí za mnoho hitmi, tak bol v štúdiu s Dr. Dre a začal tam hrať na piano rôzne variácie tých akordov, až začal vlastne takéto legendárny ten rytmus. Ano. A Dre za ním údajne pribehol a povedal, že jo, that's it. Mm-hmm. A tak vznikol ten beat. No a potom ten samotný text, je tam teda na fite Snoop Dogg, ale tú časť, ktorú rapuje Dr. Dre, napísal Jay-Z. On práve teraz nedávno sa vyjadril k tomu, jak to celé vzniklo, a zmieňoval, že to bolo veľmi prirodzené sa dostať do jeho hlave, do jeho hlavy a do jeho psyche, a vlastne musel ľudí presvedčiť, že on je ten Dr. Dre. A napríklad skladbu Forget About Dre, tak tam je vlastne na fite Eminem a tam zase Eminem písal Dr. Dre pasáž, a tam Eminem bol veľmi, veľmi, veľmi vlastne shoutoutovaný za to, že dokázal napísať ako beloch černovský rap tak, aby to pôsobilo strašne prirodzené, keď to rapoval Dr. Dre, že ľudia strašne verili, že to napísal on sám. Čo tiež vlastne není ako jednoduché.
1: Hele, ako pro mňa, nejsem žádný úplne ako specialista, že to, že máme spolu pořad o rapu, je jedna vec, ale ja som tohle to třeba vôbec nevěděl.
0: Tak?
1: No, mě to docela jako překvapilo. Já jsem si myslel, že právě Dre to psal, jakoby, jo. Takže to jsem docela velmi jako teda překvapený.
0: Vidíš,
1: že,
0: jak je to vlastně uvěřitelné.
1: Že ne, no, to je jako fakt hustý. No a víš co, ono, když si zamyslíš, nebo se podíváš, jako kdo reálně třeba, jo, v americkém průmyslu, skutečně ty tracky píše, jo, jsou mnohdy jako lidi, je to taky taková trošku, jako ti přijde až jako možná nespravedlnost. Jako tohle je fakt úlet. Že to psal Jay-Z Dremu, to je úplný úlet. No, ale pak máš skutečně dalších mnoho a mnoho extrémně talentovaných lidí, kteří bohužel třeba sami neprorazají. A píšou vlastně velmi úspěšný jakoby songy tém ostatním, že jo. Jako první, já nevím, kdo mě napadla, Sia Furler třeba, že jo. Myslím, že ta holka napsala vlastně bambilion věcí pro ostatní holky, jako který jsou superstars prakticky. A jako jasně ve finále i ona si trošku slízla tu smetanu, ale zase do nějaký míry jinak, protože že jo, jak vlastně tou parukou kryla tu svoji identitu a tak dále. Ono vlastně ještě, kdybych se znovu vrátil teda naposledy k tomu, co jsme tady řešili před dvěma týdny s Marpem, tak mnohdy se mi zdá, že hromada lidí třeba přijde a vlastně si věří natolik, že to prostě udělá, že prostě dá tu muziku ven, třeba to může být úplně jako srágora vlastně, že? Ale jakoby, jo, udělá to. A pak je tady hromada vlastně lidí, kteří třeba by skutečně ten talent měli, ale neudělají to. Právě z nějakého důvodu, že se jako necítějí třeba jít s tou kůží na trh, a nebo za nějaký jako zlomek peněz těch, kdo potom to zpívají, jim ten text třeba napíše. Musí být, kámo, to musí být nejtěžší pozice. Tomhle Jay-Z to má dobrý, že je sám komerčně úspěšný, a tak proč to jako nenapsat, že jo?
0: Ja keď jsem začal študovat popovou hudbu okolo pralomu milénia, tak vlastně jsem velmi rýchlo začal docházet k tomu, že pár producentov a často ženských producentiek, ktoré vlastne napísali drtivú väčšinu všetkých hitov.
1: Ono
0: vlastne
1: to je za tým pár lidí. No
0: stojí vlastne jeden tým v podstate.
1: Normálne, kdyby si to měl spočítat na prstou jedný ruky, možná by si k tomu potřeba ještě nohy, ale jako já bych přesně řekl, bude ich maximálně 20. A tyhle ty stojí za veškerýma hitama, který jste poslouchali, já nevím, od roku 2000 až možná do roku třeba 2020.
0: A to, že to je takto v hudbe?
1: No.
0: Môže znamenať to, že to nie je tak len v hudbe, že no, pár ľudí stojí za niečím.
1: Jasne.
0: A to je zase zaujímavá paralela.
1: Ale je. A presne sme nahrali úplne takovú vec, kterou som až úplne ako s neuvěřením, tenkrát mluvil o ní v rádiu, no tenkrát, byl, respektive minulý týden, jo. Nejaká vlastne super jachta, ktorá sa jmenuje Nord, proste jela z Dubaje a samozrejme Perským zálivem, ktorý končí dvojitou blokádou Hormuzského průlivu. O kterém asi budeme slyšet víc a víc, který se nás bude zásadně týkat, bohužel si myslím, jo, v následujících týdnech. Ale šlo asi o to, že to byla nějaká, nebo je to jachta, která údajně je spojená s nějakým velkým jako bilionářem, miliardářem, který je blízký ruskému prezidentovi. A normálně se to pořešilo, kámo, tak, že by oni potřebovali projet, že jo, ten Hormuz. Protože jeli pryč, protože v Dubaji asi už není zábava pro ně. No a normálně, kámo, prostě jako ta síla tohohle. Hele, někdo někomu zavolal, na iránskou stranu, bum, bum, bum, hele, frajer projel, jo, dejte nám tam, jo, on potřebuje projet, víš, civilní loď, tohle. Ale co bylo zajímavé, že i evidentně ta americká strana ho pustila. No a pak si řekneš, wow, to jo. A ty nezaplatíš 5 korun na daních.
0: No,
1: a
0: jdeš do jailu.
1: No, to jsem čet. Můžeš krást od chudých lidí a staneš se bohatým. Mm-hmm. Jakmile začneš krást od bohatých
0: jdeš
1: lidí.
0: Jdeš sedět. Je to tak, a slovenský rapper Kajžas má taký legendary bar v texte Poznám ľudí, čo poznajú ľudí a ty poznajú ľudí.
1: No, je to tak.
0: To je. Takže sa lúčime s týmto klejmom pre dnešné vysielanie Rebatelieru na Európe 2. Máte krásny zbytok večera a láďte nás ďalšiu sredu večer, pretože my nekončíme a nezmizneme.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: to chybu, včas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A mě ta přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Fabián. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 80.

ručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline na smyšlení.

0: Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy.

Either you're mine or you're not. Baby,

0: Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.